0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky? A natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala na jednu ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi je jich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryby. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háč. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo, a dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když se dějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové v krámě, na kapra, na cejina, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejinů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší, takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete dom po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše. Nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí anebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry, a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař, a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Rony Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo 100 titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Po neděli začnou plánované opravy silnice z Břehů do Rohovládovy Bělé. Řidiče čeká objížďka. V Pardubickém kraji po silných deštích stouply hladiny přehrad. Podvodné SMS zprávy vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní ráno. Od pondělí musí řidiči počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři začnou dělat rozsáhlou modernizaci silnice za 90 milionů korun. V první etapě opraví úsek z Břehů do Vlčí Habřiny. Ve druhé počínaje zářím obnoví zbývající část směrem do Rohovládovy Bělé. Hotovo by mělo být v říjnu. Doprava povede po náhradní trase.
3: Vyznačená objížďka odvede dopravu na silnici 2/333 u obce Břehy přes Živanice do Lázní Bohdaneč. Odtud bude pokračovat po silnici 2/211 do Bukovky a Rohovládovy Bělé a zpět do Vlčí Habřiny. Opravy ovlivní i veřejnou dopravu. Změny v jízdních řádech jsou už podle investora Pardubického kraje vyvěšené na dotčených autobusových zastávkách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Po silných deštích stouply hladiny přehrad v Pardubickém kraji. Zcela zaplněné jsou nádrže v Hamrech a v Pařížově. Seč je na 85% kapacity. Podobný stav platí i pro Pastvinskou přehradu. Ve Svratouchu na Chrudimsku dokončili stavbu kompostárny za 8 milionů korun. Areál je umístěný vedle silnice na Čachnov. Obec chce díky novému provozu snížit výdaje za likvidaci bioodpadu. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
4: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu vysoký zájem o akcie jeho společnosti SpaceX, která včera vstoupila na burzu. V rámci primárního úpisu společnost prodala všechny nabízené akcie za 75 miliard dolarů. Podle předběžných propočtů by se akcie mohly hned v úvodu obchodování dostat na cenu 174 dolarů za kus. To je v přepočtu více než 3600 korun.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat také oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Řidiči musí počítat s dopravními komplikacemi na výpadovce z Pardubic do Sezemic. Kvůli výstavbě obchvatu je v úseku mezi Hurkami a Počápli neprůjezdný jeden jízdní pruh a dopravu tam proto řídí kyvadlově. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zprávy jsou za námi a v tuto chvíli 4 minuty po páté můžeme začít sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. 13. červnový den, Antonín a Tobiáš, jména, která dnes najdete v kalendáři. Přejeme všechno nejlepší k svátku, přejeme i příjemné probouzení do prvního víkendového dne, přejeme pohodový poslech, písničky, které nestárnou, už jsou připravené, zaspívají Karel Gott, Václav Neckář a také třeba Lucie Bílá. Z Dubiny do Černé Zabory, tak přesně taková by mohla být cesta sídla služeb města Pardubic. Městská společnost nejspíš nebude moci zůstat na stávajícím místě, protože se tam plánuje výstavba nové obytné čtvrti. Podrobnosti přineseme ve vysílání už za malou chvíli. Hezkou sobotu.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Václav Neckář a jeho Lékořice v 5 hodin a 12 minut. Služby města čeká v budoucnu stěhování. S jejich současným areálem se totiž v plánech na rozvoj téhle části Pardubic už nepočítá. Podle územní studie by tam měla vzniknout nová čtvrť. Kdy se výstavba rozběhne, tak to zatím není jasné. Už teď se ale hledá nové zázemí. Jak zjistila reportérka Českého rozhlasu Pardubice Šárka Rusnáková, jednou z možných variant je přesun do Černé Zabory.
1: V tuto chvíli máme prověřené naše stávající prostory a zjišťujeme, jak velké kapacity budeme v případném novém areálu potřebovat, a to jak plochy venkovní, tak vnitřní.
2: O požadavcích na nový areál pro služby města Pardubic mluví ředitelka Klára Sýkorová. Městská společnost totiž bude muset opustit ten stávající, v ulici Hůrka u sídliště Dubina, a najít nové zázemí. Důvodem je plánovaný rozvoj této lokality. Územní studie totiž počítají v okolí jejího sídla i nedalekém prostoru bývalých kasáren s výstavbou nových městských čtvrtí. Jak doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.
3: Tam do budoucna v souladu s těmi oběmi studujeme jak Hůrkou, tak Novou Hůrkou mohla vzniknout skutečně velká nová městská čtvrť až s potenciálem 15 000 obyvatel.
2: I když město zatím nezná termín zahájení výstavby na Nové Hůrce, v sousední lokalitě Hůrka je příprava dál. První domy by tam mohly vyrůst už během několika let. Poblíž dnešního sídla služeb by pak vedla jedna z možných příjezdových cest do této oblasti, doplňuje starosta městského obvodu Pardubice 3 Vítězslav Štěpánek z ODS.
4: Jsou nějaké návrhy, které vedou kolem služeb města Pardubic mezi Bártem a službami, byly by tam i chodníky, ale to je věc budoucnosti, protože pokud se nám nepodaří zajistit ty přístupové cesty a komunikační koridory, tak všecko ostatní asi bude stát.
2: I proto magistrát už nyní hledá pro městskou společnost nové zázemí. Pardubičtí radní vytipovali areál v Černé Zabory, potvrzuje ředitelka Klára Sýkorová.
1: Rada města Pardubic v pozici jediného akcionáře městské akciové společnosti služby města uložila představenstvu jednat o koupi skladového areálu umístěného v Černé Zabory.
2: Radní zároveň uložili představenstvu služeb prověřit využití areálu a také možnost prodeje současného sídla. Služby města Pardubic by se mohly stěhovat pravděpodobně v roce 2029. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Neobyčejné obyčeje v přírodě aneb pod májovým stromem. Tak to je akce, kterou si na dnešní den připravili na Veselém kopci. Můžete tam dorazit, užít si jedinečný zážitek spojený se stavěním a kácením máje. Akce nabídne pestrý program jak pro malé, tak pro velké návštěvníky. No a těšit se můžete na květinové dílničky, stánkový prodej, kulturní program pochopitelně, ten zahrnuje krojovaný průvod a k tomu vystoupení folklorního souboru. Celé to startuje v 9.30 a na Veselý kopec můžete dorazit až do 17 hodin.
1: Počasí.
0: Sobota má být podle meteorologů oblačná až zatažená, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a také ubude oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr pohne mírný západní rychlostí do 7 metrů za sekundu.
2: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 13. června, svátek, jak už tady zaznělo, slaví Antonín a taky se blíží to pravé léto a s ním spojené pranostiky. Tak třeba na svatého Antonína broušení kos započíná. Tak si zrovna o té kose také něco povíme. S dětmi to zkusila redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je kosa?
2: Já vím, to je taková, když začne vycházet sluníčko. Ne, když my staneme, tak z mráčku z toho vedra se vytvoří pára a ta pára půjde dolů na tu trávu.
1: Kosa je buď takovej pták, anebo se říká, je mi kosa, jakože je hodně zima. A není kosa nějaký nástroj?
3: Jo, je akorát
2: kosa.
3: To...
2: Kosa je taková na trávu.
4: Kosu nese ta kostra a to se seká tráva.
1: A jak vypadá ta kosa?
2: Kosa je taková sekera, akorát, že je trochu delší. Přidrží se tráva, takhle se s tím sekne.
4: Ona je špičatější než sekera a nemá takový hranatý ty.
1: A viděli jste někoho sekat s kosou?
4: Já ne, já jsem nikdy nikoho neviděl.
2: Babička i mám velký kosy i malý, i střední. Nikdy se říká, že to nosí smetka a seká tím hlavy. Ale to je jenom pověra.

0: 6.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Archeologové zkoumají u Vysokého Mýta první část trasy budoucího propojení dálnice D35 a Chocně. Jde o plánovaný záchranný archeologický průzkum před samotným zahájením stavby nové silnice. Zatím odhalil stopy pravěkého osídlení a přinesl i nálezy z doby železné, včetně korálku, keramiky nebo

0: nemenším dětem do 3 let. Otevření radnice plánuje na konec června. Nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky by v Česku mohly být nově trestné. Počítá s tím návrh novely trestního zákoníku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO tím rezort reaguje na požadavky Evropské unie. A to kvůli novele unijní směrnice o prevenci obchodování s lidmi. Celostátní sjezd maďarského Fideszu dnes rozhodne, jestli ve vedení strany zůstane expremiér Viktor Orbán. Ten nabídl rezignaci na post předsedy strany koncem dubna po prohraných volbách. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat také oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí před 78. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy připravila Míša Spáčilová, vy stále ladíte Český rozhlas Pardubice a sobotní dobré ráno, s datem 13. června je 5.33. No a před námi Lucie, Helena Vondráčková a za chvíli i rychlý pohled do dnešního tisku.

0: sobota 13. června na hodinách 5.39 a vaším společníkem stále Český rozhlas Pardubice. Mou společnicí Míša Spáčelová. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: A jdeme se podívat, co se píše v novinách.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Neobvyklá cesta souboru 28 barokních soch z dílny žáků Matyáše Bernarda Brauna je po 50 letech u konce. Radní Pardubického kraje tento týden schválili darovací smlouvu, kterou nadživotní plastiky křížové cesty bezplatně převádějí na duchovní správu poutního kostela v Králíkách. Církev se v darovací smlouvě zavázala, že sochy v ambitech kláštera rozmístí přesně podle historické fotodokumentace a podrobnosti přináší regionální příloha Mladé fronty Dnes.
1: Nehodovým šampionem Pardubického kraje se podle dopravních expertů stal nadjezd nedaleko chrudimské obchodní zóny. Na silnici první třídy číslo 17 míří vozidla nejen ze 37, ale i z úzké komunikace od tří bubnů. Právě tato křižovatka je dlouhodobě komplikovaná a řidiči by se tak v budoucnu měli dočkat důležitých změn. Jako možné řešení se podle policistů i odborníků nabízí stavba okružní křižovatky, kterou by silničáři alespoň zpočátku mohli zrealizovat provizorním přechodným dopravním značením. Alternativně by se dalo uvažovat také o jednosměrném provozu na Vlčno. V podrobnosti najdete v chrudimském deníku.
0: Už za rok a půl mohou mít vlastníci polí při prodeji pevně svázané ruce. Minister zemědělství Šebestián za SPD chystá zpřísnění pravidel pro nakládání se zemědělskou půdou. Zvažuje krom jiného to, že přednostní právo koupit pozemky by dostali ti, kdo na nich hospodaří. Záměr potvrdil tento týden po jednání s prezidentem a podrobnosti najdete na stránkách Práva. S tiskou pro tuto chvíli vše, před námi jsou smouky a přejeme dál krásnou sobotu.
1: Pohodový den.

0: To byly Smoky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za minutu bude 6:15 a jedna pozvánka do Němčic, do Model Parku pod Hradem, kde dnes na zájemce čeká 5. modelářská aviatická pouť. Je to vlastně jejich největší akce a 5. ročník určitě slibuje spoustu zajímavého, bude na co koukat. Na místě uvidíte letecké modely, EDF jety, vrtulníky, RC modely, akrobaci, bude k dispozici simulátor i skákací hrad pro děti. No a vůbec dětem bude věnovaná velká část téhle akce, takže určitě doražte, začátek je ve 14 hodin. Počasí. Oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, večer ubývání srážek, ustávání oblačnosti, nebo tedy obráceně, ustávání srážek, ubývání oblačnosti, takhle jsem to chtěl říct. Teploty, ty maximální dnešní mezi 20 a 23 stupni, na horách v 1000 metrech 14 až 17 stupňů Celsia a vítr povane mírný západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Tolik počasí, už za chvilku Palo Habera.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Jedna muzikálová Palo Habera a jediná ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Kdo zažil slavnou éru hlasatelů, kteří v televizi provázeli programem, dokáže určitě ke vzpomínkám na tuto profesi vysypat z rukávu i pár jmen. Mezi nimi bez pochyby jméno Marie Redkové, která v týdnu oslavila 70. Kdysi chtěla studovat klasickou hudbu, ale cesty osudu rozhodly jinak. Otázku, jak se nakonec dostala na televizní obrazovky, slýchá od lidí velmi často. Není tak divu, že na ní před lety odpovídala i v našem zábavném pořadu.
1: To všude vyprávím, protože to je příhoda, kterou samozřejmě ode mě každý chce slyšet, jak jsem se dostala k tomu hlasatelování. A bylo to v době, kdy jsem podruhé neuspěla u těch přijímaček na akademii a teď jsem si říkala, a co já budu dělat? Co jako mě by zajímalo něco dělat v kultuře, zajímalo by mě něco třeba okolo muziky, ale tak jsem byla taková bezradná a jela jsem tramvají a pode mnou seděla taková starší paní a podala mi lístek, abych jí ho označila, tak jsem tu jízdenku štípla, podala zpátky a ona tak se na mě zadívala a říkala, slečno, vy byste se mi líbila v televizi. Že jo, mladý pane? A vedle stál pán, který mi byl velmi povědomý a říkala jsem si, já ho od někud znám, kdo to je. A pak jsem si uvědomila, že to byl Milan Friedl, který svého času uváděl hudební pořady v televizi, v československé tenkrát. A tak slovo dalo slovo, začali jsme se bavit. Ta paní, když vystupovala, jak mi udělala ostudu na celou tramvaj, protože slečno do života, hodně štěstí a celá tramvaj už zpozorněla. Že jo? No a já jsem s tím Milanem Friedlem ještě měla kus dál společnou cestu a tak jsem říkala, co jako, jaký je můj osud a že by mě eventuálně zajímalo uvádět nějaký pořady a jestli by mi nemohl poradit. Tak on mi říkal, no zkuste zavolat do televize, do hlasatelny, třeba by vám dali nějakou příležitost nebo bude nějaký konkurs a třeba byste mohla takhle začít. No a tak já jsem přijela domů a říkám si, no někdy zavolám. Pak jsem si říkala, ne, zavolám hned a zavolala jsem hned a tam se ozval, no ale ten konkurs se už tento týden natáčí a já jsem říkala, já nevím, že je konkurs, no my jsme to hlásili, vy to nevíte, ne, nevím, no tak přijďte ještě, no tak jsem ještě přišla, no.
2: A prostě čirou skoro jedna jízda tramvají.
1: To byla, já říkám, kouzelná pohádková babička v té tramvaji, protože ta za to může.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na preventivní vyšetření rakoviny prsu nebude od července nutná žádanka od lékaře. Ve středočeských Lidicích si dnes lidé uctí památku obyvatel obce zabitých nacisty. Kajakář Krejčí vyhrál podruhé v řadě závod světového poháru. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní ráno. Od 1. července se ženy mohou objednat na preventivní vyšetření rakoviny prsu bez žádanky. Na změně se dohodly zdravotní pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví, aby zvýšili zájem o mamografický screening. V Pardubickém kraji se lidé mohou nechat preventivně vyšetřit například ve Svitavské nemocnici, říká mluvčí Kateřina Semrádová.
3: V současné době je oddělení na změnu legislativy platnou od 1. července připravené. Jakým způsobem se změní poptávka o mamografickém screeningu zatím nedokážeme odhadovat, nicméně sledujeme v posledních letech trend, kdy počet vyšetření obecně narůstá.
1: Na zámku v Cholticích na Pardubicku dnes pokračují druhým dnem tradiční drátenické Choltice. Sjede se tam zhruba 40 představitelů starých řemesel. Program začíná v 10 hodin a končí v 18 hodin a nabídne i tvůrčí dílny pro veřejnost. Vysvětluje kastelán Lukáš Richtecký.
4: Přijede k nám velice šikovná kovářka, bude tady košíkář, budou tady ukázky šperky, sochy, různé dekorace. Je to takový soubor těch starých řemesel, ale primárně to věnované dráteníkům.
1: Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomene 84 let od vyhlazení obce. Nacisti ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O život přišlo celkem 340 lidí, z toho 88 dětí. Pietní akce začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina.
2: Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí slaví další vítězný závod světového poháru ve vodním slalomu. Po úspěchu v pražské Troji byl nejrychlejší i v Augsburgu. V cíli Krejčí popsal, co mu ve finálové jízdě vyšlo nejlépe.
5: Vypíchl bych to, že se mi podařilo celou dobu prostě koukat na tu vodu a reagovat na to, jak to zrovna teče a být v těch místech nejlepší. Na nějakých 40 metrů jsem se už kousl a dojel jsem to s grácí.
1: Fotbalisté Spojených států vstoupili do světového šampionátu výhrou 4-1 nad Paraguají. Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat také oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí před 78. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zprávy jsou za námi, 4 minuty po 6. pokračuje sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a teď vám možná trochu budeme dělat chutě. Nejlepší chleby v Česku se pečou ve Svitavách nebo na Kladně. 32. ročník soutěže Chleba roku, který se konal v Pardubicích, ocenil pekaře z různých koutů republiky. Mezi desítkami čerstvě upečených bochníků natáčela naše reportérka. A více dozvíte už za chvíli. Z muziky Lenka Filipová, Karel Zich, také si dáme Olympic anebo skupinu Slza a dál vám přejeme krásné sobotní ráno s datem 13. června. Antonín a Tobiáš dnes v kalendáři. Všechno nejlepší.
7: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 6 hodin, 10 minut k tomu, možná, že někteří z vás už dnes snídali nebo snídají, v takovém případě přejeme dobrou chuť a říkám si, co pak máte dobrého rádi takhle po ránu, jestli to má být sladká snídaně nebo slaná, nebo se spokojíte s v uvozovkách obyčejným chlebem. Mimochodem pro ten nejlepší chleba v Česku nemusíte jezdit daleko. Svitavská pekárna Nopek zvítězila v jedné z kategorií celorepublikové soutěže Chléb roku 2026. No a ocenění letos putují také do Housníkova Hradiště a nebo na Kladno. Porota vybírala z více než 140 vzorků a hodnotila jejich vzhled, vůni i chuť. Výsledky pak organizátoři vyhlásili na Dnech chleba v Pardubicích, kde si návštěvníci mohli soutěžní výrobky prohlédnout a ochutnat. Jak poznat dobrý chléb, jim poradil třeba chlebový someliér. A reportérka Anna Svobodová byla na místě.
1: Ten chleba je nařezaný a má krásný takovýhle vzor. Myslím si, že na oko vypadá velice, velice hezky. Pak ten chleba rozkrojíme, přivoníme.
2: Se mnou je tady Stanislav Janíček, chlebový someliér. My jsme právě tady u pecí, tady asi zrovna něco dopeklo.
1: Ano, přesně tak, pečeme tu nejrůznější dobroty v podobě chlebu, ale i pečiva.
2: A co takový chlebový someliér vlastně dělá?
1: Tak samozřejmě už název napovídá tomu, že ochutnáváme nejrůznější druhy chlebu, takže hodnotíme ten chleba od A do Z, nejenom jak ten chleba vypadá, ale jak samozřejmě voní, jak chutná.
3: A proto v této soutěži je 25 různých komisařů a každý z nás má jiné chuťové vnímání.
4: My máme semínkový žitný chleb s medem.
2: Pekárna Baker Street, za ní je tady Miroslav Mikovec.
4: Ta naše řada je taková typická v tom, že nepoužíváme žádný droždí, žádný zlepšující přípravky, žádný Ečka a vlastně vrátili jsme se zpátky tý tradici, jak se dřív dělali chleby po staru.
2: Koukám, že tam máte teda semínka, ano, dýňová.
4: Tam, ano, dýně, slunečnice a máme v tom přidaný i klasický med.
2: Je trošku takový sladší.
4: No, ale není to...
2: Je moc dobrý.
4: Určitě to není tak, že by byl úplně nasládlý, ale v dálce, v té chuti je cítit prostě mírná sladkost a chuť toho medu.
2: Zvládne si takový chleba upéct někdo i doma?
4: Ale určitě každý, kdo si veme doma třeba žitnou mouku, přidá si k tomu vodu a dá si s tím práci a vytvoří si kvásek, tak potom už zamíchá těsto na tady ten žitný chleba a stačí mu jenom žitný kvas, žitná mouka, voda, sůl. Přidá si do toho semínka, dá to na 24 hodin příklad kynout do ledničky, si vyndá to těsto, natvaruje si ho, položí si ho do formy, protože to je celožitný, dá do trouby a ten chleba si klidně může upíct i doma.
5: Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České republice. Umožňuje to nejenom si poměřit síly, ale vlastně ukázat tu pestrost české pekařiny. Je to spousta inspirací pro ty pekárny, novými trendy v pečení, novými recepty, novými tvary chlebů. To znamená, je to skutečně jakoby inspirující záležitost vlastně pro každého pekaře.
2: Porota letos rozdělila ocenění v 5 kategoriích. Vítězné pekárny si z Pardubic kromě titulu odvezly taky ochrannou známku Chléb roku 2026. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi. No a jedna pozvánka pro milovníky historie. Půjde o komentovanou procházku nazvanou Nálety na Pardubice s dokumentaristkou a kolegyní Šárkou Kuchtovou, která přiblíží události, které Pardubice zažily v roce 1944. To byly tři nálety, které se vyžádaly skoro 300 mrtvých, mnoho set zraněných a obrovské materiální škody. Domy se opravily nebo se postavily nové, ale pro lidi zůstalo bombardování jedním z nejhorších válečných traumat. Tahle ta záležitost, tak ta je zhruba tak na 2 hodiny. Není to nic náročného fyzicky. No a začíná se v ulici Jungmanova proti starému nádraží. Tam těsně vedle rychlodráhy. V 15 hodin je sraz.
1: Počasí.
0: Je oblačno až zataženo, během dopoledne nás čeká postupně proměnlivá oblačnost, začnou se tvořit přehánky, nejvydatnější budou v oblasti hor a ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Teploty ty nejvyšší dneska mezi 19 a 22 stupní, na horách v 1000 metrech naměříme 13 až 16 stupňů Celsia a vítr dnes vane mírný západní rychlosti do 7 metrů za sekundu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Johann Bodek významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: To byla Celeste Buckingham a také skupina Slza s písní Na srdci 6.22. Před námi spotřebitelský servis, ve kterém se dnes ptáte na neúspěšnou reklamaci. Jak postupovat ve spolupráci se soudním znalcem, řekne Josef Černý.
1: Panu Emilovi neuznali reklamaci fotoaparátu a chce se tady obrátit na znalce. Zamítnutí ovšem proběhlo pouze ústní, proto by rád věděl, jestli je to dostačující. Pane posluchači, zamítnutí musí být vždycky písemné a musí obsahovat přesný důvod tohoto zamítnutí. Nestačí tedy pouze napsat, že reklamace se zamítná, ale musí být uvedeno například, že voda byla způsobena nesprávným zacházením, aby znalec věděl, na co se má zaměřit. Než půjdete ke znalci, ještě prodejce zkuste upozornit, že znalecký posudek bude stát několik tisíc a on bude povinen vám ho proplatit, tak jestli třeba nechce své zamítnutí ještě přehodnotit.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Půl 7.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj hledá nového ředitele pro střední školu chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Lenku Godhardovou, která rezignovala na tento post po kritickém hodnocení školy Českou školní inspekcí. Přihlášky do konkurzu na ředitele školy mohou zájemci posílat do konce tohoto měsíce. Pardubice spustili architektonický manuál, online databáze a průvodce městem na webu představuje zatím 36 významných staveb v Pardubicích a 9 jejich tvůrců. Součástí projektu jsou také 3 naučné stezky v centru. Chrudimští lesníci dnes pořádají svatojánskou slavnost. Tradiční akce u rozhledny Bára začíná ve 14 hodin. Pro děti tam bude připravená hmyzí stezka, hry nebo tvořivé dílny. Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má více zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Fungovat by mohl

0: srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S novou dočasnou uzavírkou počítejte v Poličce, pro dopravu je kvůli sportovní akci uzavřená ulice Střítežská. Obousměrná objížďka vede přes ulici Starohradskou. Uzavírka je plánovaná do dnešní 20. hodiny. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: To byly zprávy, které připravila Míša Spáčelová a 7:30 ladíte Český rozhlas Pardubice. Ivan Hlas zaspívá, také Michal Tučný. Za chvilku prolistujeme i dnešní tisk. Zůstaňte s námi a přejeme klidné sobotní ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: všichni jsou už v Mexiku, to byl Michal Tučný. Za chvilku nás čeká skupina ABBA, ale ještě předtím s Míšou Spáčlovou koukneme na to, co se píše v novinách. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Ředitelka základní a mateřské školy Dobříkov Uchocně vzala tento týden zpět rezignaci, kterou podepsala po jednání se zastupiteli obce. Vesnice s necelými 600 obyvateli je v posledních týdnech v hledáčku médií kvůli trestnímu stíhání dnes už bývalé starostky, která si po fatálním verdiktu soudu prohodila funkci se s jí spřízněným místostarostou, aby mohla legálně zůstat ve vedení obce. Zatímco ředitelka školy Věra Paličková tvrdí, že byla průběhem schůzky se zastupiteli zaskočená a nemá důvod z funkce odcházet. Obměněné vedení obce označuje její krok za naplnění dohody z roku 2024 a považuje rezignaci za platnou. Článek najdete v Orlickém deníku.
0: Sezona sice už pomalu končí, ale v Komorní filharmonii Pardubice je stále rušno. Od pondělí orchestr čekají závěrečné abonentní koncerty. Do domu hudby navíc včera dorazil nový mistrovský klavír Steinway, který se stane symbolem nejenom další sezony, ale umožní orchestru i větší umělecký rozsah. Zvuk nového mistrovského nástroje posluchači ohodnotí až v září při prvním abonentním koncertu. Teď jsou ale na programu ty poslední ze 57. sezóny. Pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka rozezní spolu s filharmonií Sukovu síň v programu Operní gala mezzosopranistka Štěpánka Pučálková a basbaritonista Gustav Beláček. Koncerty se uskuteční 15., 16. a 17. června v Domě hudby, píše regionální příloha Mladé fronty Dnes.
1: Chorvatsko zůstává jednou z nejoblíbenějších zahraničních destinací Čechů. Podle aktuální studie společnosti Visa se tam letos chystají 100 000 domácích turistů, většina z nich na vlastní pěst. Redaktoři Mladé fronty Dnes proto vyrazili na Jadran před začátkem hlavní sezóny, tentokrát elektromobilem, a podrobně zmapovali náklady na cestu, ceny ubytování, jídla i turistických atrakcí. Zatímco ještě před několika lety by podobná cesta elektromobilem budila obavy, dnes už jde spíše o otázku plánování než odvahy. Elektromobil vyžaduje trochu větší plánování než klasický vůz, ale pokud vybíráte nabíječky v zajímavých lokalitách, nepůsobí zastávky jako ztráta času.

0: Mladějovská průmyslová dráha, historie v pohybu, Moravská Třebová, tak to je další tip od nás ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jeden den v roce při akci zvané Historie v pohybu opouštějí vybrané stroje ze sbírek stabilních motorů, motocyklů, stavební a zemědělské techniky Průmyslového muzea Mladějov svá místa v expozicích, aby se návštěvníkům předvedli v provozu a dokázali, že se poctivá práce při rekonstrukcích starých strojů vyplatila. Výletní vlaky pro návštěvníky na Úzkokolice budou také v provozu. No a krátce popolední vás čeká hlavní program v Mladějově, to znamená komentovaná přehlídka techniky z expozic Průmyslového muzea. Tohle je veliká podívaná pro milovníky techniky, takže moc se zveme. Počasí. Teď po ránu oblačno až zataženo, během dopoledne postupně proměnlivá oblačnost, také se začnou tvořit přehánky. Nejvydatnější budou v oblasti hor a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 13 až 16 stupňů Celsia a vítr dnes vane mírný západní rychlosti do 7 metrů za sekundu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Nejvyšší basketbalová soutěž mužů má před sebou šestý zápas série. V ní vede Nymburk 3-2, pokud dnes uspěje, získá další mistrovský titul. Tomu chtějí ale zabránit Pardubice, které dvakrát dokázaly využít výhodu domácího prostředí, a to chtějí ukázat i tentokrát znovu před vyprodanou halou, pokračuje redaktor Otagu Twirt.
1: Pátý finálový zápas skončil nakonec rozdílem 21 bodů ve prospěch Nymburka. Byl to nejvýraznější rozdíl ve vzájemných zápasech v celé této sezóně. Středočeši se rozloučili se svojí halou jasnou výhrou, o které rozhodli ve druhém poločasu. Zpevnili obranu, zaměřili se na nejvýraznější osobnosti v pardubickém dresu a připsali si třetí výhru v sérii. Rezervy ve výkonu vnímal i pardubický basketbalista Jakub Tůma, který ale věří, že šestý zápas série jeho tým zvládne.
2: Dělali jsme tam zbytečné chyby, byli jsme tam trošku ztracený občas v útoku. Zase doskok si myslím, ten je furt stejnej. Určitě bych chtěl pozvat všechny na šestý zápas do Pardubic. Bude to úžasný a užijeme si to všichni společně, budeme táhnout za jeden pro vás.
1: Velké drama z porážky v pátém utkání nedělal ani hlavní trenér Bexy Jan Šotnar. Zápas jeho tým nezvládl, ale je to jen jedna výhra a jestli byla o bod nebo o 20, nic neznamená.
3: Ta série je hrozně dlouhá, síly ubejvají, ne všem hráčům dosedlo. Každopádně, ačkoliv jsme chtěli přijet vyhrát tam matchball, tak z těch zbývajících potenciálních zápasů to pro mě byl ten nejtěžší.
1: Teď se pardubičtí vracejí znovu na svou palubovku. Požene je vyprodaná hala, ve které bude většina fandit právě domácímu celku. A cíl je jasný. Znovu vyhrát a nechat dojít sérii až do posledního možného duelu.
3: My teď musíme zvládnout doma Game 6 a potom v posledním zápase na v Královce prostě ten titul získat. Takže my pořád prostě jsme ve hře, prohráli jsme bitvu, ale ne válku, a já věřím, že jsou to nalešický, to bude asi super basket a pro nás tenkrát je šťastným koncem.
1: Řekl před šestým finálovým zápasem hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar. Utkání začíná v hale Dašická v 17 hodin. Z Pardubic Otagu Twirt, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj rozdělí obcím přes 70 milionů korun na stavby kanalizací a čističek. Ve Svitavách začíná celostátní přehlídka dětského divadla. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 22 stupňů. Je sobota 13. června a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Obce v Pardubickém kraji dostanou letos od hejtmanství 72 milionů korun na zlepšování vodovodní a kanalizační sítě. Podpory se dočká 43 projektů. Dotace mohou použít na stavby a opravy kanalizací vodovodů nebo také čistíren odpadních vod.
2: Příspěvky jsou určené pro malé obce a místní části do 2000 obyvatel. Příjemcům pomáhají zvládat technicky náročné vodohospodářské stavby. Na území kraje aktuálně vznikají takto zaměřené projekty v celkové hodnotě 2 miliard. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Svitavy o víkendu ožijí dětským divadlem a přednesem. Začíná tam celostátní přehlídka dětského divadla a dílna malých recitátorů, která potrvá až do 18. června. Součástí programu budou také 4 tvůrčí dílny. Představí se celkem 82 recitátorů a 16 divadelních souborů. Uvádí ředitel Střediska kulturních služeb Petr Mor.
3: Vystoupení jsou přístupná veřejnosti, každý soubor hraje každý den, nebo ten den, který hraje, tak hraje dopoledne a odpoledne. Kdokoliv může zdarma na ta představení přijít. Hraje se v divadle Trám, v klubu Teatr a ve velkém sále Fabriky.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a více zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za hnutí ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních v systému a také o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
4: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
0: Policie ve španělské Valencii zadržela muže, kterého české úřady hledaly kvůli závažnému podvodu. Španělská policie to oznámila na svém webu. Dopadeného označuje za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v Česku. Muž byl zapojený do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednaná surovina ale poškozeným firmám nikdy nedorazila. Škoda je podle španělské policie zhruba 50 milionů korun.
1: Sport.
0: Fotbalisté Spojených států porazili v Los Angeles na úvod domácího mistrovství světa Paraguay 4-1. Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až zataženo, během dopoledne proměnlivou oblačnost a přehánky, na horách i bouřky. Večer bude ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Osobní auto havarovalo na silnici nižší třídy u břehu u Přelouče na Pardubicku. Vozidlo se převrátilo na bok, na místě zasahují záchranáři, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český rozhlas Pardubice, s vámi je stále sobotní dobré ráno s datem 13. června. Antonín a Tobiáš dneska slaví svátek, přejeme všechno nejlepší a přejeme i pohodový poslech. Co tu máme? Písničky, které nestárnou, obstarají Elán, Marie Rotrová nebo skupina Opět a Radeček. Zastavíme se na tvrzi Bouda u Těchonína na Orlicko-Ústecku, kde zahájili sezónu, představili nově opravené vstupní prostory, kde vznikl unikátní okruh, který přibližuje život vojáků uvnitř. Další podrobnosti od nás už za malou chvíli. No a také tu bude bleskovka. Hrajeme o knihu, která se jmenuje Velká bankovní loupež. Já to ještě doplním, je to audiokniha, takže můžete sedět v křesle se zavřenými očima, no teda mě to dneska mě to dneska jde. Můžete prostě sedět a poslouchat, jiní vám to budou předčítat, tak a radši mlčím a přeju hezké ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Střepatá nohatá Marie Rotrová. 7 hodin 12 minut, s vámi Český rozhlas Pardubice. Atmosféra poplachu v pevnosti, temné chodby i ubikace pro vojáky. Tak tohle všechno teď čeká nově na návštěvníky tvrze Bouda u Těchonína na Orlicko-Ústecku. To, co tam uvidí, prý nikde jinde nenajdou. Pevnost má opravenou vstupní část a vznikl tak nový a unikátní prohlídkový okruh. A reportérka Českého rozhlasu Pardubice Barbora Soukupová ho celý prošla.
1: Opla!
2: Aby si lidé mohli představit, jak by to vypadalo, když by vojáci museli chránit tvrz, vznikl proto speciální krátký film natočený přímo uvnitř pevnosti. Návštěvníci tak uvidí projekci v místech, kde se snímek odehrává. Nový prohlídkový okruh trvá asi 40 minut. Prostory vstupní části tvrze dlouhá léta sloužily jako zázemí a teď se jim vrátila původní podoba ubikací, střílen, skladů munice a zbraní.
3: Tady je ubikace mužstva. Jo, takže když
2: patrové postele.
3: Ano, patrové postele a vlastně ty vojáci vybíhali tedy odsaď.
4: Tak a teďka tady se můžete podívat, nahlédnout přímo do ubikace podůstojníka. Takhle vypadala, žádný prostor nebyl tady velký, prostě vidíte vybavení.
2: Ukazuje předseda klubu Bouda Robert Čada.
4: Tak a tady se nacházíme ve cizinecké místnosti, kasemata D, kde máme těžký kulomet, který tady opravdu byl. No a tady jsme se dostali vlastně do části, návštěvníci se neustále ptají, kam chodili na WC, kde se umývali, tak takhle vlastně jednoduchá, opravdu jednoduchá koupelna, WC, jsou tam plynotěsné dveře.
2: Za úpravy vstupní části tvrze a vytvoření nového okruhu zaplatil Pardubický kraj zhruba 28 milionů korun. Asi nejzásadnější bylo vysoušení prostor, pokračuje Čada.
3: Tak samozřejmě museli proběhnout nejdřív injektáže, protože do těch místností, kde jsme teďka byli, například v Dčku a Fénku, opravdu tam tekla voda, potom vlastně dát nové oplechování, no a potom teprve ten dobový nábytek, ale samozřejmě proběhla rekonstrukce i podlah, samozřejmě dveře.
2: Tvrz Bouda je otevřená denně a kromě klasických okruhů nabízí i nadstandardní prohlídky všech prostor, které po rozšíření vstupní části budou trvat až 7 hodin. Z Těchonína Barbora Soukupová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 24. sraz historických vozidel chystají právě dnes v Červené vodě u obecního úřadu, takže právě Červená voda se promění doslova v ráj historických automobilů i motocyklů. Ožijí tam legendy silnic, samozřejmě bude cítit vůně benzínu a pohltí vás atmosféra a starých časů. Můžete tedy přijít obdivovat nádherné veterány, také potkat nadšence z celé republiky a zkrátka si užít jedinečný den plný elegance, chromu a burácejících motorů. Začátek je už v 9 hodin. Počasí. To byla tedy malá rychlá pozvánka do Červené vody, už se koukám i na předpověď, kterou dodali meteorologové. Ráno oblačno až zataženo, během dopoledne postupně proměnlivá oblačnost, začnou se tvořit přehánky. Nejvydatnější budou v oblasti hor a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Večer by srážky měly ustávat a ubude také oblačnosti. Teploty v maximech dneska mezi 19 až 22 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 13 až 16 stupňů Celsia a vítr vane mírný západní rychlostí do 7 metrů za sekundu.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Opět Ardeček, bratři ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jdeme si zasoutěžit.
1: Bleskovka.
0: Také v sobotu po ránu pro vás máme naši soutěž Bleskovku a co se týká ceny, už jsem zmiňoval, pro vítěze je tu připravena audiokniha Velká vlaková loupež, což je vlastně románové zpracování jednoho z největších zločinů v dějinách vlakové loupeže, která se odehrála v roce 1855 ve viktoriánské Anglii. Takže tohle nabízíme těm nejlepším a nejrychlejším. Telefonní číslo 726 46 48 48. Právě teď už můžete vytáčet a otázka jednoduchá. Kde byste v Pardubickém kraji hledali místo s nejnižší nadmořskou výškou? Tak se zkuste zamyslet. Já si myslím, že se to dá odvodit celkem logicky. A pokud víte, telefonní číslo už jsem zmiňoval, takže stačí zavolat a říct si správnou odpověď a audiokniha je vaše. Dobré ráno, kdo pak je tam? A tady mi to vypadlo. Ne, tak v tuto chvíli ne. Ještě dáme šanci někomu dalšímu. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno, Přemyslovice, zdraví.
0: Dobrý den, pan Václav. Tak, jak pak je to?
2: Já to beru, já nevím, mohl by to být v Přeloučí třeba, kde utíká Labe, nebo tady na tom konci Choletice, jo, kde vychází Labe z Pardubického kraje do Středočeského.
0: Mně to asi stačí takto. Je to samozřejmě řeka Labe, u Kojic konkrétně, západní hranice kraje. Jak vychází Labe zkrátka z našeho kraje? A tipnul byste si, pane Václave, jak je tam velká, vysoká nadmořská výška?
2: No, jen tak kolem 200 metrů asi víc, nebo tak nějak.
0: Ty byste ale úplně neskutečný teda.
2: To je tím, že jsem se ve Chvaleticích učil.
0: Perfektní, opravdu je to 200 metrů nad mořem. No tak gratuluju, audiokniha je vaše. A už jenom poprosím, abyste vydržel na telefonu, ať se domluvíme na předání. A krásnou sobotu.
2: Napodobně.
0: Díky, zatím naslyšenou.
2: Ahoj.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Archeologové zkoumají u Vysokého Mýta první část trasy budoucího propojení dálnice D35 a Chocně. Jde o plánovaný záchranný archeologický průzkum před samotným zahájením stavby nové silnice. Zatím odhalili stopy pravěkého osídlení a přinesl i nálezy z doby železné, včetně korálků, keramiky nebo hrotů šípů skýtského původu. Pardubický kraj hledá osobnosti a organizace, které pracují v sociální oblasti a pomáhají lidem se zdravotním handicapem. Veřejnost je může do 30. června nominovat na cenu Duhové křídlo. Ocenění získávají například pracovníci sociálních služeb, dobrovolníci, filantropové nebo neziskové organizace. Slavnostní vyhlášení bude 16. září. Ve Skutči otevřou dětskou skupinu. Nová budova navazuje na školu v části Žďárec. Stavba stála skoro 15 milionů korun. Služba bude určená hlavně menším dětem do 3 let. Otevření radnice plánuje na konec června. Nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky by v Česku mohly být nově trestné. Počítá s tím návrh novely trestního zákoníku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO tím rezort reaguje na požadavky Evropské unie, a to kvůli novele unijní směrnice o prevenci obchodování s lidmi. Celostátní sjezd maďarského Fidesu dnes rozhodne, jestli ve vedení strany zůstane expremiér Viktor Orbán. Ten nabídl rezignaci na post předsedy strany koncem dubna po prohraných volbách. A počasí.

0: rozhlasu Pardubice.
1: Kvůli opravě kanalizace je ode dneška až do zítřka v Hrochovětinci uzavřená pro dopravu ulice Nádražní. Objížďka vede přes Kočí a Vejvanovice, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za námi jsou zprávy s Míšou Spáčilovou na hodinách 7.33 a před námi Argema, Petrajanu, Diane Ross. I rychlý pohled do dnešního tisku nás ještě čeká. Tak nelaďte jinam a příjemné sobotní ráno přejeme všem.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Ještě se mi směj, Petra Janu, 7.40, ladíte Český rozhlas Pardubice, ladíte sobotní Dobré ráno, zdatem 13.6. Co se píše v novinách? Tak na to se ještě jednou podíváme s Míšou Spáčilovou. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Zítra vstoupí v platnost letní změna vlakových jízdních řádů. V Pardubickém kraji se dotkne zejména trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu, kde ranní osobní vlak s Chrudimi pojede o něco dříve, aby cestující stihli v krajském městě přípoj na Slovácký expres. Na trati mezi Českou Třebovou a Lanškrounem pak polední spoj nově zastaví v Třebovici v Čechách. Kvůli dřívějšímu začátku prázdnin navíc dráhy omezí školní spoje už od pátku 26. června, píše regionální příloha Mladé fronty Dnes.
1: Hned tři obce ze Svitavska si odnesly ocenění z krajského kola soutěže Vesnice roku 2026. Městečko Trnávka získalo modrou stuhu za společenský život a inovace, Bohuňov oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a Biskupice zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu a životní prostředí. Do letošního ročníku soutěže se v Pardubickém kraji přihlásilo 23 obcí, což podle kraje představuje výrazný nárůst zájmu oproti předchozím letům. Nejvyšší ocenění zlatou stuhu a titul krajského vítěze získala obec Vraclav z okresu Ústí nad Orlicí a článek najdete ve Svitavském deníku.
0: Začíná letní sezóna na Jadranu. I letos si předcházely četné otázky na téma toho, zda se dříve poměrně levná dovolenková destinace nakonec nestala příliš drahou v porovnání s dalšími oblastmi Středomoří. Chorvatský minister turismu a sportu proto nedávno vyzval podnikatele v cestovním ruchu k plošnému zlevnění o 10 až 20%. Podle chorvatského podnikatelského svazu UGP, ale taková výzva nemá oporu v ekonomické realitě prudce rostoucích nákladů, kterým biznismeni čelí. Meziroční míra inflace v Chorvatsku přesahuje 5%, růst cen služeb je 7%, píše E15. Z tisku vše a přejeme hezký den.
1: Ať se daří.

0: Je 7:45, minuta navrch k tomu, sobota 13. června, stále posloucháte Český rozhlas Pardubice. Tereza Mašková, Marek Lambora, už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Ale teď, jak Znělka napověděla, se jdeme trochu podrobněji věnovat nejenom tomu dnešnímu počasí, a to všechno s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Tomášem Popelkou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak říkal jste, že v Hradci Králové je malinko lepší než v Pardubicích, kde nám před chvílí začalo pršet. Jak pak to bude vypadat dneska?
2: No, tak stále zůstaneme v chladném severozápadním a hlavně vlhkém proudění, takže teď po ránu ještě oblačno zataženo, v Pardubickém kraji se objevuje ten občasný déšť, no a během dne se začne tvořit hlavně proměnlivá oblačnost, začnou se tvořit i přehánky, ty budou, jak to vypadá, nejvýdatnější zejména v oblasti hor a přece jenom tam by se mohli dostat někam tam až kolem 10 mm, jo, na ostatním území tam budou přece jenom něco slabší. Až večer by zase srážky začaly slábnout a ustávat a oblačnost by začala protrhávat. Teploty by se dneska dostávaly nejčastěji mezi 19 až 22 stupňů a vítr nám bude foukat od západu od 3 do 7 metrů. V noci ještě z počátku tam proměnila oblačnost s přehánkami a postupně by přehánky totálně končily a k ránu by se přechodně protrhala oblačnost až na pol jasno. A teploty by nám klesly na 11 až 8 stupňů a vítr bude foukat od západu od 2 do 5 metrů.
0: Znamená to, že neděle bude o něco lepší než dnešek?
2: Zatím to vypadá ráno, ještě pojasnáš oblačnost, ale zase během dne by se zase tvořila proměnlivá oblačnost s přehánkami, ale už by měly být podstatně slabší než dneska. Zase nahora by se mohla objevit někde ojedinělý bůřka, ale ta pravděpodobnost je hodně nízká. Večer by potom srážky ze slábí a teploty zítra večer mezi 17 až 20, ale bude to celkem takový větrný den. Vítr bude foukat zase od západu 4 až 8 metrů a přes den by se objevily i nárazy kolem 15 metrů, k večeru večer potom zase vítr ze slábne.
0: No když se uchneme do toho příštího týdne, tak říkal jste, že léto nejdříve ve středu.
2: No, v pondělí už přece, ale ještě ty teploty budou podobné jako teďka přes víkend, tak kolem těch maxima do 20 stupňů, ale přehánky by si objevaly, jak to vypadá už pouze na horách, byly by hodně slabonké. A od úterka by teploty šly pomalinku nahoru, a jak to vypadá v druhé polovině týdne, už by se mohly dostávat někam až ke 30, takže příští víkend bude rozhodně teplejší než ten dnešní. No a co se týká srážek, tak většinou už to bude jako tím denním chodem přehánky z tepla.
0: Tolik o počasí meteorolog Tomáš Popelka. Děkujeme a hezký den do Hradce. Naslyšenou.
2: Díky, napodobně.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Právě.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
3: Koníku, nepij mi tu kořelku. Víš, že pak děláš příkusí.
2: Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho, od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
4: Máš místo mozku zpěva kostu?
5: Dovol.
4: Taky pak dovol.
2: Populární herečka Helena Růžičková.
6: Ani z Outlova s dcerou Drobienou.
2: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Ochránci přírody z České Třebové monitorují výskyt křídlatky na území města. Začíná celorepubliková akce Víkend otevřených zahrad. Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. A počasí. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo srážky a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní ráno. Ochránci přírody z České Třebové pokračují v monitoringu křídlatky. Tato invazivní rostlina potlačuje růst jiných rostlin ve svém okolí. V České Třebové se podle posledního mapování vyskytuje skoro na 80 místech. Skupina dobrovolníků ve sledování pokračuje, říká předsedkyně Ekocentra Podorlicko Hana Grundová.
6: V té mapovatelské skupině je 9 lidí. My pomůžeme městu s tím zmapováním v součinnosti s technickými službami, které dostávají naše podklady, máme sdílenou mapku a oni zase na těch místech provádějí zásah a dávají zprávy zpětně nám.
5: Začíná víkend otevřených zahrad. K celostátní akci se připojí více než 350 míst. V Pardubickém kraji jich bude skoro 20. Návštěvníci si mohou prohlédnout zámecké parky, školní zahrady nebo komunitní sady.
7: Prohlídky nabízejí zámky Slatiňany, Letohrad, Brandýs nad Orlicí nebo běžně nepřístupný zámeček Staré Ždánice. Otevřená bude kouzelná zahrada v Lichkově, ateliér umělců Sluneční údolí nebo farní zahrady v Koclířově. Termíny prohlídek jsou uvedené na webu Víkend otevřených zahrad. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Do českého práva nejspíše přibudou nové trestné činy. Podle návrhu na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
8: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
5: U náhradního mateřství ale opoziční politici upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejc s Vítkou souhlasí, jde ale podle něj nejen o právnickou, ale také o etickou otázku. Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup na jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu. Hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností. Sport. Tenista Jiří Lehečka porazil ve dvou setech Američana Tiafoe a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. Karolína Plíšková v Queen's Clubu naopak skončila ve čtvrtfinále, protože v Londýně prohrála 1-2 na sety s Vekičovou z Chorvatska.
4: Počasí.
5: Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno a zataženo, během odpoledne proměnlivou oblačnost a přehánky, na horách i bouřky. Večer bude ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 55. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách 4 minuty po 8 pokračuje sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. I z našeho vysílání určitě víte, že v Litomyšli začal největší hudební svátek roku. Festival Smetanova Litomyšl otevřelo Stravinského svěcení jara v podání České filharmonie a my se za zahájením ohledneme už za malou chvíli. Také si budeme hrát písničky, které nestárnou. Olga Lounová před námi, také Vladimír Mišík nebo Karel Gott. I dál přejeme hezkou sobotu. Je 13. června a v kalendáři dnes jména Antonína, také Tobias. Gosh.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: První tóny 68. ročníku Smetanovy Litomyšle už zazněly. Česká filharmonie otevřela festival, který až do 5. července propojí koncerty, opera, tanec i výtvarné umění. Letošním leitmotivem je natura a ta vstoupila na scénu hned při zahájení. Smetanovým sálem na zámeckém nádvoří se totiž rozeznělo stravinského svěcení jara. Úplný začátek však tradičně patřil hudbě Bedřicha Smetany.
2: Česká filharmonie tentokrát hrála pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.
3: Měl jsem štěstí, že jsem studoval v Londýně, kde bylo mnoho Čechů a mnoho českých hudebníků. Studoval jsem tam na konci 70. let. Zamiloval jsem se do Janáčka a jeho oper a taky jsem slyšel Prodanou nevěstu a všechna nádherná Smetanova díla. Zároveň dávám důraz na hráče na lesní roh. Čechy byly po 100 let známé svými hornisty, což můžete v orchestru slyšet. Je to blízké mému srdci. Jedinou frustrující věcí je, že neumím česky.
2: Je už tradicí, že koncert si můžou užívat i lidé v klášterních zahradách, jako třeba Petr a Iveta z Litomyšle.
4: Do zahrad klášterních chodíme a je to tam moc pěkný.
5: Patří to sem. Prostě tím, že ty umělci tady žili, byli a to město tím žije.
2: A pravidelně sem jezdí i Josef Kopecký z České Třebové.
6: Ano, každý rok fascinuje mě, že tenhle festival stále ještě existuje, že má tak nabité hlediště každý rok. Litomyšl má svého obrovského génia loci, tak je to neopakovatelný zážitek.
2: Hlavním tématem je v tomto roce natura. Příroda tak prostupuje celou dramaturgickou linkou festivalu, říká umělecký ředitel Marek Schulz.
7: Také jsme chtěli poukázat na to, že festival se nekoná v žádném velikém městě, ale jsme zkrátka v Litomyšli. Pak jsme chtěli poukázat na jakýsi řád, který nám příroda dává a potom zkrátka také ukázat všechny možné inspirační zdroje v rámci hudby ve spojení s přírodou.
2: Téma přírody se ponese festivalem i jinak. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat umělcům trvalky. Vysvětluje ředitel festivalu Michal Medek.
8: Původní idea byla, že by mohl vzniknout i festivalový les, ale zatím jsme pro ně nenašli místo a tak jsme si říkali, že se naopak ty trvalky, pokud po každém festivalu zůstane v Litomyšli krásný trvalkový záhon, takže to je taková hezká stopa toho, co po nás zůstane a ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali ji v Litomyšli, ale samozřejmě všichni ti, kteří si ji budou chtít odvést, tak si ji odvezou a zasadí si ji na svých zahrádkách. Ta podmínka ovšem bude, že pošlou fotografii.
2: Smetanova Litomyšl potrvá až do 5. července. Naďa Kubínková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Litice, tak to je další místo, kde to dnes bude žít. Připravili tam celodenní program pro děti i dospělé, který nabídne například rytířskou stezku odvahy pro děti, šermířská vystoupení, mistra kata, právo útrpné, orientální tance a mnoho dalšího. Celá ta akce se jmenuje Verbování krále Jana Lucemburského. Startuje v 10 dopoledne a potrvá až do 16. A nejenom dnes máte možnost navštívit hrad Litice, ale také zítra.
1: Počasí.
0: Je oblačno až zataženo, během dopoledne nás postupně čeká proměnlivá oblačnost, začnou se tvořit přehánky, nejvydatnější budou asi v oblasti hor, ojniele může také zabouřit, večer budou srážky ustávat a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 1000 metrech 13 až 16 stupňů Celsia a vítr vane mírný, západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Tolik o počasí, za chvilku Olga Lunová a pak už Martin Písařík a rubrika Co v učebnicích nebylo. Jestli pak víte, kde byste našli nejdeštivější a naopak nejsušší místa u nás, odpověď nabídneme už za pár minut.
2: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
1: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
0: Opravdu?
1: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
0: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
2: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
3: Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice v plném proudu. Už za chvilku vás pozveme na jedno divadelní představení, dětské, podotýkám, s našimi hosty. Ale teď je tu Míša Spáčilová, dáme si čerstvé zprávy.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pardubický kraj hledá nového ředitele pro střední školu chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Lenku Godardovou, která rezignovala na tento post po kritickém hodnocení školy Českou školní inspekcí. Přihlášky do konkurzu na ředitele školy mohou zájemci posílat do konce tohoto měsíce. Pardubice spustili architektonický manuál, online databáze a průvodce městem na webu představuje zatím 36 významných staveb v Pardubicích a 9 jejich tvůrců. Součástí projektu jsou také 3 naučné stezky v centru. Chrudimští lesníci dnes pořádají svatojanskou slavnost. Tradiční akce u rozhledny Bára začíná ve 14 hodin. Pro děti tam bude připravená hmyzí stezka, hry nebo tvořivé dílny. Dva řidiči zemřeli dnes brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice je uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté odklánějí. Na řadě sport. Kajakář Jakub Krejčí ovládl závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. Český reprezentant navázal na domácí vítězství v pražské Troji a je v čele průběžného pořadí seriálu. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku oblačno až zataženo, během dopoledne proměnlivou oblačnost a přehánky na horách i bouřky. Večer bude ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná záť. Těž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní nehodu se zraněním máme hlášenou z Bělé u Jevíčka. Stala se v části obce Malonín. Konkrétně tam bouralo osobní auto a místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
6: Zelená.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pokračuje sobotní Dobré ráno a je krátce po 8:30. Už zítra nabídne pardubické Týbrďo divadlo svou další premiéru a o ní budeme mluvit s principálkou divadla Janou Kautskou. Dobré ráno.
1: Ahoj Mirku.
0: Ahoj Jano, my si budeme tykat, protože se známe a budeme si tykat i s posilami, které si Jana vzala, protože není tady sama. Tak nejprve dámy, představte se nám.
2: Já jsem Emílie Waldmanová a přijela jsem z Chrudimi.
3: Já se jmenuji Natálie Tichá a přijela jsem ze Svítkova.
4: A já se jmenuji Matěj Hromádka a dneska jsem přijel z Prahy.
0: Tak vy jste tady proto, že v tom představení, o kterém si budeme povídat, také hrajete. My se k tomu určitě dostaneme ke všemu, ale na začátek bych poprosil Janu, jestli by nám o Týbrďu něco řekla. Co to je Týbrďo divadlo?
1: Tak naše divadlo vzniklo v roce 2019 už. Už máme za sebou 7 let, máme 8 inscenací. Myslím, že se nám docela daří, ťukám. A hrajeme moc rádi pro děti, jezdíme do škol, do školek, na různé dětské dny. I působíme právě, hrajeme v divadle Exil, kde máme právě i premiéru.
0: Mm-hmm. To je taková, dá se říct, vaše domovská scéna.
1: Ano.
0: Základna, o tom tuď vyrážíte všemi směry. Pochopil jsem to správně, že Týbrďo divadlo cílí tedy především na dětského diváka.
1: Ano, ano.
0: Co dospělí, nenudí se na vašich představeních?
1: No, mě jednou poradil náš kamarád Tomáš Klement, že vždycky musí být nejméně 5 vtipů i pro dospělé, aby přišli. Je to pravda, protože záleží vždycky na těch rodičích. Jestli se tedy nenudili, tak řeknou příště, že přijdou zase.
0: Mm-hmm. Našlo si za tu dobu, co divadlo existuje, svého diváka? Vrací se k vám pravidelně?
1: Velmi se vrací a máme z toho radost. Dříve to začínalo tím, že jsme oslovili kamarády, přátelé, ale teď už nás oslovují hodně i lidé, kteří nás zvou i do svých divadel. Takže mám velkou radost, že se takhle Týbrďu daří. Teď máme i novou produkční Míšu, která taky schání nová hraní a je skvělá, takže dělá, vytváří i PR. Myslím, že se nám daří a že to bude pokračovat, doufám.
0: Znamená to tedy, že nehrajete jenom v Exilu, ale fungujete i na zavolání, že se vás můžou objednat?
1: Ano, ano, určitě jezdíme právě všude, do škol, do školek, různé obce se nás také zvou na své různé dětské dny, nebo ukončení s prázdninami, začátek školy a tak různě. A právě třeba vánoční pohádku jsme hráli třeba ve Strašnickém divadle, v Krumlově v divadle, anebo v Třeboni, takže ta se hodně nám daří v uvozovkách prodávat.
0: No tak, ale Třeboň to už je hodně daleko.
1: Ano, bylo to daleko. A mě netopilo auto, takže to bylo docela náročné.
0: Už tady padla i nějaká jména, kolik lidí se vůbec podílí na fungování divadla Týbrďo. Ono se asi i nějak měnilo, že jo, to
1: ano,
0: složení.
1: Jsou tam externí herci, kteří tady hrají v různých pohádkách. Teďka přišel tedy nově Matěj Hromádka, teď tedy hlavní hrdina náš, Bidlibán, který je úplně úžasný a hraje teda v divadle Exil, kde já jsem ho našla. A taky 2 holčičky, co tady sebou mám, Natálka a Emilka. Jinak takové stabilní jádro, nejstabilnější je s Kristýnou Kudrnáčovou, já a ona.
0: Holky, tak ať se dostane také ke slovu, jak se vám hraje?
2: Mně se hraje docela dobře.
0: Jo, Jana je režisérka, že jo, nebo tak jako vy se na tom podílíte asi všichni,
2: ano.
0: Všichni si tomu máte co říct. A jaká je, rozčiluje se třeba občas někdy?
2: Jako někdy, no.
0: Jak se rozčiluje?
2: Můžu mluvit prostě, můžu někdy i křičet.
0: Tak Jana si teďka položila hlavu na stůl, to asi nechtěla úplně slyšet tohle.
1: Ano, a obzvlášť, když je to moje vnučka, protože Natálka je moje nejstarší ze 3 vnuček, takže děkuju, Natálko.
0: Ale není to taková hrůza, ne? Určitě byste kvůli tomu nepřestali hrát.
2: To ne.
0: My už se pomalinku dostaneme k tomu zítřejšímu představení. Je to premiéra, kdo poslouchal pozorně, jméno už tady zaznělo, ale zase to nechám na tobě, protože nechci být ten, kdo to prozradí. Asi to užiješ prostě.
1: Děkuju. Je to můj takový splněný sen. Všichni se na to moc těšíme. Byla to tedy velká práce a je to na motivy knihy Eduarda Petišky Bidlibán. Je to knížka, která mě provázela celé dětství, potom mého syna a teď právě moje vnučky. Takže to byl takový sen vytvořit to vlastně na jevišti a moc se těšíme, jak to zítra dopadne. Že jo, holky?
2: Ano. Ano.
0: Jste nervózní?
2: Tak já trošku, já se bojím, že budu nějak blbě stát a tak, ale s hlasem se určitě nebojím. Já se trochu bojím, že tam něco spletu, ale když se to naučím, tak budu doufat, že tam nic nespletu.
1: Já teda musím říct, že se vůbec nebojím, protože holčičky jsou úplně skvělý a byly jako první, které uměly text.
0: Kdo Bidlibána četl, ten asi bude vědět, ale pro ostatní může sám Bidlibán, tedy Matěj, představitel Bidlibána, říct, o čem to je, alespoň naznačit, ať neprozradíme všechno.
4: Bidlibán je tedy o takovém chlapečkovi, který je možná malinko zlobivý, ale vypadá to s ním velmi dobře, protože se chce asi napravit.
0: Napraví se? Nebo neprozradíme?
4: Napraví se? To je otázka, jestli se napraví. Napraví nebo nenapraví? No?
1: No, možná Matěj nechce prozradit pointu, protože vlastně o tom ten Bedlibán je, tak možná Matěj...
0: Ne, nechme to být, ať se přijdou podívat diváci, ano, určitě. Ano.

0: Hosty ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice jsou stále principálka pardubického Týbrďo divadla Jana Kautská, mladé herečky Emílie Waldmanová a Natálie Tichá a herec Matěj Hromádka. My tady dneska zveme na vaše nové představení, které vzniklo na motivy knihy Eduarda Petišky Birlibán. A já si pořád říkám, proč padla volba právě na tenhle titul?
1: Protože to je ta moje dětská knížka, takže opravdu mě to provázelo. Asi pamatuju, když jsem byla nemocná a potom, když byl můj syn nemocný, tak Ondra, tak jsem mu to vždycky četla. A měli jsme to rádi. Je zvláštní, že tolik lidí tu knížku nezná, byť Eduard Petiška je dokonce snad v podstatě největší spisovatel, nebo napsal nejvíce titulů pro děti. Všichni známe staré řecké báje a pověsti, ale Birlibána nikdo nezná, ale o to je lepší. A Matěje jsem si vybrala, tedy jestli mám říct, Matěje Hromádku v inscenaci Poutníci do Lhasy, protože je samozřejmě strašně úžasný a skvělý. A opravdu toho Birlibána to stojí za to, abyste to viděli, jak on to hraje. 25letý Matěj hraje 6letého chlapce.
2: Je to velmi náročné hrát si na chlapce, ale strašně zábavné.
0: Ten titul je z roku 1959, to znamená, že na Birlibánovi vyrostli, dneska už vlastně jsou to prarodiče. Myslíte si, že tenhle příběh má co nabídnout i dnešním dětem?
2: Takhle, děti asi zlobí pořád, respektive já jsem zlobil. A to je možná věc, kterou s ním mám společnou. A kvůli tomu si myslím, že by to děti mohlo zajímat, protože je vlastně tam mnoho situací, které jsou vtipné a dějí se i dnes. Jak co dělají děti, tak si myslím, že i co dělají rodiče, tak i nějaký kouzelný svět, který se tam objevuje, tak holky můžou říct.
3: No, řekni. No, třeba tam jsou bombonovice, maňáskov. Bombonovice, ty jsou tam všechno je z bombonů a ze sladkostí a v maňáskově se ty hračky opravujou.
1: A ještě tam je třeba Lenošinda. Já třeba hraju tlustou holčičku.
0: Lenošindě.
1: Ano, která leží pod stromem a mrká.
3: A nebo třeba nepořádnická lhota, tam je samý nepořádek.
0: To jsou všechno takové fantastické světy, jak hodně těžké a složité bylo tohle převíst na divadelní jeviště.
1: Proto jsem zvolila právě metodu toho, že tam máme projekci, kterou kreslila výtvarnice Aneška Koukolová, protože bylo velmi těžké udělat vlastně 3D scénu po každé, takže jsme zvolili tu projekci a jako jediná naše rekvizita je v podstatě postýlka, která hraje vlastně všechno. A to byl třeba nápad tady Matěje.
0: Co bylo na zkoušení nejtěžší?
2: A práce s režisérkou samozřejmě, že ne. A teď mě zrovna nic jiného nenapadá.
0: Takže asi nic těžkého nebylo v tom případě.
2: Ano.
0: Co holky, jak to vidíte vy?
3: Třeba bylo nejtěžší se naučit ten text.
0: Kolik ho tam máte?
3: Docela poměrně dost. Ale jako hodně jsme ho škrtli, takže text mě nepřijde nejtěžší.
0: A co ti teda přijde nejtěžší?
3: Asi... Já nevím.
1: Já myslím na to jako možná, že takové ty divadelní zásady, že? Jak máš stát a tak možná.
3: No spíš mluvit na hlas.
0: Tak nám řekněte ještě nějakou veselou příhodu ze zkoušení.
3: Třeba my máme postel, třeba jako loďku. Jí hrajem, že to je loďka a připlouváme po ní a ono to rupla za postel. Celá rupla, urvala se jí čela a celá. A seděla na tom Emilka a Kristýna.
4: A ještě Matěj.
3: Takže tam Kristýna nebude sedět. A budou tam jenom ty loutky.
1: Že by Kristýna byla tak obézní, ale nakonec jsme usoudili. Ale máme ji celou předělanou, to zase můžeme poděkovat kamarádovi Petrovi Kubíkovi, takže už teď je pořádná ta postel, že? A už by se to nemělo stát. Ale Emilka i Kristýna spadly. Já nevím, jestli Matěj.
2: Já jsem seděl dál.
1: Ty jsi seděl dál. Výborně.
3: Ale ta postel mě přijde teď ještě hezčí, protože je nabarvená, modře nabarvená a no, prostě je hezčí.
0: Po těch zkušenostech, holky, budete hrát ještě v nějakém dalším představení? Nebo zahrali byste si, kdyby vám to nabídla tady paní režisérka?
3: Já asi tak v jednom a dala si ne. Já potřebuji čas na jiné věci taky.
0: Na kluky.
3: No já asi jednou příští rok, třeba když si mě Jana vyvolí, ale bylo se těžké dostat do tohohle, protože jsme se s mámou docela dost hádali o tom.
0: Mamka nechtěla?
3: Spíš já jsem se nemohla rozhodnout, jestli ano nebo ne.
0: Jo takhle, mamka z tebe chtěla hvězdu a ty jsi nevěděla.
1: No, oni obě holky toho mají hodně, protože obě tančí a Natálka...
2: Ještě chodí do školy.
3: Ještě
2: do
3: školy, no, mám vaření, ještě mám malování, hrozně toho mám a taky se musím učit na školu.
0: No jistě, samozřejmě škola především.
3: Já se taky učím školu a ještě chodím na tancování a pak ještě na dramaťák, ale ne tady s tou skupinou, já chodím
0: s
3: do
0: Zušky. S opravdovými herci.
3: Ne.
1: Já bych ještě chtěla říct, že je úžasný jako taky to, aby jsme nezapomněli na toho našeho brlibána, který dojíždí z Prahy na ty zkoušky, což je jako opravdu řehole. A já jsem mu strašně vděčná, že to absolvuje, protože to není vůbec legrace. Bydlí tam se svou přítelkyní, která naštěstí je také umělecky založená, takže nám to snad odpouští.
2: Ona se ráda přijde podívat.
0: Máte plno na premiéru?
1: Máme prodáno odpoledne, dopoledne ještě pár volných míst.
0: No a pak nějaké reprízy?
1: Máme 20. září v Chrudimi, kde bude jakoby druhá premiéra. Já bych ještě neopomenula zmínit Kristýnku Kudrnáčovou, která hraje velmi významné dvě role a má to velmi těžké. Hraje Míč a Zajíčka Maňáska, o kterém to celé je. A vlastně má je oba dva celou dobu na ruce, na jedné i druhé, a musí měnit ty hlasy s Bručou na Míče, na Roztomilého panáčka. To bychom neměli určitě zapomenout zmínit Kristýnku, která je taky velkou součástí týmu.
0: Závěrem tedy pojďme ještě připomenout premiéra představení Birlibán zítra v pardubickém divadle Exil v Machoňově pasáži ve dvou časech. Dopolední představení v 10 hodin, tam je ještě pár volných vstupenek. V 15 hodin odpoledne tam už je vyprodáno a kdybyste to nestihli zítra, tak druhá premiéra bude v Chrudimi, a to 20. září. No a nakonec snad už jenom zlomte vás.
3: Čertěvem!

Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Titul chleba roku 2026 získala pekárna ze Svitavska. V Cholticích na Pardubicku bude dnes tradiční drátenický festival. Policie kvůli nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, srážky a teploty do 22 stupňů. Dobré sobotní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Svitavská pekárna Nopek zvítězila v celorepublikové soutěži chleba roku 2026. Porotci ocenili chleba z její výroby v kategorii chléb bez hranic. Do letošního ročníku soutěže se přihlásil rekordní počet účastníků. Slavnostní vyhlášení bylo v Pardubicích na akci Dny chleba. Návštěvníci tam mohli ochutnat všechny soutěžní chleby a jak poznat ten nejlepší, vysvětluje chlebový someliér Stanislav Janíček.
3: Chleba rozkrojíme, přivoníme, má krásnou typickou chlebovou vůni po těch použitých surovinách, pak se díváme na tu pórovitost, to je ten střed toho chleba, na který si potom mažeme třeba máslo nebo marmeládu, a ta pórovitost by neměla být nějakým způsobem velmi rozdílná, měla by být po celkové té střídě stejná a potom by neměla být žádné dutiny. A pak samozřejmě chleba musíme ochutnat.
2: Na zámku v Cholticích na Pardubicku dnes pokračují druhým dnem tradiční drátenické Choltice. Sjede se tam zhruba 40 představitelů starých řemesel. Program začíná v 10 hodin a končí v 18 hodin a nabídne i tvůrčí dílny pro veřejnost. Vysvětluje kastelán Lukáš Richtecký.
4: Přijede k nám velice šikovná kovářka, bude tady košíkář, budou tady ukázky šperky, sochy, různé dekorace. Je to takový soubor těch starých řemesel, ale primárně je to věnované dráteníkům.
2: Tragická dopravní nehoda uzavřela v obou směrech část dálnice D2 u Brna. Policie dopravu odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala v 4:30 ráno ve zúžení. Jeden z kamionů narazil do svodidel a zůstal stát napříč, druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného nehodu nepřežil ani jeden z řidičů.
5: Jsme potom s průzkumem zjistili, že uvnitř těch dvou tahačů zůstaly vlastně těla dvou řidičů, kteří tam zahynuli.
2: Eva Farna dnes jako první česká žena v historii vystoupí v pražském Edenu. Největším koncertem své kariéry zpěvačka oslaví 20 let na scéně. Stadion s kapacitou 35 000 diváků vyprodala už rok před koncertem. Sport. Fotbalisté Spojených států začali v Los Angeles domácí mistrovství světa vítězstvím 4-1 nad Paraguají. Fotbalisté Kanady vstoupili v Torontu do mistrovství světa remízou 1-1 s Bosnou a Hercegovinou. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až zataženo, během dopoledne proměnlivou oblačnost a přehánky, na horách i bouřky. Večer bude ubývat srážek i oblačnosti, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z Dašic na Pardubicku. Stala se na silnici nižší třídy mezi ulicemi Sadová a Žižkova. Další nehoda se stala v Bělé u Jevíčka na Svitavsku v místní části Malonín. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Jedna z nejvýznamnějších románských památek v Čechách nemá střechu. Kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory opravují dělníci. Co všechno musí udělat a bude památka během rekonstrukce přístupná návštěvníkům, více si povíme za chvíli. Připomeneme vám příběh odvahy, který změnil dějiny. Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi se podařilo uprchnout z Osvětimi a přinést svědectví o masovém vraždění Židů. Na jejich počest se každoročně koná vzpomínkový pochod po trase jejich útěku. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Jaký je smysl tohoto duchovního společenství, které má lože po celé republice, zajímalo redaktora Karla Sladkého. A čeká nás i pravidelné zamyšlení, dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne.

0: Petra Muka jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlická farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody. Natáčela Alena Junová.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat, až to bude možný.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou, kdysi dávno. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků a pak se provedou nějaké drobné zednické úpravy.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané a budou trošku v jiném tvaru, než jsou teď.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a ničeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry, protože tehdejší doba vznikly jako rotundičky, rotundy.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel, pro nějaký jako větší a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí část nohy, aby se to vlastně na ten kostel vešlo.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů korun.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Olomoucký okresní soud rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu internovaný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci dal ředitel Muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století Jan Kratochvil. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Podle soudce Radima Vitoslavského jde o člověka, který byl státní bezpečností pro své postoje zbaven svobody, aniž by zde bylo jeho formální odsouzení. Soudní řízení pracovalo s důkazy o podmínkách, v nichž byl arcibiskup držen. Měl odpojený telefon, zabavili mu rozhlasový přijímač, nesměl číst noviny ani opouštět své sídlo. Podle svědectví pamětníků mu byla odpírána i základní lékařská péče a za celých 11 let její lékař mohl prohlédnout pouze jednou, krátce před smrtí. Režim mu také bránil v kontaktu s rodinou a nepovolil mu ani účast na pohřbu jeho nejstarší sestry. Křesťanský festival Slezská lilie nabízí o tomto víkendu koncerty, divadlo, muzikálová vystoupení i duchovní program. Koná se v okolí kostela svatého Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Letošní ročník se hlásí k roku svatého Františka, který připomíná odkaz světce inspirujícího generace k jednoduchosti, pokoji a životu v blízkosti druhých. Dnes vystoupí držitelka ceny Itálie Hana Fialová s pásmem muzikálových písní. Hudbu z celého světa představí sbor Permoník, soubor For Cellos uvede hudbu z filmu Misie doplněnou obrazovou projekcí. Nedělní program nabídne muzikál Jesus Christ Superstar v podání brněnských farníků. Duchovním vrcholem festivalu bude nedělní poutní mše svatá. I tuto pozvánku jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Ti vydali už v roce 1925 svůj první zednářský časopis. Toto duchovní společenství působí na desítkách míst po celé naší republice. S velmistrem, který byl v tajné volbě zvolen na posledním konventu na další funkční rok, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Kdo je velmistr?
2: Veliký mistr, neboli zkráceně velmistr Veliké lože České republiky, je označení představitele řádu, který stojí v čele toho řádu. My jako řád máme organizační strukturu hierarchickou, v jehož čele stojí předseda, dalo by se říct předseda spolku, který má titul Veliký mistr, velmistr. My používáme pojem konvent.
1: Konvent.
2: Konvent jako slavnostní setkání Veliké lože. Na zednářství je zajímavé i to, jak je vlastně kombinována hierarchie a demokracie.
1: Jak?
2: U nás se prakticky všechny činovnické funkce i výkonné každý rok volí, potvrzují v tajné volbě znovu. Veliký mistr, to je trochu specifická funkce, ta se také tedy volí každý rok tajnou volbou a velmistr může v čele řádu stát maximálně 3 roky po sobě. Takže já jsem byl potvrzen konventem na třetí, tedy poslední období.
1: Jaké je poslání svobodných zednářů?
2: Poslání svobodných zednářů je práce na sobě. Každý jedinec pracuje na sobě. Jsme duchovní řád, řád, který ctí tradice, je založen opravdu na mnoha setletých tradicích. Moderní zednářství říkáme, že považujeme za ten počátek zhruba rok 1717, ale ty proudy duchovní a ty směry k tomu jsou samozřejmě starší. Dá se říct od nepaměti, abych byl úplně přesný.
1: A jak to začalo?
2: Označíme-li za první svobodné zednáře například kameníky, kteří pracovali na stavbách, řekněme, gotických katedrál i dříve, tak to označení zednář, zedník, svobodný zednář, Freemason, vznikalo tak, že v podstatě to byli řemeslníci, kteří pracovali v cechu kameníků, a postupně se to vyvinulo v průběhu desítek let, staletí. Není to ze dne na den, je to postupně rozvinutý řád. Bývá považováno za jedno z nejstarších bratrstev.
1: Vy jste zmínil právě tu duchovní stránku. Jakým způsobem se ve vašem řádu ta duchovní cesta projevuje?
2: Musím říct, že tady je to opravdu velmi, velmi individuální, byť ten řád k tomu poskytuje to, co bych nazval zednářskou metodou. Za prvé určitě jsou to rituály, rituální setkání, rituální práce, které se vyvinuly a my se snažíme opravdu dodržovat ty staré tradice a snažíme se navazovat na texty nebo vychází z rituálu opravdu 100 let starých. Jak máte i třeba možnost přistupovat a učit se od ostatních, je velmi důležité. A ty rituály, které tvoří nějakou součást toho všeho, ty vás nabádají, ty vám ukazují možnosti, ty vám přinášejí poučení staletími potvrzené, ukazují vám cestu, ale ten vlastní krok, ta vlastní cesta je potom konkrétně už na vás.
1: Kdy můžeme o někom říct, to je dobrý člověk?
2: Třeba proto v našem chrámu na podlaze najdete černobílý koberec, čtverečkovaný, který vám říká, upozorňuje vás na to, že každý v sobě máme i tu dobrou, i tu horší stránku a je to i o tom, jak se naučíme s tím pracovat, jak dokážeme si být vědom těch svých nedokonalostí a jak jsme odhodláni na sobě pracovat. Ten řád nám dává určitá pravidla, určité mantinely, v rámci nich se opravdu můžeme pohybovat velmi svobodně.
1: Můžete být konkrétnější, trochu nám to poodkrýt?
2: Zednářské tajemství je to, že některé věci se vlastně nedají vysvětlit. Právě proto to zednářství také používá alegorie a symboly, aby mohlo ty některé věci popsat, aby jsme se i my mezi sebou jako zednáři po celém světě byli schopni domluvit.
1: Vy jste říkal, že zednářství má 31 loží.
2: V České republice v současné době máme 31 aktivních loží sdružených ve svazku Veliké lože České republiky. Tak jak je zednářství postaveno na starých principech, to jsou pro mě trvale platné principy, které určitě nás přežijí.

0: magazínu Mezi nebem a zemí jsme hráli dnes také Martu Kubišovou. Dobré dopoledne. A teď se na chvíli zastavíme v Plzni. Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou, opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v tomto kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893. Natáčela Soňa Weizenbacherová.
1: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kanceláře.
2: Venko fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
1: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různý další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
2: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
1: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
2: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
1: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Abych vám ukázal naše zázemí, co tady máme. Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček, ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisů.

0: Plzeňský starý listy, jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
1: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v Plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén. Tady trubky na vodu přívodní.
0: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
1: Což znamená?
0: Obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
1: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
0: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka, ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
1: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro Židy důležitější než synagoga?
0: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
1: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu plzeňské židovské

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Vrba Wetzlar Memorial je vzpomínkový pochod po více než 130 kilometrů dlouhé trase, kterou v roce 1944 urazili Rudolf Vrba a Alfred Wetzlar při útěku z nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz, aby varovali svět před masovým vražděním Židů. Letos se pochod uskuteční ve dvou termínech. Jeden na konci července a další v týdnu od 17. srpna. Na srpnový termín jsou ještě k dispozici poslední volná místa. Akci pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Téma zaujalo Danielu Brůhovou.
1: 7. dubna 1944 se za mimořádně dramatických okolností podařilo uprchnout z koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau dvěma slovenským vězňům. Waltru Rosenbergovi, později známému jako Rudolf Vrba, a Alfredu Wetzlarovi. Do dějin 20. století vstoupili především svou zprávou, která přinesla jedno z prvních svědectví o fungování nacistického vyhlazovacího systému a masového vraždění Židů v Osvětimi.
2: Utíkali z Polska na Slovensko, protože byli slovenští Židé, věděli, že musí z Auschwitz-Birkenau stále na jich. Po 16-denní strastiplné cestě se jim podařilo dojít na hranice mezi obcí Zvardoň a Skalité, aby potom pokračovali do obce Čatca a následně zakončili svoji misi v Žilině, kde napsali ve sklepních prostorách židovského starobince tu svoji jedinečnou zprávu.
1: Říká Radek Hejret, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v České republice.
2: Židovští představitelé v Žilině vůbec nevěřili těmto dvěma utečencům, mysleli si, že se pomátli, nedokázali si představit, že by opravdu nacistická perzekuce mohla být završena průmyslovým vražděním židovských rodin.
1: Jak je přesvědčili?
2: Znali čísla, znali jména, měli plány namalované, dokonce přinesli samolepku z cyklonu B. A když otevřeli židovští představitelé v Žilině transportní knihy, protože přes Žilinu byly vypravovány transporty slovenských Židů dále do říše, tak s hruzou zjistili, že tito dva utečenci mají ve všem pravdu a začali jednat.
1: Jakou cestu zvolili?
2: Zpráva byla následně přeložena do několika jazyků, dostala se do Vatikánu, dostala se do Ženevy, dostala se do Londýna a následně také do Spojených států amerických. Ta zpráva odhadem historiků zachránila asi 150 tisíc lidských životů, zejména v Maďarsku.
1: Řekněte, jak zpráva pomohla zrovna tam.
2: Tím, že se dostala až k Rooseveltovi a Churchillovi na stůl a BBC, tehdy ještě opravdu Hlas svobodné Evropy, odvysílalo v několika částech tuto zprávu, tak bylo vydáno varování maďarskému admirálovi Hortymu, že pokud nezastaví transporty maďarských Židů, tak bude Budapešť bombardována.
1: A počátkem července 1944 byla Budapešť skutečně bombardována.
2: Horty se zalekl, s vládními úředníky zastavili na čas transporty, takže tato pauza v transportech vlastně znamenala záchranu zhruba 150 tisíc lidských životů.
1: Vraťme se ještě k pochodu Vrby a Wetzlara. Jejich strastiplná cesta trvala plných 16 dní.
2: Nakonec je dokonce jeden z těch polských odbojářů převedl až na tu hranici, poradil jim, jak překonat hranici. Tam už skoro v bezvědomí, když vpadli na Slovensko, na kopci Skalanka nad obcí Skalité, tak tam je zcela vyčerpané, našel slovenský sedlák Ondra Čanecký, který je čapl, dovedl je do své chalupy a řekl své manželce Agátě, ať se o ně stará.
1: A po mnoha dalších nebezpečných situacích se dostali až do Žiliny.
2: Ten pochod, který oni absolvovali, byl neuvěřitelně strastiplný. Uvědomme si jenom to, že byl duben roku 44. Oni zcela vyčerpaní po dvouletém vlastně trýznění v Auschwitz-Birkenau. Všude byl sníh v horách, oni chodili jenom v noci, přes den chodit nemohli. No a my se už od roku 2014 vydáváme po jejich stopách.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, nedávno jsme vstoupili do nového roku a už jsme skoro v jeho polovině. Země na své dráze kolem slunce urazila téměř 500 000 000 km. A my v našich životech prožili spousty událostí. Těch každodenních, jako je čas strávený v práci či ve škole, nebo výjimečných, k nímž patří ztráty i nálezy, loučení i vítání, narození i smrt. Co to je pouhý půl rok oproti více jak 15 000 000 000 let trvání vesmíru? A přece je každý okamžik v jeho i našich dějinách jedinečný a nenahraditelný. Každý z nich je jako jedna cihla ve stavbě dějin. Díl, který nemůže chybět. Ale dovedeme popsat, co to vlastně čas je? Dovedeme si ho nějak představit? Ano, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, měříme ho hodinami, ale co to vlastně je? Možná je to s časem podobné jako s jinými věcmi, které jsou kolem nás. My v nich žijeme, bereme jako samozřejmé, ale vysvětlit, proč jsou takové, jaké jsou, a jaká je jejich nejhlubší podstata, vlastně nedokážeme. Třeba proč věci padají dolů? Ano, přitahuje je země, ale proč? Znalí řeknou, to je gravitace. Ale co to je gravitace? Nad její podstatou si fyzikové lámou hlavu už nějaké to století. A podobně to s otázkou, co je to čas? Jedno prastaré přirovnání říká, že čas je jako řeka. Plyne a unáší nás. Od pramene, který představuje naše narození, až k moři, které představuje věčnost. To, co se kdysi stalo, leží někde v dálce. A přece to zároveň nějak zůstává s námi. V dálce je čas, kdy se naši rodiče seznámili, a přece díky tomu jsme dnes tady. V dálce je čas, kdy jsme se učili chodit a díky tomu dnes chodíme. V dálce je čas, kdy jsme se učili číst a psát a díky tomu to dnes umíme. Všechno, co jsme prožili, tedy jde a pluje nějak s námi dál. A to nejen v našem životě, ale i v životě celého světa. A tak je tomu i s tím, co bylo před 2000 lety. Všechny příběhy, o kterých čteme v Bibli. Všechno, co si vyprávíme o Ježíši. Tam v dálce, kde si vytryskl pramen, který protéká dějinami jako řeka. A v každém okamžiku k němu můžeme sestoupit a nabrat si z něj. Co je to za pramen? Život a dílo Ježíše z Nazareta, které oslovuje a inspiruje miliony lidí na celém světě, a to už 2000 let. A kdykoliv si osobu Ježíše připomínáme, ať už četbou z Bible, v modlitbě osobní nebo při společných bohoslužbách, jako bychom sestupovali a nabírali si živou vodu z řeky, co tehdy vytryskla a teče dál a dál. Tak tohle dokáže čas. Uchovat v sobě poklady a činit je znovu přítomnými, aby z nich mohli žít lidé nejen v dávné minulosti, ale i dnes, i v daleké budoucnosti. Čas je jako řeka, co nás unáší dál. A nic z toho, co jsme prožili, se nestrácí. A jednou to bude proměněno. Jako Ježíšovo smrtelné tělo do podoby nesmrtelnosti.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ženy starší 45 let se mohou od července objednat na preventivní vyšetření rakoviny prsu bez žádanky. V Lidicích začíná pietní akt ke 84. výročí od vyhlazení obce. Policie loni evidovala o třetinu nehod elektrokol více než minulý rok. Dnes čekejte v kraji oblačno až zataženo, srážky a teploty do 22 stupňů. Dobré sobotní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Na preventivní vyšetření rakoviny prsu už nebude od 1. července potřeba žádanka. Screeningová centra objednají ženy starší 45 let i bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Pomoci by to mělo třeba ženám, které potřebují vyšetření řešit co nejrychleji, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Například pokud žádanku vystavenou praktikem či gynekologem pacientka ztratí, nebo chce zareagovat na anotaci z mamografie, že již 2 roky byla na preventivním vyšetření a chce se na něj objednat hned, to znamená bez předchozí nutné návštěvy dalšího lékaře.
2: Svitavy o víkendu ožijí dětským divadlem a přednesem. Začíná celostátní přehlídka dětského divadla a dílna malých recitátorů, která potrvá až do 18. června. Součástí programu budou také 4 tvůrčí dílny. Představí se celkem 82 recitátorů a 16 divadelních souborů. Uvádí ředitel střediska kulturních služeb Petr Mor.
5: Vystoupení jsou přístupná veřejnosti, každý soubor hraje každý den, nebo ten den, který hraje, tak hraje dopoledne a odpoledne. Kdokoliv může zdarma na ta představení přijít. Hraje se v divadle Trám, v klubu Teatr a ve velkém sále Fabriky.
2: 84 let od vyhlazení obce nacisty připomíná dnešní pieta v Lidicích. Nacisté v reakci na atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zastřelili 173 lidických mužů a chlapců starších 15 let. Pietní akt tradičně pořádá památník Lidice. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu více než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřold.
6: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
7: Sport.
2: Fotbalisté Kanady vstoupili v Torontu do mistrovství světa remízou 1-1 s Bosnou a Hercegovinou. Pro domácí reprezentaci je to první bod v historii světových šampionátů. Svůj zahajovací zápas na mistrovství světa odehrály také Spojené státy, které v Los Angeles porazily Paraguay 4-1.
7: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až zataženo, poté proměnlivou oblačnost a přehánky na horách i bouřky. Večer bude ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty je 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dvě osobní auta bourala ve Vysokém Mýtě v Hradecké ulici. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné a porouchané auto překáží na dálnici D11. Stojí na 650. kilometru ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište. My to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zapodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci. To je nad Budějovicema Hněvkovická vodní nádrž. Dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu. Jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty asi 25 letý, protože jsem ho dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Chodím na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové v krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočit regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla. A
3: je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji griluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco to plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete dom po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pronostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. Naopak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař, a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na Smetanově náměstí v Litomyšli vzniknou nové startovací byty. Dálnice D2 zůstává po nehodě dvou kamionů neprůjezdná. Fuxa i Dostál zabojují na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice o zlato. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo srážky a teploty do 22 stupňů. Dobré sobotní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V září začnou opravy památkově chráněné budovy číslo popisné 61 na Smetanově náměstí v Litomyšli. Dům kdysi vlastnila rodina Bedřicha Smetany a dnes tam sídlí městská policie. Při úpravách město nechá vylepšit zázemí pro strážníky a v budově zároveň vznikne 6 startovacích bytů pro mladé rodiny. Z toho 2 budou v podkroví, říká Pavel Kubeš z městského úřadu.
2: Přibližně před 20 lety došlo k opravě střechy a výměně krovu. Tento krov by do jisté míry měl být zachovaný, lokálně se v rámci rekonstrukce bude opravovat. Tady v půdním prostoru vzniknou 2 nové mezonetové byty a bude sem přemístěno zázemí městské policie.
0: Pardubice plánují rozšíření sdílených zón i do dalších míst. Od jara funguje pilotní projekt za Východočeským divadlem, kde řidiči i chodci používají celou šířku ulice. Nikdo už nemá svůj vlastní vyhrazený pruh nebo chodník. Auta i kola tam proto jezdí velmi pomalu a chodci mají absolutní přednost. Město už teď hodnotí dosavadní výsledky velmi pozitivně a tak zvažuje zavedení režimu v dalších vybraných ulicích. Začíná víkend otevřených zahrad. K celostátní akci se připojí více než 350 míst. V Pardubickém kraji jich bude skoro 20. Návštěvníci si mohou prohlédnout zámecké parky, školní zahrady nebo komunitní sady.
3: Prohlídky nabízejí zámky Slatiňany, Letohrad, Brandýs nad Orlicí nebo běžně nepřístupný zámeček Staré Ždánice. Otevřená bude kouzelná zahrada v Lichkově, ateliér umělců Sluneční údolí nebo farní zahrady v Koclířově. Termíny prohlídek jsou uvedené na webu Víkend otevřených zahrad. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Už déle než 6 hodin je uzavřená dálnice D2 u Blučiny. Policie po tragické nehodě dvou kamionů dopravu odklání na sjezdu na 3. kilometru u Chrlic na Břeclav a na 11. kilometru u Blučiny ve směru na Brno. Při srážce a následném požáru dvou kamionů zemřeli 2 lidé. Sport. Martin Fuxa nastoupí na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů ve finále kilometrové trati. O medaile budou bojovat i Denisa Řáhová a Antonín Hrabal na 200 a 4 kajak na půl kilometru. Kajakáře Josefa Dostála čekají finále na 500 i 1000 metrů, což bude náročné i s ohledem na vysoké teploty a silný vítr.
4: Sám nevím, loni mi to vyšlo dobře, protože jsem ve finále na vlně na kilák a pošetřil jsem si na 500. Uvidíme, jestli pojedu, jestli bude foukat, tak já prostě v tom povětru moc proti těm lehkým klukům nemám šanci, uvidíme, jak to bude foukat. No.
0: Dostál vyjede na kilometrovou trať zhruba za půl hodiny, o chvilku později na něj naváže Fuxa. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno a zataženo během dopoledne proměnlivou oblačnost a přehánky, na horách i bouřky. Večer bude ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najde na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 65. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
5: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu i z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes na vás čekám, abychom si připravili společně dobrý oběd. Tentokrát jsme se nechali inspirovat v zahraničí a připravíme si zapečená kuřecí prsa a vylepšíme si je zeleninou, vínem, rajčaty, medem, olivami. No, troufám si tvrdit, že jsem pro vás našla méně známý recept, ale že bude stát za to ho s námi vyzkoušet. A přidám dobrou radu. Té omáčky si udělejte víc, nešetřete. My budeme totiž kuřecí prsa podávat s čerstvou bagetkou. A určitě to děláte taky a určitě to máte taky rádi, když vám ta omáčka na talíři zbyde. Vy utrhnete kousek bagetky a ten kousek v té omáčce namočíte, pomalu přejedete po talíři, no já to úplně vidím, ale předbíhám. Nejdřív si ten oběd musíme udělat. Dáme se do toho za chvíli, tak ať je vám s námi i dnes hezky.

Zapečená kuřecí prsa budeme dnes podávat, suroviny, které potřebujete, 4 kuřecí prsní řízky, cibuli, mrkev, papriku červenou, papriku žlutou, 400 gramů rajčat, česnek, olivový olej, 150 ml bílého vína, 280 gramů rajského protlaku, med, rozmarín čerstvý, bazalku sušenou, oregano sušené, 100 gramů černých oliv, sůl, pepř, čerstvou bagetu nebo rozpečenou bagetu, ta taky nemá chybu. Tak to jsou suroviny, které budeme potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Trochu ten jídelníček odlehčíme. Nakonec v tomhle období bychom měli myslet na lehčí jídla a nezatěžovat příliš organismus. Takže co ochutnáme? Polentu, cuketovou roládu, kuřecí prsa se zázvorem a abych nezapomněla, tak i zdravé cuketové sušenky. Taková je naše nabídka. Doufám, že se vám líbí. Teď si zahrajeme a pak už se dáme do vaření. Well,

0: Recept pro dnešní den.
1: Zapečená kuřecí prsa, to je recept pro dnešní den, jak na to. Kuřecí prsa podélně rozkrojte, aby z každého vznikly dva plátky. Osolte a opepřete. Na pánvi rozehřejte 2 lžíce olivového oleje a prsa z obou stran sprutka opečte a pak je dejte zvlášť na talíř. Očištěnou cibuli nakrájejte na kostičky, mrkev a papriky na plátky. Česnek oloupejte a prolisujte. Připravenou zeleninu orestujte v pánvi na rozehřátém oleji. Pak přidejte česnek, rajčatový protlak, víno a krájená rajčata. Omáčku ochuťte medem, kořením, solí, pepřem, přidejte rozmarín a přiveďte k varu. Do pekáčku dejte plátky masa a zalijte omáčkou. Přidejte olivy a pečte v troubě předehřáté tak na těch 220 stupňů, asi tak 15 minut. Maso servírujte na talíři přelité omáčkou a ozdobené nasekanou čerstvou petrželkou a podávejte, jak jsme říkali, s čerstvou bagetkou.

0: Jak už jsem říkala v úvodu, dnes se zaměříme na takzvaný odlehčený jídelníček. Nakonec prázdniny a dovolená se blíží a tak by se možná hodilo trochu víc přemýšlet o tom, co jíme. A třeba si i vyzkoušet něco, co neděláme tak často, což se docela určitě dá říct o polentě. Polenta je tradiční italská surovina a pokrm vyrobený z kukuřičné krupice nebo mouky. Obvykle se vaří ve vodě nebo mléce, dokud nevznikne taková hustá kaše, kterou můžeme podávat samotnou, ale i s omáčkami, takže vlastně i dnes by se hodila. No a nebo ji nechat stuhnout a dále opékat a grilovat. O polentě se říká, že to je italský poklad, který u nás většinou stojí někde v koutě a přitom z ní můžeme připravit skvělou snídani, přílohu i pizzu. Ovšem musíme vědět, jak na to. A jak na to? Tak na to jsem se zeptala odborníka, šéfkuchaře Davida Šaška. A tohle jsem se dozvěděla.
1: Při přípravě polenty, na co si dát pozor? Asi na to, aby se nám to nepřipálilo takzvaně, protože polenta patří pro mě mezi takový oblíbený jídla. Obecně platí, když řeknu nějaký jednoduchý recept na přípravu, tak buď můžete připravit polentu jako třeba krém, nebo takovou spíš polentovou kaši, nebo můžete si polentu uvařit, nalít za tepla do nějaké formy nebo nějakého kastrůlku vyložený pečící papírem, nechat zatuhnout, potom ji rozkrájet a opékat ji na pánvi, třeba takový, když vemu klasický hřbet na pečení takové té štoly nebo něčeho takového. Vymažete vlastně ten hřbet máslem, naléte polentu, necháte zatuhnout, pak nakrájíte širší plátky, které potom opékáte na másle, na pánvi, ideálně nějaké teflonové nebo nějakým povrchem nepřilnavým, aby se to nechytilo. Krásně do zletova se upeče, změkne a můžete servírovat takhle nějakým pečeným masem nebo tak. A tu polentu připravíte úplně jednoduchým způsobem. Řeknu jednoduchý recept. Litr mléka, do kterého dáte bobkový list, přivedete kvaru, přidáte v lžíci másla, nasypete polentu, rychle mícháte, aby se neudělaly kousky. Na litr toho mléka je tak 150 gramů polenty, to úplně stačí, a mícháte jako kaši. Necháte odpalovat tímhle tím způsobem polentu minimálně 10-12 minut, ideálně tak 12-15 minut. Hodně lidí dělá tu chybu, že za prvý dá velké množství polenty do té tekutiny nebo do toho mléka a pak jim to stuhne v obrovskou kejdu, nebo už potom po nějakých třeba 2 minutách mají pocit, že už je ta kaše dostatečně hustá, ještě tam toho dají víc a přestanou a ta polenta je tvrdá, není udělaná, takže určitě minimálně 10-12 minut vařit a potom nalít do nějaké té formy, nebo samozřejmě musíte i jako servírovat hned, ale v tomto případě tu polentu dělám na způsob, že pak peču dál, nechám zatuhnout, krájem kousky, peču dál. Pokud chcete třeba udělat polentu, aby byla spíš krémová, tak dávám nějakých 75 gramů polenty na litr mléka úplně stejným způsobem. Navíc do té kaše můžete si vedle ještě připravit třeba na pánvi restované houby, žampiony, hlívu, lišky ideálně, trošku na másle, trošku tymián. Potom, když máte tu polentu, tu kaši v tomhletom bodě, kdy už je to vařené, měkké, tak ten obsah té pánve bez toho tuku, který se uvolní, přesypete do polenty, zamícháte, můžete krásně podávat zase s nějakým třeba ideálně steakem nebo i rybou nebo s kuřecím, je fantastický. Takže tímhletím způsobem.

0: Zapečená kuřecí prsa budeme dnes podávat. Zopakuji, jak na to. Kuřecí prsa podélně rozkrojte, aby z každého vznikly dva plátky. Osolte, opepřete na pánvi, rozehřejte 2 lžíce olivového oleje a prsa z obou stran z prutka opečte a pak je dejte na talíř. Tak to už asi máte hotové. Očištěnou cibuli nakrájejte na kostičky, mrkev a papriky na plátky, česnek oloupejte, prolisujte. No a tuhle tu připravenou zeleninu orestujte v pánvi na rozehřátém oleji. Pak přidejte česnek, rajčatový protlak, víno a krájená rajčata. Omáčku dochuťte medem, kořením, solí, pepřem, přidejte rozmarín a přiveďte k varu. Do pekáčku dejte plátky masa a zalijte hezky omáčkou. Přidejte olivy a pečte v troubě předehřáté na 220 stupňů. Maso servírujte na talíři přelité omáčkou a ozdobené nasekanou čerstvou petrželkou a podávejte, jak jsme říkali, s bagetkou. Tak to je tedy recept pro dnešní den. My si dnes tedy připravujeme zapečená kuřecí prsa, ale vy si třeba děláte dnes něco jiného, ale říkáte si, že byste si kuřecí maso dali třeba zítra. Tak v tom případě tu pro vás máme ještě další dobrý tip kuřecí prsa na zázvoru. Připraví nám je kuchař Zdeněk Mejzlík. Ale pozor, pokud se pro tento recept rozhodnete, musíte začít už dnes večer.
1: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
2: Kuřecí prsa zpracujeme jak? Naklepáváte?
3: Nenaklepáváme, uděláme kapsu, osolíme to kuřecí prsičko, potřeme to česnekem a zázvorem a necháme to odležet v lednici přes noc, aby to maso skřehlo trochu.
2: Ještě se vrátím jednou k tomu, uděláme tu kapsu a my tedy ten zázvor dáváme i z vrchu, i dovnitř?
3: I dovnitř. Pěkně to promažeme, aby to maso natáhlo co nejvíc té chuti a vůně.
2: Ten zázvor musíte prolisovat?
3: Přesně tak, to stejný s česnekem, prolisovat a potřít.
2: Necháte přes noc, dáváte třeba do folie nebo vakuujete nebo něco, nebo necháváte volně?
3: Můžete to dát volně, přikrýt alobalem stačí taky, aby vám to nevoschlo, pokapat trochu oleje.
2: Když vyjmeme to maso?
3: Když vyjmeme to maso, tak ho naplníme špenátem, který osolíme. Používáme čerstvý špenát a mimo sezonu mražený teda. Určitě to necháme rozmrazit kvůli úpravě, protože je potom jednodušší a rychlejší.
2: Tak by nám to pustilo možná ještě hodně vody.
3: Ještě hodně vody a když už teda kupujete mražený špenát, tak listovej kupujte.
2: To určitě. A teď mi řekněte, já jsem si představovala, že ten špenát třeba dáte ještě, já nevím, na máslo, na cibulku, že ho ještě nějak ochucujete, tak to ne.
3: Ne, jenom se osolí a dá se to do toho kuřete.
2: Pokud je čerstvý, pokrájíte, posekáte, spaříte.
3: Ano, přesně tak.
2: Dobře, dáme dovnitř ten špenát. A teď, já nevím, my to asi umíte lehce, že to sklepnete, my si to asi budeme muset sepnout.
3: Buď to sklepnete, anebo to spíchnete špejlí zase a dá se to rovnou na pánev.
2: Ona nám tam zůstává vlastně ta chuť toho zázvoru, zůstává nám tam česnek, zůstává nám tam ten špenát, což tedy musí být vynikající kombinace. Ale když to podáváte, to je důležité, tak to ale bude suché.
3: Bude to suché, takže nejdřív to teda opečeme na té pánvi, můžeme to hodit potom do trouby, tím se taky urychlí ten proces, že to hodíte na 5 minut do rozpálené trouby. Z toho výpeku necháte na pánvi, přihodíte trochu šalotky, stačí 1 šalotka, osmahnete, teď to zaprášíte trochu mouky, zalejete to kuřecím vývarem, necháte to zredukovat. Můžete tam přidat ještě trochu zázvoru, jestli vám zbyl. Potom omáčku krásně procedíme, přilejeme trochu smetany a je hotovo.
2: Smetanu dáváte 33%.
3: 33%.
2: Vrátím se k jedné věci. Mně se totiž líbí, jak tohle to děláte. Tak jsem si tak říkala, že by z toho docela šly udělat i hezké rolátky.
3: Přesně tak. Kdo má fantazii, tak zvládne vše.
2: A co si k tomu dáme?
3: K tomu se hodí brambory, bramborová kaše, šťoukaný brambory jsou k tomu dobrý.
2: Teď mi řekněte, ledas kde? Protože už jsme těch restaurací pár prošli. Vsi různě vylepšují bramborovou kaši, někdo tam dává třeba, naposledy to byl kousek taveného sýra. Co pak dáváte vy?
3: Dáváme muškátový květ a dáváme smetanu a mlíko. Klasickou kaši.

Dnes budeme podávat zapečená kuřecí prsa a já doufám, že jsme vybrali dobře a že pokud vaříte s námi, že vám bude chutnat. No ale co odpoledne? Co říkáte, co byste si tak dali? No, pokud jste na sladké, dočkáte se dnes. Jeden recept tu pro vás mám, ale myslím samozřejmě i na ty z vás, kteří na sladké zase až tak nejste, ale nějakou chuťovku byste si dali. Tak v tom případě jste přišli k rozhlasovým přijímačům právě včas. My se totiž zaměříme teď na cuketu. Říkali jsme přece, že se budeme snažit trochu změnit jídelníček a připravit si lehké jídlo, tak aby příliš nezatěžovalo organismus. Takže cuketa. To je určitě vděčné téma a už dávno ji nepřipravujeme jen obalovanou a smaženou. Těch receptů je nepřeberné množství. Mimochodem, věděli jste, že cuketa dobře zahustí například gulášovou omáčku? Tvrdí to tak.

0: Taťána Řeháková, se kterou si povídala Jitka Slezáková. A co u ní ochutnala? Roládu, která potěší ty z vás, kteří nejste na sladké, jak jsem slibovala, tak pojďme na to.
1: Vždycky jsem inspirovaná něčím, takže tento recept, co dělala kamarádka z Cukety, udělala roládu a měla vevnitř sýr a měla tam šunku a prostě bylo to takový k vínu. Tak jsem se říkala, no co z toho udělat jako takovou, jakoby buchtu, že jo, takovou roládu slanou. Takže jsem dala 5 vajec, rozdělila jsem je na bílky a na žloutky, trošku jsem osolila bílky, vyšlehala jsem je a do těch 5 vajec jsem přidala 5 deka mandlové mouky. No v podstatě to je všechno a na plech jsem kladla vlastně na pečící papír, jsem nakladla na loupanou cuketu.
2: Na proužky nějak nakrájenou? Nebo?
1: No, škrabkou.
2: Ano.
1: No a nechala jsem to zavadnout v troubě a na to jsem nalila tady to těsto. Do těsta ještě jsem přidala sýr, aby to hezky drželo pohromadě, strouhaný. A pak, když jsem stáčela, tak jsem přidala uzeného lososa z čerstvého chovu, z čistého chovu a posypala jsem to sýrem, aby to pěkně drželo pohromadě a tu roládu jsem zarolovala. Chutnalo to fantasticky, bylo to výborný a...
2: To může být jako samostatné jídlo úplně klidně, nejen jako příloha.
1: Přesně tak.
2: Tak jo, jak jste říkala, škrabkou uděláme takové pláty z té cukety, položíme na plech, na to dáme vyšlehaná vajíčka, bílky zvlášť, sníh do toho moučku, z mandlí jste říkala, ano, a sýr nastrouhaný.
1: Ano.
2: Tak.
1: Ale tu cuketu nejprve necháme zavadnout, aby nebyla mokrá. Mm-hmm. Takže to necháme tak 5 minut předtím v troubě. A potom na to nalejeme tohle těsto, jako kdybychom dělali bublaninu.
2: Ano.
1: Takže těstičko uděláme, nalejeme to na to a srolujeme hned, když to vyndáme z trouby, tak rolujeme do rolády a prosypeme tím sýrem, nebo můžeme tam přidat i toho lososa, aby nám to pěkně drželo pohromadě. Když je to horký, tak se to rozpustí.
2: Já myslím, že jsme pochopili. Asi 15 minut zase v té troubě.
1: 15 minut na 220 stupňů.

0: Zapečená kuřecí prsa budeme dnes podávat. Já vám naposledy zopakuji, jak na to kuřecí prsa podélně rozkrojte, aby z každého vznikly dva plátky. Osolte, opepřete, na pánvi rozehřejte 2 lžíce olivového oleje a prsa z obou stran z prutka opečte a pak je vyndejte na talíř. Očištěnou cibuli nakrájejte na kostičky, mrkev a papriky na plátky, česnek oloupejte a prolisujte, připravenou zeleninu orestujte v pánvi na rozehřátém oleji. Pak přidejte česnek, rajčatový protlak, víno a krájená rajčata. Omáčku ochuťte medem, kořením, solí, pepřem, přidejte rozmarín, přiveďte k varu. Do pekáčku pak o rozměru asi tak 18x27 cm dejte plátky masa, zalijte to omáčkou, přidejte olivy a pečte v troubě předehřáté na 220 stupňů, asi tak 15 minut. Maso servírujte na talíři, přelité omáčkou a ozdobené nasekanou čerstvou petrželkou a podávejte tedy s čerstvou bagetkou. Tak to byl tedy recept pro dnešní den, protože my už máme dnes vlastně uvařeno a budeme už za chvíli podávat oběd, tak ještě předtím si musíme upéct něco dobrého na odpoledne. Tak, co to bude? Když už jsme se dnes věnovali i té cuketě, tak jsem si vzpomněla, že před časem se s námi paní Inka Bartošová podělila o svůj recept na zdravé cuketové sušenky. A já myslím, že by se vám mohl hodit.
1: Jak na zdravé cuketové sušenky? Oni jsou takové vlahé, ohebné, díky těm ovesným vločkám. Já řeknu napřed ty ingredience, z kterých se to skládá, a je to hrníčkové. Takže 1 hrnek ovesných vloček, 2 hrnky hladké mouky, 0,5 hrnku cukru, 1 celé vejce, 10 deka másla roztopeného, 1 hrnek drobně nastrouhané cukety, 1 prášek do pečiva, plus perníkové koření. Pokud nemáte perníkové koření, tak mletý hřebiček, z čeho se to skládá, mletý hřebiček z kořice, no a vanilkový cukr bych tak řekla. Tak a já do toho přidávám, protože mám vnoučátka a ti jsou z rodiny bio-bio, no tak jim do toho dám oříšky, rozinky, no a tajně čokoládu. Tak nasekám, jo, ať jsou tam kousky. Oni se i prodávají takové kousky čokolády přímo třeba do těch muffinek. Já mám tady těsto už udělané, aby jsme byli rychlejší. No a teď si vezmu lžici, jo. A jak si tu lžici vezmu, no tak, tak si budu dělat takové kopečky a budu dávat na plech, který mám vystlaný tím pečícím papírem. A tak to hezky okroužím a udělám z toho packu, jo? Tak. No, dávám pozor, oni trošku nabydou. Tady se mi jich tam vyjde kolik? 1, 2, 3, 4. 4 na tu šíři, jo? Takže jednu vedle druhé, další. Nám tady rozprostřu jistě, rychlovka, lup. Určitě moje snacha by je dělala daleko menší, ale já nejsem tak trpělivá. Takže mně se, jak říkám, 4 se mě vejdou na šíři toho plechu, ale kdo je trpělivější, ať si veme malou žičku a dělají jich 10 třeba. Oni jsou tak těch 5 až 10 cm, no, ať jako lidé, co to budou dělat, vědí. No, dám do trouby. Na těch 170 stupňů, no a zase, jak už jsme zvyklí, a pečeme, já si to dám na 25 minut a od těch 25 minut se budu dívat do té trouby, oni musí tak lehce zhnědnout, no a protože pak jsou to fofry a oni zčernají. Hlídat do zhnědnutí, pak to jenom prokládám papírem pečícím do nějaké nádoby větší, zadělám a to vydrží nesmírně dlouho a je to výborné nejenom tak jako ke kafíčku nebo děti, když mají chuť na něco sladkého, ale je to třeba dobrý i do jogurtu. Místo těch kupovaných, jak se ani nevím, jak se to jmenuje, no všelijaký ty produkty, co se dávají do jogurtu, tak tohle to je výborné do těch jogurtů. Nalámat. Zdravé mlsání.

Pomalu se blíží 12. hodina, budeme podávat oběd, zapečená kuřecí prsa, tentokrát s čerstvou bagetkou, tak doufám, že si pochutnáte. A doufám, že si pochutnáte i příští týden. To bude sladký oběd. Všude kolem dokola jsou jahody, no tak samozřejmě si ty jahody musíme taky udělat. Hledala recept, který jsme ještě neměli v našem pořadu. A našla jsem, myslím si, že palačinky, tak ty jsme dělali mnohokrát, ale palačinky plněné rikotou a jahodami, ty jsme asi ještě nedělali. Tak si je uděláme příští týden. Co budete potřebovat? 5 decilitrů mléka, 210 gramů hladké mouky, 2 vejce, 2 lžíce vanilkového pudinkového prášku, lžičku oleje, špetku soli, olej, 250 gramů rikoty, smetanu, takovou tu 40%, bude stačit decilitr, 50 gramů husté zakysané smetany, 2 sáčky vanilkového cukru, 30 gramů cukru moučka, jahody, 40 gramů mandlových lupinků a mátu nebo meduňku. Takže 5 decilitrů mléka, 210 gramů hladké mouky, 2 vejce, 2 lžíce vanilkového pudinkového prášku, lžičku oleje, špetku soli, pak ještě tedy olej na smažení pochopitelně, 250 gramů rikoty, decilitr smetany, takové té vysoce procentní, tedy 40%, abych byla přesná, 50 gramů husté zakysané smetany, 2 sáčky vanilkového cukru, 30 gramů cukru moučka, jahody, 40 gramů mandlových lupínků a mátu nebo meduňku na dozdobení. Tak, rychlá kontrola. Mléko, mouka, vajíčka, vanilkový pudinkový prášek, olej, sůl, rikota, smetana, pak ještě hustá zakysaná smetana, vanilkový cukr, 30 gramů cukru moučka, jahody, mandlové lupínky, máta nebo meduňka. Tak, to jsou suroviny, které budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi, pokud jste na sladké, tak věřím, že si pochutnáte. Uděláme si palačinky plněné rikotou a jahodami a z těch jahod, co nám zbydou, si uděláme dobrý jahodový koktejl. Tak, a to je na závěr úplně všechno. Suroviny známe, uvařeno máme, takže zbývá už jen rozloučení a přání od Zdeny Kabourkové. Tak tedy dobrou chuť a mějte se hezky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Titul chleba roku 2026 získala pekárna ze Svitavska. U památníku ve Středočeských Lidicích se dnes lidé připomínají vyhlazení obce před 84 lety. Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. A nás na východě Čech čeká převážně proměnlivá oblačnost, srážky a teploty do 22 stupňů. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beranková. Krásné v tuto chvíli slunné sobotní poledne z Pardubic. Svitavská pekárna Nopek zvítězila v celorepublikové soutěži chleba roku 2026. Porotci ocenili chleba z její výroby v kategorii chleb bez hranic. Do letošního ročníku soutěže se přihlásil rekordní počet účastníků. Slavnostní vyhlášení bylo v Pardubicích na akci Dny chleba. Návštěvníci tam mohli ochutnat všechny soutěžní prvky. Jak poznat ten nejlepší, vysvětluje chlebový someliér Stanislav Janíček.
2: Chleba rozkrojíme, přivoníme, má krásnou typickou chlebovou vůni po těch použitých surovinách. Pak se díváme na tu porovitost, to je ten střed toho chleba, na který si potom mažeme třeba máslo nebo marmeládu. A ta porovitost by neměla být nějakým způsobem velmi rozdílná. Měla by být po celkové té střídě stejná. A potom by neměla být žádné dutiny. A pak samozřejmě chleba musíme ochutnat.
0: Pardubická Interia Arena dnes hostí sběratelskou akci Cards Expo. Do Pardubic přijeli sběratelé sportovních kartiček, autogramů a dalších sběratelských předmětů z celého Česka. Součástí programu jsou výměny a prodej, setkání se sportovními osobnostmi a taky charitativní doprovodný program.
3: Na ploše hokejové arény jsou k vidění statisíce sportovních i herních kartiček, ale také dresy, puky, hokejky nebo podepsané sběratelské předměty. Návštěvníci mohou své sbírky rozšířit, vyměnit nebo prodat. Součástí programu jsou také autogramiády a besedy s hokejisty Václavem Nedomanským, olympijským vítězem Vladimírem Růžičkou a brankářem Filipem Růžičkou. Část programu má charitativní rozměr. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Chrudimští lesníci dnes pořádají svatojánskou slavnost. Tradiční akce u rozhledny Bára začíná za 2 hodiny, tedy ve 14.00. Pro děti tam bude připravená hmyzí stezka, hry a tvořivé dílny. U památníku ve Středočeských Lidicích si dnes lidé připomínají vyhlazení obce před 84 lety. Byla to pomsta nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vzpomínku na 340 zavražděných obyvatel Lidic sledují i naši reportéři a my podrobnosti přineseme v dalším zpravodajství. Stejně tak máme reportéra na místě tragické nehody dvou kamionů. Policisté totiž pracují na zprovoznění dálnice D2 u Brna. Auta budou místo objíždět po části vozovky, ta byla uzavřená kvůli rekonstrukci. No a situaci z nadjezdu v Opatovicích vás mapujeme v dalších zprávách. Do českého práva nejspíš přibydou nové trestné činy. Podle návrhu na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
4: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
0: U náhradního mateřství ale opoziční zástupci upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejc s Vítkou souhlasí, jde ale podle něj nejen o právnickou, ale i etickou otázku.
1: Počasí.
0: A nás v Pardubickém kraji čeká převážně proměnlivá oblačnost a přehánky, ty budou nejvydatnější na horách, večer bude ubývat srážek i oblačnosti, teploty odpoledne 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer může slabě stoupnout, bio dnes 1 a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: A míříme na silnice. Jak víte, komplikace byly na dálnici D2. V tuto chvíli u Opatovic už snad projedete v pohodě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré sobotní poledne z Pardubic přejeme, 12 hodin skoro 5 minut, tak 55 minutovka vyhrazená vaší muzice, vašim vzkazům a vašim pozdravům je připravená právě teď, takže roztáčíme kotouče.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Samotní nejsme nic, úvodní melodie ze seriálu Kukačky od Lenky Filipové a její dcery Leny, tak a teď už zahájení písniček od srdce. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro vaše SMSky taky dobře známe 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo si bude přát jako první? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David.
0: Davide, tak je to tvoje, celý éter je tvůj, celé tvoje rozhlasové království. Co to bude, komu budeme hrát?
2: Takže bude to jenom pro vás do studia, protože jste úžasný rádio.
0: Děkujeme.
2: A chvál bych si písničku Severní vítr je krutý od Jaroslava Uhlíře, jestli by to šlo.
0: Severní vítr je připraven. Rádi ho posíláme na oplátku taky pro tebe. Tak se měj moc hezky. Naslyšenou.
2: Děkuji, taky naslyšenou.

0: kinematografickému výtvoru lze přiřadit tuto skladbu, asi nemusíme připomínat, vidíte, legendární prchající stan, Josef Abraham a vrchní prchni. Tak a někdo teď prchá do našeho éteru. Kdo to je? Dobrý den. Haló? Haló? Tam nikdo není. To je zvláštní. Slyšíme jenom ticho, tak zkusíme, jestli je někdo ještě na druhé lince. Tak, druhá linka. Šup, kdo je na drátě?
1: Dobrý den, Honza Vernězovice.
0: Dobrý den, celý den, prase leze komínem.
1: Tak, já bych nezlo až nahoru. Já bych nechal zahrát hasičům z Vernězovic, kteří dneska slaví 135 let založení svého sboru.
0: Ano.
1: Ať si to užijou a mají se dobře a dali bychom, co jste hasiči.
0: Co jste hasiči? Já jsem tady myslel na kapelu Heads, v mládí jsem se učil hasiče, ale dobře.
1: No nebo tak jo? Dáme kapelu,
0: dobře,
1: jo.
0: Dáme hecáky, dobře. Jo? Troška zábavové muziky musí být, tak.
1: Jo.
0: Dobře, díky, máte jí mít, mějte se hezky.
1: Ahoj.
0: Naslyšenou.

0: nahrávka známého hrobaře od kapely Premiér v podání kapely Hec. Mládí jsem se učil hasičem a někdo už opět čeká na telefonu. Tak kdo pak volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady opět Tonda Žamberk.
0: Tonda Žamberk, tak.
1: Už je slyšíte?
0: Ano, už vás slyšíme.
1: Tady byla nějaká technická závada.
0: Tak zaplať pán Bůh, že Šotek mlčící už domlčel a můžeme hovořit.
1: Tak já bych prosil na písničku, protože se nám odstěhoval do Brna, vykašláte na Žamberk.
0: Ježkoj oči, proč zrovna do Brna, pro boha? Co ho to napadlo? Hustě obydlená zatáčka cestou na Vídeň.
1: Brno je zatávalo, z Brna choď. A tak bych mu ji chtěl zahrát, než bych teda popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, všechno, co k tomu patří. A jestli by se teda mohli od Ivana
0: Mládka. No je to tady,
1: no je
0: to
1: tady,
0: jasně. Máte jí mít, tož ať se Brňákovi daří, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Děkuji pěkně, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Angel Band, Ivana Mládka, ano, to už Brno je zlatá loď. A teď už někdo do éteru, choď. Kdo to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jana z Jamného.
0: Jana, zdravíme, Jamné na to lico.
1: Zdravím Čechy a všechny Pardubáky a chtěla bych dát zahrát včerejším oceněným dárcům krve za 80 odběrů, protože když to spočítáte, tak je to skoro 76 litrů, co oni tak za 80 odběrů dají a to je docela dost. Tak těm zahrajte a chtěla bych ještě dát zahrát chlapům, který mě v tom nenechali a dneska mě dělají střechu.
0: Dobře. Výborně.
1: Takže nějakou kamarádskou, buď přátelství, nebo dělání, nebo šrouby, musíte prostě to tam. Všem dobrým lidem, který se takhle
0: dobře, dobře. Tak já už to tady datluju a vyhrálo to přátelství, tak dáme Petra Reska, co vy na to.
1: Po přátelství to je krásná písnička na sobotu. Mějte se
0: moc hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak a já tady ještě hledám Petra Reska, Petr Rezek je zde, tak přiřadíme do kráteru a už to fičí.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: dlaň.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A ten už vítá někoho v kráteru, kdo pak nám padá. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, pane Vamberský, u telefonu Ondra z Rakovnicka.
2: Zdravíme, Rakovnicko.
3: A chtěl bych vám říct, jak jsem vám říkal, před 16 týdnů, že jsem moderoval ten festival Kapr. Bylo to skvělý, moc se to líbilo, všichni byli spokojení a příští ročník budu moderovat s pánem, který se letos nemohl dostavit a moderoval ho přes 20 let, tak už se na to těším.
2: Výborně, tak aspoň poznáte, jaké to je moderovat ve dvojici. Co vám zahrajeme?
3: Tak prosím vás, dneska bych vás poprosil o písničku od Lose Lobose La Bamba.
2: Dobře, máme.
3: A tak a písničku bych věnoval mému tátovi, který má v úterý svátek. Takže táto, za celou rodinu ti přejeme hlavně štěstí, zdraví, pohodu, klid, ať se ti všechno daří, ať jsi šťastný a spokojený a ať je všechno v pořádku. A písničku také samozřejmě dále pošlu pro vás, pane Vamberský, pro všechny posluchači Českého rozhlasu Pardubice. A všem přeji krásný víkend, ať se všem daří a zase někdy se budu těšit na slyšenou.
2: Děkujeme, na slyšenou.

0: Bala Bamba, Los Lobos, La Bamba v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak můžeme k dalšímu z vašich písničkových pozdravů. Telefonní linka je stále volná i do druhé půl hodiny 726464848. Stejně tak můžete posílat svoje pozdravy i do e-mailové schránky studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo na SMS-kové číslo 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu. No, někdo už by měl čekat na telefonu, tak se zeptáme, kdo pak volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady paní Eva, chtěla bych zahrát mamince do Hezmanova města.
0: Ano.
1: A panu Růžičkovi, že zítra odjíždí, a kdyby to šlo, večerníček pro dospělé.
0: Dobře, večerníček už je připraven, rádi ho posíláme.
1: Děkuji, pane Mambersky, a mějte se.
0: I taky, naslyšenou. Tak, večerníček pro dospělé se mi tady najednou nechce najít, ale už jsme ho našli. Výborně, on se sám nenajde, někdo ho musí vyhledat. Tak už se stalo.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tak, to byl jeden skvělý benešovský muzikant a taky kamarád, i pro něj tam nahoru letěla tahle jeho vlastní tvorba. Někdo na drátě, dobrý den.
2: Dobrý den, prosím vás pěkně, já bych chtěla zahrát písničku pro mého vnuka, který včera obdržel v Praze Zlatý kříž za to, že daroval 160 krát krev, takže já jsem na něho moc hrdá, že to je takový borec, že se na tohleto odhodlá a zachrání s tím určitě spousta lidí, takže to je Jan Furik a chtěla bych písničku zahrát Svět lásku má.
1: Dobře, hledáme Svět lásku má a písnička je připravená. Rádi posíláme.
2: Děkuji vám.

0: otázku má Petr Dvorský, Pavol Habera, Karel Gott a někdo na telefonu, kdo pak volá. Dobrý den.
1: No, dobrý den, tady je vaše posluchačka z Orlických hor. Já jsem vám volala minulý týden. Měli jsme sraz kuchařů v Chotni.
0: Ano, ano to.
1: A nechávala jsem rád, a tak já bych dneska měla velkou prosbu na vás. Já bych chtěla, jestli byste mohl zahrát naši spolužačce Aničce Papáčkový z Dolních Lipchát, která vlastně byla pachatelkou toho našeho setkání. No a bylo to úžasný, bylo to veselý a

0: No, úžasný setkání jsme měli. Všichni, který jsme se tam potkali, někteří jsme se teda samozřejmě po 58 letech nepoznali.
1: Nepoznali, vidíte.
0: No, nepoznali, to byla, jako, byla to docela komedie, ale úžasný setkání to bylo. A tak za to bych já chtěla za všechny ty Aničce Papáčkovi z Dolních Chlipchas poslat nějakou pěknou, veselou písničku.
1: Taky nějakou vyberte.
0: Nevyberu, nechám to na vás, je to úplně jedno. Minule jsme měli Marii Rotrovou a to bylo moc hezký a za to vám děkujeme. A tak teď to nechám na vás.
1: Já už ani nevím, co to tý Marie Rotrový bylo. To už si nespomínám.
0: Já teda si taky, ale to nemusí vůbec být. Je to úplně jedno. Třeba jo. Karla Gotta, cokoliv, co tam najdete hezkýho.
1: Dobře, no tak já tady po něčem zašátrám a dáme si, co takhle vzácný nápoj mládí.
0: Klidně, to je přesně to, co potřebujeme.
1: Dobře.
0: Tak jo, tak já vám za to moc děkuju.
1: Na shledanou.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: S Šarmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou. A v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
4: A teď také vy, pisatelé, píšete třeba Zahrajte písničku Má vlast, bude to Pavlíně Markové a Dominice Králové pro pohodu, pro radost a pro dobrou náladu. Pozdrav posílají babička s dědečkem, Miky a Nero. Tak, já jenom doufám, že jsem to trefil dobře.

která rodí kacíře. A uhrančivě krásné zlato lásky.

kde místo zlata třpytí se jen kys, kde příliš často radost hořkne v hoře. Od věká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou

Michal Prokop, Framus 5 a písnička Má vlast v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. No tak před námi je další z vašich e-mailů. Píšete nám: ahoj Honzíku, v první řadě tě zdravím a jestli by to šlo, nechala bych zahrát písničku Bamboleo od Gypsy Kings. Dlouho jsem ji neslyšela, málo se hraje, píše Marta. Marti, tak tady je. Ne, to není ona, Kakra Holté, teď. No, pan Nohavica přijde na řadu za chvíli, jen se nebojte.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A poslední písničkové přání této hodiny víc už nestihneme, bohužel. Tak zase po 17. to budeme pokračovat a moc se už teď těšíme na to, co si necháte zahrát. Píšete, hezké poledne, prosím o písničku od Jarka Nohavici, Dokud se zpívá. A písničku posílám pro mého manžela, který je moc šikovný a právě maluje u naší babičky verandu. Moc děkuje, vaše posluchačka Lída.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije. Třináct hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Na břehu Labe v Pardubicích by mohla ještě letos vzniknout sluneční pláž. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství jim chce nahradit platové tabulky. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa slaví 14. zlato z mistrovství Evropy. A nás na východě Čech čeká převážně proměnlivá oblačnost, přehánky a teploty do 22 stupňů. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné proměnlivé sobotní odpoledne z Pardubic. Druhý pardubický obvod už vybral firmu, která postaví na břehu Labe sluneční pláž. Radnice začala plánovat rekreační území nedaleko sídliště v Polabinách už v roce 2018. Realizaci ale zdržela jednání s vlastníkem pozemku, povodím Labe. Souhlas už loni získala a začít stavět plánuje na začátku srpna. Pokud všechno půjde podle plánu, hotovo může být ještě letos. Za první tři měsíce letošního roku ubylo v Pardubickém kraji víc než 830 obyvatel. Víc lidí se z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo. A zároveň zemřelo výrazně víc lidí, než se narodilo dětí. Vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.
6: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
4: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle ředitelky organizace Učitel na živo Blanky Pravdové by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a také přilákat ty nové.
7: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu. A to samozřejmě je ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
4: Silničáři a policisté připravují dálnici D2 na otevření po dnešní ranní nehodě. Srážku dvou kamionů v zúžení na 11. kilometru nepřežili oba řidiči. Místo nehody budou objíždět části dálnice, která byla zavřená kvůli rekonstrukci.
8: Sport.
4: Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku závod na 1000 metrů. Získal své 14. evropské zlato. Svoje dojmy popsal Fuchsa v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál Sport.
9: Zní to krásně. Vždycky, když makáme o těch přípravných samozřejmě měsících, tak si někdy říkáme, jak strašně je to těžký, ale tady pak ta odměna za tu tvrdou dřinu je krásná. Jsem vždycky moc rád, že ještě držím a že to ještě funguje.
4: Další olympijský vítěz z Paříže Josef Dostal skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři čtvrtý, na dvoustovce obsadila Denisa Řáková 6. místo.
5: Počasí.
4: A nás čeká převážně velká proměnlivá oblačnost, přehánky ty budou nejvydatnější na horách, večer bude ubývat srážek i oblačnosti, odpolední maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16. Povane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio 1 mírná zátěž.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Vážná nehoda se zraněním v tuto chvíli hlášena z Chrudimska, useče silnice 2. třídy číslo 337, tak opatrně.
10: Stejná vlna, známe lepší cestu. Výlety.
8: Přeji vám pěknou sobotu. Je tady další červnový víkend a po rozhlasových vlnách k vám pozvolna připlouvají nové výlety. Jsme rádi, že nás posloucháte, tak ať se vám náš pořad líbí. My vás dnes vezmeme do Libereckého kraje, do oblasti Ralské pahorkatiny, kde vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Uvidíme z ní bývalé vojenské letiště, meandry řeky Ploučnice, Hradčanský rybník i Lužické hory. Potom v Praze zavítáme do Leteckého muzea ve Kbelích, které má ve svých sbírkách letouny od první světové války až po současnost a některé z nich jsou stále schopné létat. Čeká nás také návštěva vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku, kde si prohlédneme akvária i venkovní areál s rybníkem a nakonec se vypravíme do jihočeské Třeboně, kde v tamní bývalé vodárně objevíme největší evropskou sbírku buddhistického umění. To jsou naše plány, pokud je přijmete, jsme moc rádi.
10: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Roku 1992 se bývalý vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 km čtverečních, situovaných převážně v Libereckém kraji, otevřel turistům a stal se vyhledávaným cílem pěších i cyklistů. Oblast je plná lesů, pískovcových skal i historických a vojenských ruin. V Ralské pahorkatině se dnes vydáme do Hradčanských skal a vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Zavedou nás na ni lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do bývalého vojenského, dneska bych řekl výletního prostoru Ralsko, se vydávám s lesním pedagogem vojenských lesů a statků Janem Kobrem. Naším výchozím bodem jsou Hradčany, protože to je krásné místo, kde je Hradčanský rybník, kde se můžete krásně splažit. A taky je tady infocentrum, kde se vlastně dozvíte, kam vyrazit.
2: Tak jako první bych určitě navštívil naše infocentrum, který jsme teďka zrekonstruovali a určitě stojí za to se v něm zastavit. Můžete se podívat i do jeho nejbližšího okolí, kde jsou venkovní prvky herní pro děti a pro zábavu. No a potom můžeme vyrazit na nějaký blízký místa, které jsou snadno dostupné.
1: Tak já, když koukám tady na tu mapu, tak nejbližší, co mě zaujalo, je Hradčanská vyhlídka. Tak na tu se vydáme. Kam bychom se vydali ještě dál? Protože tady těch typů je spousta, vy tady máte i několik okruhů, něco pro pěší, něco pro cyklisty.
2: Myslím si, že si tady najde každý nějakou hezkou cestu, ať už je to milovník historie, nebo vojenské historie, nebo milovník přírody. Můžeme vyrazit na letiště Hradčany, můžeme se projít podél rybníků, můžeme vyrazit třeba na Držník, kde přímo na hrázi narazíme na Hradčanskou borovici, což je památný strom. No bez můžeme vydat na druhou stranu ke kapli svatého Eustacha, která byla původně založena jako poustevna. V období sovětské okupace byla velmi zničena, ale vojenské lesy ji obnovily a v roce 2015 byla znovu vysvěcena a je to moc hezký cíl výletu.
1: No a my teda vyrazíme na tu Hradčanskou vyhlídku.
2: Určitě, těším se.
1: Šťastně jsme vyšplhali na Hradčanskou vyhlídku, vydýchali se a teď se můžeme krásně rozhlednout. Tak vezmeme to takhle zprava doleva.
2: To vezmeme úplně zprava, tak první místo, který vidíme, je Hradčanský rybník. Odtamce jsme vlastně vycházeli od informačního centra Hradčany. Co dál nevidíme? Je další soustava rybníků, tam je ten rybník Držník, Vavroušek a tak dál. Když pojedeme doleva, vidíme plochu letiště Hradčany, 2,5 km dlouhá přistávací plocha. Pojedeme dál, pod náma teda leží obec Hradčany.
1: Krásné borové lesy, všude, kam se člověk podívá.
2: No když pojedeme dál, tak přímo před náma, tamhle je vrch Ralsko, podle kterého je nazvaná vlastně celá ta oblast, a nahoře zřícenina hradu Ralsko. To je taky, myslím si, dobrý námět na výlet. Před námi věž kostelíka v Mimoni. No a přímo pod náma, tady vidíte, krásně meandruje řeka Ploušnice.
1: To jsou ty zelené louky, jo, plochy, rákosiny.
2: Tak, rákosiny, velmi oblíbená řeka u vodáků. A takhle nám meandruje v podstatě až do České Lípy, kterou vidíme tamhle vzadu.
1: A takhle ty kopečky, to už budou Lužihory?
2: To jsou Lužické hory, přesně tak. A jinak to místo, kde jsme, ta Hradčanská vyhlídka, tak je součástí vlastně Hradčanských stěn pískovcových. Jsou zde i lezecké stěny, lezecké cesty, třeba tamhle vidíme Tvarožník.
0: Popisuje výhled z Hradčanské vyhlídky v Ralské pahorkatině lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr. Na Hradčanskou vyhlídku vás od informačního centra Hradčany dovede modrá turistická značka. Cestou dolů se po neznačených cestách můžete kochat dalšími pískovcovými skalami a pak se napojit na naučnou stezku Jeřáb. Tak šťastnou cestu!

Kdo by neznal filmy Jurský park nebo Jurský svět, není to tak dávno, co jsme díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů a jiných dnes pro nás nepředstavitelných živočichů. Zachovaly se jejich kostry a tak jsme si vlastně dodělali potom celá tato monstra. My jsme se minule ptali, to byla soutěžní otázka, kde u nás najdete největší dinopark. Dali jsme dvě možnosti, tento dinopark je za A v Ostravě, za B v Plzni, Ačko vede Ostrava, to byla správná odpověď. Je to největší dinopark v Česku, rozkládá se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a také s vlastním Dino Expressem. Ale i v Plzni najdeme takový dinopark, je spojený se zoologickou zahradou, je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech jsou samozřejmě dinoparky, ale Ostrava má ten největší. Kdo bude mít let svítilnu? Vylosováni byli pan Bohuslav Mejsnar Dolní Braná, pan Lumír Šimečka Trnávka, pan Antonín Matoušek Letkovice, pan Zdeněk Muselík Pohořelice a pan Petr Tuček Olešnice. Tak je vám něco divné na vylosovaných výhercích? Pokud ne, tak já vám řeknu. Poprvé v historii výletu, v mnoha leté historii výletu, jsou to jenom samí pánové posluchači. Takže pokud dnes mám gratulovat, tak chlapsky a mimořádně. No a pokud jste nevyhráli, tak následující soutěžní otázka, myslím, také nebude složitá. Hrajeme nejenom o cestovní tašku, nebo budeme hrát o cestovní tašku, ale také celý měsíc máme ve hře výletnický batoh s mnoha zajímavými věcmi, které jsou uvnitř tohoto batohu. Tak posloucháte výlety.

0: Letecké muzeum k Beli bylo pro veřejnost zpřístupněno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha k Beli. Početností a kvalitou patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 300 letadel, od první světové války až po současnost. Přibližně polovinu z nich vystavuje a 10 exponátů je dokonce letuschopných. Každý rok muzeum obohatí nějaká novinka, proto se do něj návštěvníci rádi vracejí. Mezi letouny nás teď vezme naše redaktorka Jolana Nováková.
1: Zdravím vás z Leteckého muzea ve Kbelích, jehož expozice se vztahuje k historii československého a českého letectví. A Miroslav Kol, který je vedoucím muzea, nám nejdřív ukáže několik novinek. My jsme vstoupili do jednoho z hangárů a já vím, který z těch strojů to je, protože se mu říká modrý pták, takže to poznám podle barvy.
2: Tak je to replika stroje Aero AB11, není to originál. Nicméně ve stejné podobě, v jaké před 100 lety vykonal propagační dálkový let, který proběhl nad třemi světadíly, trval téměř 3 měsíce a letci při něm překonali vzdálenost 15 070 km a strávili v jeho kabině téměř 92 hodin čistého času.
1: 100 let, to mě laikovi připadá naprosto neskutečné, že už tehdy se takhle létalo. No ale vy tady máte i jiné novinky, dokonce i automobilovou novinku, tak na tu bychom se mohli taky podívat. Za světlometným vozem vstupujeme do jednoho z 8 hangárů, které tady máte. Ale nejenom tady, kde jsme, v místech bývalého letiště, ale ještě někde jinde.
2: Tak Letecké muzeum má v současné době 2 areály, jeden tady ve Kbelích, druhý potom se nazývá Stará aerovka. Je to hangár, který je poblíž letňanského letiště, asi 800 metrů od tady kbelského areálu. A tam máme další 2 expoziční hangáry. Z nich jeden představuje stroje firmy Aero a jeden potom stíhací bombardovací letouny používané československým a českým letectvem.
1: No a teď tedy světlometné vozidlo.
2: To je další novinka. Letecké muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha a podařilo se mu z Rakouska získat světlometný automobil Praga, což je pravděpodobně nejstarší dochované vojenské vozidlo československé výroby, nebo tehdy rakousko-uherské. Je to automobil z roku 1914.
1: Kam metal to světlo?
2: Buď to nasvěcoval přistávací dráhy pro letadla, případně vyhledával nepřátelská letadla na noční obloze.
1: Máte tady taky pořád ještě MIGy?
2: My jsme pyšní na to, že máme celou řadu letadel MIG, které se používaly Československu a v České republice, počínaje MIGem 15 až po MIG 29.
1: A to je tamhle někde vlevo, když vyjdeme tady z toho hangáru.
2: Část těch letadel je vystavena v hangáru, který se zabývá obdobím po roce 1945 a část samozřejmě je vystavena ve venkovních expozicích.
1: Máte tady mnoho a mnoho světových unikátů.
2: Tak světových unikátů máme zhruba 40. To jsou opravdu stroje, které nikde jinde neuvidíte, než tady u nás ve Kbelích.
1: A vstup je zdarma.
0: Uzavírá příjemnou informací návštěvu Leteckého muzea v pražských Kbelích naše kolegyně Jolana Nováková. A pro vaši informaci, otevřeno je do konce září každý den mimo pondělí od 10. do 18. hodiny, v říjnu pak jenom o víkendech. Jaké zajímavé kousky v něm mají, se už teď můžete podívat ve fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Teď se v sobotních výletech společně vydáme do říše vody a jejich obyvatel. Naše ostravská kolegyně Romana Kubicová nás zavede do Bašky na Frýdecko-Místecku, kde navštívíme vodní minizo. A to jak vnitřní expozice s akvárií a terárii, tak i venkovní areál s rybníkem a naučnými tabulemi. Majitelka minizo Monika Zvonek-Zavadilová prozradila, jak to všechno vlastně začalo.
1: Vzniklo to vlastně z lásky k přírodě, ke zvířatům a taky prostě se setkaly takové faktory, že člověk je zdravý a má to štěstí, že má jako výbornou práci, že se nám daří podnikat. I se sešli dva lidi, kteří mají prostě rádi stejné téma, takže takhle se to podařilo, že z koníčka vyrostlo tady vodní minizo Baška.
2: Dobře, koníčky máme asi všichni, ale že by si někdo pořídil a choval krokodýly, to už je trošičku méně obvyklé, tak čí to je vášeň chovat právě tyto zajímavé tvory?
1: Manžel vlastně to má koníčka už dlouhodobě, kdy si chovala hady velké nebo nějaké varany a tak dále. A teď, když si koupil jednoho kajmana, tak pak přibyl další krokodýl, čelnatý, nilský, ryba, želva. No a takhle pomaličku máme 44 druhů zvířat k dnešnímu dni.
2: Já teď jsem nakopla vašeho pejska, který nepatří samozřejmě do vodní minizo. Ahoj, promiň, zasloužil si podrbání na bříšku. Ale pojďme se podívat dál. Je vidět, že se tady pracuje, stále se něco dělá, předělává. A protože vaším hlavním tématem je voda, její čistota a život v ní, tak samozřejmě nechybí

0: postaráno. Od kdy tady je takový krásný přírodní biotop, takový rybníček?
1: Rybník jsme vlastně budovali v roce 2008, má 1500 metrů, 1300 metrů je čistá vodní plocha, hloubka je 3 metry. Je to takové srdíčko, když bychom se podívali z leteckého pohledu, a to jedno rameno je vlastně jako takové klidné, kde je i méně vody, je tam 1,20 m vody, a je to proto, že vlastně je to ideální pro rostliny, jo, lekní šípatky, rákosí. Ta voda je tu tak čistá, že vlastně při přírodní stravě chováme pstruhy, a to je pstruh duhový potoční a severoamerický, a mají tu tolik plevelných rybek, že je nemusíme vůbec krmit granulema.
0: A musím potvrdit, že voda je čistá, protože my právě stojíme tady kus od nich a pozorujeme, jak si v hloubce plavou úplně spokojeně.
1: Tam ten spodní, to je potočák zrovna. To
0: velký. Takový obří.
1: Tak z potočáku, když ho chytneme, tak ho teda vrátíme zpátky. Teď se vám ukazuje, vidíte ty tečky červené?
0: Ano, vidím. No.
1: Tady mají výborné podmínky, máme tu raka, škebli, celoročně tu ledňáček, lítá tu čáp černý, je tu liska černá v zimě, morčáci, takže fakt to přitahuje spoustu jako zajímavých i ptáků a zvířat. Jo? A i ten rak je jako moc pěkný, protože dneska v přírodě už je to takové taky jako méně.
2: Konstatuje Monika Zvonek-Zavadilová, která společně s manželem provozuje vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku. K akváriím i rybníku napájenému z horského potoka Bystrína zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. Vodní svět nás vždycky přitahoval a návštěvy různých obřích akvárií, expozic nebo zoologických zahrad s vodními pavilony nemají o návštěvníky nouzy. Platí to i o vodní mini zoo v Bašce. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je tu skvělá možnost. Prosklený tunel přímo pod rybníkem. My jsme také už odtud vysílali reportáž, možná vám to i napoví. My se ptáme soutěžně, kde ho najdeme. Za A v obci Modrá u Hradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak nám musíte poslat textovou zprávu, protože jinak se k nám nedostanete do slosování, ta zní takto. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo. Pošlete tuto textovku na telefon do nedělní půlnoci na číslo 90 011 04. Musím dodat, že je spoplatněna, že je za 4 koruny a že službu zajišťuje ATS Praha. Tak já teď otevřu ten výletnický batoh, o který soutěžíme. Celý červen je s reflexními prvky, takže vhodný do šera ráno nebo na večer, když půjdete po silnici. Ostatně je to i povinnost motoristická, znáte to, takže budete v bezpečí. No a v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže soutěž pokračuje, čas máte do nedělní půlnoci, abyste poslali tu textovou zprávu.

0: Kudy kdysi proudila pitná voda, teď proudí duchovní energie. Tak by se ve zkratce dala popsat bývalá vodárenská věž v jihočeské Třeboni, ve které dnes sídlí galerie buddhistického umění. Sbírka, kterou shromáždil třeboňský rodák Milan Klečka a kterou nyní spravuje Náprstkovo muzeum, si zajel prohlédnout náš jihočeský redaktor Filip Černý v doprovodu dcery zakladatele galerie Anu Dar Klečkové.
1: Nacházíme se v prostoru bývalé vodárenské věže, kterou v roce 1909 projektoval velmi významný český architekt Jan Kotěran, což byl vlastně zakladatel moderní české architektury, takže už jenom z tohohle hlediska je to poměrně významná stavba.
2: Ale ta stavba teď neslouží vodárenským účelům, ale slouží účelům úplně jiným, byť se možná tady také dá něco načerpat.
1: No, věž sloužila do roku 1966 jako zásobárna pitné vody, potom byla vyřazena z provozu. Pak poměrně dlouhou dobu nebyla využitá, téměř 40 let i velkým způsobem chátrala a pak od roku 2005 si věž prodal místní rodák pan doktor Milan Klečka, který vybudoval galerii buddhistického umění a v roce 2013 jsme ji otvírali a dnes se tady teda nachází největší expozice buddhistického malířského umění v Evropě.
2: Ty exponáty, které jsou zde, jsou odkud?
1: Tak především jsou z Mongolska a z Tibetu. Všechny je právě nazbíral pan Klečka, který věž zrekonstruoval na vlastní náklady a vybudoval tady galerii. On je vlastně geolog, doktor přírodních věd a dlouhá léta, téměř 50 let působí v Mongolsku, takže na svých pracovních cestách se tam začal věnovat sbíráním těchto artefaktů. A vlastně máme tady přes 140 buddhistických artefaktů maleb takzvaných thanek. Jsou to malby kreslené na šepsované plátno minerálními a rostlinnými barvami, které tehdy kreslili v buddhistických klášterech mniši nebo lámové a jsou to artefakty z první poloviny 18. století do první poloviny 20. století.
2: Hned vlastně tady to velké plátno, tak to jsou hlavně Budhové. Já jsem si myslel, že Budha je jenom jeden, to jich bylo víc?
1: No, samozřejmě Budha s velkým B, jakožto zakladatel buddhismu, je pouze jeden, ale Budha s malým B, jakožto osvícená, prozřelá bytost, tak těch je více. Tadyhle potom vlastně na té dlouhé malbě můžeme vidět pokojná božstva a to jsou vlastně takzvaní bodhisattvové, což jsou také bytosti, které dosáhly osvícení, prozření neboli té nirvány jako budhové, nicméně vlastně se nevymanili od nekonečného koloběhu znovu zrození, aby se mohli neustále vracet rodit zpátky na svět a nám lidem mohli pomáhat. Takže vždycky všichni tyhle bodhisattvové, taková ta pokojná božstva, mají vždy svou živou lidskou podobu, své živé lidské převtělení. Například tadyhle uprostřed na malbě s kruhem tisíci rukou je takzvaný Avalokitéšvára, neboli velký slitovník a jeho inkarnací jsou dalajlámové.
2: Já když se podívám, tak některý ten Buddha z malým B je žlutý, jiný modrý, některý červený, bílý. Co ty barvy pleti znamenají?
1: Tam to potom se hodně liší. Tam vlastně je klasický Buddha Siddhartha Gautama, tak zakladatel buddhismu, tak má vlastně klasické pleťové vyobrazení. Ale potom třeba modré znázornění je Buddha medicíny, potom je vlastně Buddha Amitayus, takže se to tam potom liší, co konkrétně ten daný Buddha znamená podle těch daných barev.
0: Zatroubení na Dung Chen, neboli dharmickou troubu, uzavřelo návštěvu galerie buddhistického umění v Třeboni. Vydat se tam můžete nejenom prostřednictvím našeho pořadu, ale i během svých toulek po jižních Čechách. Veškeré aktuální informace o galerii najdete na stránkách Třeboňského infocentra.

A je tady závěr. My vás v dnešní soutěži, vlastně i zítra bude stejná soutěžní otázka, zveme na jedno zajímavé místo. Podrybník. Pod rybníkem najdete tunel. Ten tunel je dlouhý 8 metrů, hloubka je 3,5 metru. To jsem možná v tom prvním zadání ani neřekl, tak to říkám teď. No a můžete se tam podívat, jak to pod rybníkem vypadá. Takže můžete nahlédnout do skutečného prostředí ryb a vodních živočichů. Ten prosklený tunel najdeme, je přímo pod rybníkem, jak už jsem říkal, za A v obci Modrá u Velehradu, za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak je to na vás, pošlete nám textovou zprávu, veškerá pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, hrajeme o cestovní tašku a o hlavní cenu za měsíc červen, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a taky tam je něco na čtení, kniha Sedmi krásky na cestách. Sobotní výlety jsou u konce, nedělní teprve začínají, vlastně začnou zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Už jenom dolaďujeme poslední věci, abyste si užili u rozhlasového přijímače příjemnou hodinu. Už teď vás k poslechu zve za celý výletnický tým Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Počasí zbrzdilo sezonu letních městských koupališť v Pardubickém kraji. Český trestní zákoník čekají nejspíš rozsáhlé změny. Basketbalisté Pardubice a Nymburka se utkají v šestém ligovém finále. A zítra bude větrno, zpočátku polojasno až oblačno, postupně opět proměnlivá oblačnost a teploty nižší než ty dnešní, do 20 stupňů. Krásné v tuto chvíli slunné odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Berankovou. Deště a ochlazení zbrzdily sezónu letních městských koupališť v Pardubickém kraji. Některá sice už otevřela kvůli počasí, ale svůj provoz dočasně přerušila. Například Chrudimská letní plovárna fungovala už od konce května. Další koupaliště zatím se zahájením vyčkávají. Třeba pardubické koupaliště Cihelna se otevře poslední červnový týden a ve Svitavách mají v plánu zahájit sezonu na tamním koupališti 15. Vstupné se letos až na výjimky nemění a zůstává na úrovni letního roku. Akvapark v Moravské Třebové bude mít i tuto letní sezónu ve svém areálu knihobox. Půjčování knih jeho návštěvníkům zajišťuje městská knihovna. V nabídce bude mít přes 100 titulů a časopisů, informuje ředitelka Lenka Greplová.
2: Nejoblíbenějšími žánry jsou na koupaliště takové ty lehčí romantické příběhy anebo právě časopisy. No a samozřejmě čtenáři nemohou čekat, že tam budou naše nejnovější knížky. Dáváme tam naopak ty, které už v knihovně nepotřebujeme.
0: Hned několik změn trestního zákoníku připravila vládní koalice. Plánuje celkem 7 novel a každá se navíc zaměřuje na něco jiného. Některé míří na vyšší ochranu osob, jako je zpřísnění trestů za týrání nebo na prevenci obchodování s lidmi. Další zavádí tvrdší postihy za řízení pod vlivem návykových látek nebo znovu převádí neplacení výživného na trestný čin. Podle části opozice je ve změnách zmatek a například podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka měla být připravená spíš komplexní novela.
3: Ta vláda chce za každou cenu se zavděčit, na každou aktuální kauzu reaguje změnou trestních předpisů, ale rozhodně to nevede ani k větší vymahatelnosti práva, ani k větší kvalitě českého právního prostředí.
0: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je ale dobře, že jsou návrhy rozdělené, každý se totiž zabývá jinou trestní oblastí. Americká armáda tvrdí, že sestřelila několik iránských dronů v Hormuzském průlivu. Informovala o tom na síti X. Přesný počet sestřelených letounů ani žádné další podrobnosti nezveřejnila. Informace přichází v době, kdy Washington a Teherán mluví o pokroku v mírových jednáních. Podle pátečních slov iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho podpis memoranda se Spojenými státy nikdy nebyl blíž. Sport. Finálová série mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka pokračuje šestým zápasem. Hrát se bude v hale Dašická od 17. Nymburští vedou 3-2 na zápasy a pokud dnes uspějí, obhájí mistrovský titul. Tomu chtějí ale východočeši zabránit a cílem je dostat sérii až do rozhodujícího 7. duelu. Pokračuje hlavní trenér pardubických Jan Šotnar.
4: My teď musíme zvládnout doma Game 6 a potom v 7. zápase na Královce prostě ten titul získat. Takže my pořád prostě jsme ve hře, prohráli jsme bitvu, ale ne válku a já věřím, že jsou to Dašický. To bude asi super basket a pro nás několikrát je šťastný koncert.
1: Počasí.
0: Noc na neděli bude proměnlivá oblačnost a doznívající přeháněky, tedy oblačnost, postupně se srážky vyskytnou jen ojediněle. K ránu bude až polojasno. Noční teploty klesnou k 11 až 8 stupňům, nahorám 8 až 5 stupňům. Vítr mírný, zítra přeháněky a větrno. Ráno bude zpočátku polojasné až oblačné, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost, večer budou přeháněky slábnout. Denní maxima zítra nižší než ta dnešní 17 až 20 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Vítr čerstvý, místy s nárazy 55 km za hodinu. Zítra množství srážek do 10 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a biojednička. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Auto narazilo do betonového mostku, a to na Chrudimsku v Seči v ulici Čáslavská. Tam je to tedy nebezpečné. Další komplikace hlášené nemáme, jenom jedno porouchané auto Svitavsko 35 u Moravské Třebové.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Halo, halo. Litomyšl volá, no jo. Zdravíme vás do Litomyšle, u vás to teď zase po roce žije hudbou, začala Smetanova Litomyšl, konkrétně 68. ročník. A tak tam máme Naďu Kubínkovou, která vše sleduje a spojíme se s Naďou živě už zhruba za čtvrt hodiny a nabídneme vám i písničky, které nestárnou. V této hodině se můžete těšit na Martu Kubišovou, na Sandru, taky na Škorpíky, Věru Martinovou a nebo Valdemara Matušku.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Depeše a Marta Kubišová, 4 minuty před 14:15 v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 13. června, svátek mají Toníci a Tobiášové a mimochodem v roce 1964 to rozhodně nebylo tak proměnlivé počasí jako dnes. Bylo o 10 stupňů víc, 33 stupňů Celsia, to je zatím historické maximum. A třeba v roce 1947, tak to zas bylo jenom lehce přes 7 stupňů nad nulou. Pranostika pro dnešní den říká jasně, svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá a na svatého Antonína broušení koz započíná. No tak co se týče té první pranostiky, tak byla, myslím si, beze zbytku naplněna v roce 1804, protože právě v tento den se protrhla v Pardubicích rozvodněná chrudimka. A to hráze, která zaplavila město a v jeho okolí, zničila veškerou úrodu. Takže v Pardubicích nastal veliký hlad. Hlavně v následujícím roce 1805. Jaro v roce 1804 začalo mimochodem deštivě a chladně a před povodní samou 14 dní vytrvale silně pršelo. Povodeň zaplavila široké okolí Pardubic, ve městě samém zatopila přízemí domů v Kostelní a Perštínské ulici a sahala až k Perštínskému náměstí. Příkop kolem zámku byl zaplaven bahnem a sutí, kterou přivalila voda. A trvalou pamětí na tuto povodeň je hráz mezi zámkem a příhrádkem. Původně tady místo ní stával totiž dřevěný most, který ale záplava úplně zničila. Správce panství, tak ten se netrápil s opravou mostu. Místo toho jednoduše nechal natrhnout hráz a uprostřed v ní také nechal sklenout kamenný mostek, který nechal navíc ještě ozdobit sochami svatého Jana Nepomuckého a svatého Františka z Pauly, a to od sochaře Jakuba Teplého.

0: Jako každý rok i letos Litomyšl znovu rozezněly tóny jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních festivalů. Začal 68. ročník Smetanovy Litomyšle, který během 3 týdnů nabídne skoro 50 koncertů, operních, tanečních i divadelních představení. A letošní ročník spojuje téma natura a příroda. Se výrazně promítla už do zahajovacího večera. Ve Smetanovém sále na Zámeckém nádvoří totiž zaznělo v podání České filharmonie Stravinského Svěcení jara. A u slavnostního zahájení byla i naše redaktorka Naďa Kubínková. Naďo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Litomyšle. Tak orchestr pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona nabídl program, který propojil českou hudební tradici se světovým repertoárem. Vedle Smetanovy symfonické básně Valštínův tábor zazněla také Stravinské hostující svita z baletu Svěcení jara a Beethovenův koncert pro klavír a orchestr. Společně s Českou filharmonií vystoupil i jihokorejský klavírista Cho Song-chin, kterého pořadatelé označují za jednu z největších hvězd letošní festivalu. Dnes patří k nejvyhledávanějším pianistům své generace a britský dirigent Simon Rattle o něm mluví jako o básníkovi klavíru. A proč o tom mluvím? Letošní ročník má jednu novinku, a to je ta, že jsou dva zahajovací koncerty, takže Česká filharmonie zahraje společně s tímto klavíristou na druhém Zámeckém nádvoří dnes večer ještě jednou.
0: Mm-hmm. No ale ona, Smetanova Litomyšl, konec konců není jenom o hudbě, je i o výtvarném umění.
1: Je tomu tak, ke Smetanově Litomyšli už neodmyslitelně patří také Smetanova výtvarná Litomyšl. Letos nabídne bezmála 20 nových výstav a většina z nich se otevírá právě o tomto víkendu. Už od dopoledních hodin tak celé město ožívá vernisážemi na nejrůznějších místech. První z nich se konala v galerii Zdenka Sklenáře, která letos představuje tvorbu rodáka z Horního ujezdu Václava Boštíka. V Zámeckém pivovaru pak otevřeli výstavu Rezonance rakouského umělce Gerharda Flekače. Návštěvníci tady uvidí kresby, fotografie i videa, které spojuje jedno téma, a to je pohyb. A už za chvíli se chystám na vernisáž sochaře Jaroslava Róny. Ten letos vystavuje své sochy ve veřejném prostoru a v klášterních zahradách představí také jednu ze svých novinek, a je to Medúza. Takže na to se moc těším.
0: No a právě v zahradách lidé najdou i doprovodný program. Tak co dneska nabídne?
1: Tak festivalové zahrady jsou otevřené všem a jejich program láká na pestrou směs hudebních žánrů. Od 14 hodin už tady hraje trio Fluenty, které je v obsazení housle, klavír a příčná flétna, a tak trošku si pohrávají s klasickou hudbou 19. a 20. století. O 16:30 převezme pomyslnou štafetu jazzové Matyáš Pap Trio. V 18 hodin vystoupí zpěvačka a skladatelka Barbora Mochová, která zahraje v duu s bubeníkem a DJem Markem Antonu. No a hudba neutichne ani večer. Od 21 hodin festivalové zahrady uzavře večerní klasika v podání kontrabasového dua Františka Machače a Maximiliana Dittmana Heimricha.
0: Říká Naďa Kubínková, toho času živě ze Smetanky. Naďo, děkujeme, hezký kulturní zážitek, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Johann Budyk významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: odpoledním programu Českého rozhlasu Pardubice Petra Janu a nebo Valdemar Matuška postarají se o další písničky, které nestárnou, ale teď zalistujeme v knihách. Mnohé z nich už si dnes můžeme koupit během pár kliknutí na internetu, ale jiné hledáme jenom velmi obtížně a prostě nejsou k sehnání. No a právě takové tituly nabídnul tradiční knižní veletrh na Pardubickém zámku, kam přijeli vystavovatelé z různých koutů naší republiky. Letos to byl už 14. ročník a organizátoři ho nově naplánovali na červen, aby se mohli poprvé uskutečnit trhy pod širým nebem. Kvůli deštivému počasí se ale nakonec konal v rytířských sálech a redaktorka Anna Svobodová se byla podívat, jak to probíhá.
1: Tereza Mazancová. Já jsem si koupila knížky z produkce mého rodného města Ústí nad Orlicí a hlavně fotografie historické, protože to mě zajímá. A potom tady úžasnou knížku o středověkém módě.
2: Dneska se dá spousta knih koupit na internetu. Proč si myslíte, že jsou důležité takové akce?
1: Určitě se tady dají sehnat knížky, které nejsou běžně dostupné v knihkupectvích.
3: Zdeňka Kratochvílová, jsem z Národního památkového ústavu tady v Pardubici. Koupila jsem knížky z Ústí nad Orlicí a doplnila jsem tím fond naší knihovny.
2: A našla jste tady třeba nějaký zajímavý kousek, co byste
3: určitě
2: třeba vybrala z těch knížek?
3: Co bych třeba doporučila, co jsem koupila pro sebe, tak od historického ústavu knihu o Vánocích.
2: Své knihy přišla na veletrh na zámek Pardubice představit i knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. A se mnou je tady její ředitelka Briana Čechová.
4: Jsme vlastně jediná knihovna, která, aby měla co půjčovat, tak to musí nejprve vyrobit. A těch knih vytiskneme tak asi 50 titulů ročně. Takže tady prezentujeme třeba náš nový šachový slavbikář, protože naši čtenáři jsou i šachisté, máme tady pár knih pro děti, máme v tom písmu i sudoku, i křížovky.
5: Hlavně je to jako pro mě jako setkávání různých lidí ze stejného oboru z různých koutů republiky.
2: Ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.
5: Takže prostě přijedou sem do Pardubic, vymění si zkušenosti, kouknou se na to, co kde se v knižní produkci podařilo a myslím si, že je to důležité to, že jeden druhýho potom vzájemně inspiruje prostě k jeho práci.
2: Vy jste letos přesunuli veletrh na červen, na to kvůli tomu, aby se mohl pořádat pod širým nebem. Počasí vám ale bohužel vyšlo, tak jak komplikované bylo veletrh přesouvat dovnitř?
5: Nevím, jestli komplikovaný, ale jsme z toho smutní, protože my jsme se hodně těšili, že to vlastně vyzkoušíme venku, ale veletrh začínal v rytířských sálech, tak de facto náhodou se tam vrátil. V budoucnu určitě bude někde jinde, máme k tomu teďka už nový sály, které jsou připravené na ty další roky, ale já stejně bych byl rád, aby jsme mohli být venku.
2: Kdy se bude příští rok knižního veletrhu pořádat, organizátoři zatím neví, ale doufají, že jim příště vyjde počasí. Z Pardubického zámku Anna Svobodová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvillovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ještě váhám a Kristýna, nejvyšší fotbalová, tedy ne fotbalová, ale basketbalová soutěž mužů, má před sebou šestý zápas série, ve které Nymburk vede 3-2 na zápasy a když dnes vyhraje, tak získá další mistrovský titul. Ale pochopitelně tomu chtějí pardubičtí zabránit. Dvakrát totiž dokázali využít výhodu domácího prostředí a to chtějí ukázat i dnes znovu před vyprodanou halou. Víc už řekne redaktor Otta Gutwirth.
1: Pátý finálový zápas skončil nakonec rozdílem 21 bodů ve prospěch Nymburka. Byl to nejvýraznější rozdíl ve vzájemných zápasech v celé této sezóně. Středočeši se rozloučili se svojí halou jasnou výhrou, o které rozhodli ve druhém poločasu. Zpevnili obranu, zaměřili se na nejvýraznější osobnosti v pardubickém dresu a připsali si třetí výhru v sérii. Rezervy ve výkonu vnímal i pardubický basketbalista Jakub Tůma, který ale věří, že šestý zápas série jeho tým zvládne.
2: Dělali jsme tam zbytečné chyby, byli jsme tam trošku ztracený občas v útoku. Zase doskok si myslím, ten je furt stejný. Určitě bych chtěl pozvat všechny na šestý zápas do Pardubic. Bude to úžasný a užijeme si to všichni společně, budeme táhnout za jeden pro vás.
1: Velké drama z porážky v pátém utkání nedělal ani hlavní trenér Bexy Jan Šotnar. Zápas jeho tým nezvládl, ale je to jen jedna výhra a jestli byla o bod nebo o 20, nic neznamená.
3: Ta série je hrozně dlouhá, síly ubejvají, ne všem hráčům dosedlo. Každopádně, ačkoliv jsme se chtěli přijet vyhrát a mít matchball, tak z těch tří zbývajících potenciálních zápasů to pro mě byl ten nejtěžší.
1: Teď se pardubičtí vracejí znovu na svou palubovku. Požene je vyprodaná hala, ve které bude většina fandit právě domácímu celku. A cíl je jasný. Znovu vyhrát a nechat dojít sérii až do posledního možného duelu.
3: My teď musíme zvládnout doma Game 6 a potom v 7. zápase na v Královce prostě ten titul získat. Takže my pořád prostě jsme ve hře, prohráli jsme bitvu, ale ne válku a já věřím, že jsou to další, to bude asi super basket a pro nás tenkrát je šťastným koncem.
1: Řekl před šestým finálovým zápasem hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar. Utkání začíná v hale Dašická v 17 hodin. Z Pardubic Otta Gutwirth. Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
0: Hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: V Pardubickém kraji stále klesá počet obyvatel. Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem by měla mít nejpozději od září nové vedení. Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic a zítra bude chladněji než dnes. Čeká nás polojasno až oblačno, teploty jen do 20 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné v tuto chvíli slunné sobotní odpoledne z Pardubic. Za první tři měsíce letošního roku ubylo v Pardubickém kraji víc než 830 obyvatel. Víc lidí se z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo a zároveň zemřelo výrazně víc lidí, než se narodilo dětí. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu.
6: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Obnova Michalského parku v Chrudimi by měla začít do 2 let. Město má na kompletní rekonstrukci slíbených skoro 19 milionů korun z evropských fondů. Úprava parku má navazovat na další etapu opravy sousední sportovní haly. Pardubický kraj hledá nástupce dosavadní ředitelky střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem Lenky Gotthardové. Ta rezignovala na funkci po nedávné školní inspekci, která ve škole odhalila nedostatky v řízení, komunikaci a vedení teoretické výuky. Termín pro podávání přihlášek do konkurzu na ředitele vyprší 30. června, dodává mluvčí pardubického hejtmanství Dominik Barták.
7: Od nového vedení školy očekáváme srozumitelnou vizi dalšího směřování, otevřenou komunikaci se zaměstnanci, žáky, rodiči, ale také se zřizovatelem a aktivní přístup k řešení případných problémů. Za zásadní považujeme zajištění kvalitního vzdělávání a vytváření bezpečného a podnětného prostředí pro žáky.
5: Pietou v Lidicích dnes lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Na cestě vesnici vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté popravili muže, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. Celkem přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná i Muzeum památníku Lidice, říká jeho ředitel a historik Eduard Stehlík.
8: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje.
5: Ve Velké Británii slaví oficiální narozeniny panovníka krále Karla III. V Londýně před Buckinghamským palácem začala i tradiční vojenská přehlídka, která se s oslavami pojí. Ceremoniál s názvem Trooping the Carl připomíná narozeniny britských panovníků a panovnic už víc než 260 let. Jeho součástí je přes 1400 pochodujících vojáků, 200 koní a 400 hudebníků. Průvodce tradičně přesouvá od sídla britského panovníka po ulici The Mall na přehlídkové prostranství v centru Londýna.
4: Sport.
5: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ovládl mistrovství Evropy v Portugalsku, olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. Josef Dostál skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři čtvrtý. Na dvoustovce obsadila Denisa Řáhová 6. místo, stejný výsledek potom zopakoval mezi muži Antonín Hrabal. Český čtyřkajak finišoval na pětistovce na 7. příčce.
4: Počasí.
5: Noc na neděli, proměnlivá oblačnost, místy přehánky, postupně se srážky vyskytnou jen ojedinělé k ránu i polojasno, teploty v noci 11 až 8 stupňů. Zítra se nám lehce ochladí, bude převážně větrno. Čeká nás polojasno až oblačno, postupně se vytvoří proměnlivá převážně velká oblačnost, teploty 17 až 20 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia, vítr čerstvý, místy s nárazy 55 km za hodinu. Srážky zítra do 10 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne a bio bude na jedničce mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Další nehoda se zraněním hlášená z Pardubického kraje. V tuto chvíli silnice 1/43 za kruhovým objezdem v katastru Opatovce. Je to část obce Košíře, Český Lačnov.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Seriál Naše nejiná se opět čeká v této hodině zhruba za 35 minut. Uslyšíte o požárech, moru i o nebeských úkazech, tedy o tom, co se před staletími dělo v Chrudimi. Proč? No, protože se zase vydáme za poklady muzeí našeho kraje s Terezou Brázdovou a nabídneme i písničky, které nestárnou, a to od Zuzany Norisové, také od Jiřího Korna a nebo od švédské Aby.
4: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

šepotám. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice my teď rozhodně šepotat nebudeme. Popravdě, jak když jsem viděl jeden z receptů, který máme na webu pardubice.rozhlas.cz, okamžitě jsem na tu dobrotu dostal chuť. Řeč je o kosmaticích v těstíčku. Je to úžasný recept. Ono nenadarmo se totiž říká před hezmánkem smekni a před bezem si klekni. Je to letitá pravda našich předků. A tak teď ten jeden recept, který u nás máme na webu, vám trochu naťukneme, jak si ho připravit, protože prý bychom měli alespoň jednou za sezónu si tuhle delikatesu připravit třeba k obědu. Jsou výborné jak na slano, tak prý i jako dezert, posypané pěkně moučkovým cukrem nebo polité syrupem. A je to jednodušší, než se to zdá podle názvu. Jednoduše vezměte květy černého bezu, opláchněte ve studené vodě, nechte je okapat, ještě je osušte samozřejmě v papírové utěrce, až okapou, a mezi tím si do misky připravte rozklepnuté vajíčko, trochu oleje, metlou to rozšlehejte, přidejte vlažné mléko, polohrubou mouku, osolte a všechno dobře promíchejte a nechte chvilku odstát. Vznikne vám takové husté tekoucí těstíčko, jako kdybyste jednoduše chtěli dělat palačinky nebo lívance, a v tom těstíčku potom máčíme, mně se úplně zbíhají sliny, máčíme ty květy černého bezu. Je dobré na nich samozřejmě nechat stopku, lépe se vám s tím bude manipulovat, pěkně ponoříme celé do toho těstíčka. No a potom klasicky, když máme ty květy černého bezu namočené do těstíčka, tak je smažíme na rozpáleném tuku pěkně do zlatova. Taky se vám zbíhají sliny, no tak šup na procházku nasbírat černý bez, ať chutná.

0: Marzy odkapaly slza, atmosféra poplachu v pevnosti, taky temné chodby a ubikace pro vojáky. Tohle všechno totiž teď na vás čeká ve tvrzi Bouda u Těchonína na Orlicko-Ústecku. To, co tam uvidíte, prý nikde jinde nenajdete. Pevnost má opravenou vstupní část a vznikl tak nový a unikátní prohlídkový okruh. Reportérka Barbora Soukupová ho celý prošla.
1: Aby si lidé mohli představit, jak by to vypadalo, když by vojáci museli chránit tvrz, vznikl proto speciální krátký film natočený přímo uvnitř pevnosti. Návštěvníci tak uvidí projekci v místech, kde se snímek odehrává. Nový prohlídkový okruh trvá asi 40 minut. Prostory vstupní části tvrze dlouhá léta sloužily jako zázemí a teď se jim vrátila původní podoba ubikací, střílen, skladů munice a zbraní.
2: Tady je ubikace mužstva.
1: Patrové postele.
2: Ano, patrové postele a vlastně ty vojáci vybíhali tady odsaď. Tak a teďka tady se můžete podívat, nahlédnout přímo do ubikace podůstojníka. Takhle vypadala, žádný prostor nebyl tady velký, prostě vidíte vybavení.
1: Ukazuje předseda klubu Bouda Robert Čada.
2: Tak a tady se nacházíme ve cizinecké místnosti Kasanata D, kde máme těžký kulomet, který tady opravdu byl. No a tady jsme se dostali vlastně do části, návštěvníci se neustále ptají, kam chodili na WC, kde se umývali, tak takhle vlastně jednoduchá, opravdu jednoduchá koupelna, WC, jsou tam plynutěsné dveře.
1: Za úpravy vstupní části tvrze a vytvoření nového okruhu zaplatil Pardubický kraj zhruba 28 milionů korun. Asi nejzásadnější bylo vysoušení prostor, pokračuje Čada.
2: Tak samozřejmě museli proběhnout nejdřív injektáže, protože do těch místností, kde jsme teďka byli, například v Dčku a Fénku, opravdu tam tekla voda, potom vlastně dát nové oplechování, no a potom teprve ten dobový nábytek, ale samozřejmě proběhla rekonstrukce i podlah, samozřejmě dveře.
1: Tvrz Bouda je otevřená denně a kromě klasických okruhů nabízí i nadstandardní prohlídky všech prostor, které po rozšíření vstupní části budou trvat až 7 hodin. Z Těchonína Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
5: Koníku, nepij mi tu kořálku. Víš, že pak děláš příkusí.
4: Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho. Od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
6: Máš místo mozku zpěva kostu.
7: Dovol.
6: A ty pak dovol.
4: Populární herečka Helena Růžičková.
8: Paní Soutlova serou drobienou.
4: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.

0: Franky Dlouhán od Františka Nedvěna. Teď míříme do Chrudimi. Můžete se totiž dozvědět, co se před staletími v Chrudimi dělo. Vypráví o tom nejstarší městská Cerengetiho kronika, o kterou pečuje Chrudimské regionální muzeum. A právě tam se vydala redaktorka Tereza Brázdová.
1: S kurátorem regionálního muzea v Chrudimi Davidem Richtrem vstupujeme do depozitáře Chrudimského muzea, kde je uložen jeden z největších pokladů muzejních sbírek. Cerengetiho kronika se běžně nevystavuje, je totiž velmi cenná.
2: Ano, je to tak. Jedná se o rukopis ze 70. let 18. století a jedná se o nejstarší kroniku města. Jak jste říkala, nazývá se Cerengetiho kronikou podle svého autora Josefa Cerengetiho, který sám nazval historii chrudimskou a popisuje v ní dějiny města od bájného založení v roce 888 až do roku 1789.
1: To jméno autora zní velmi italsky. Jak se vlastně do Chrudimi dostal?
2: Ano, přesně tak. Jedná se o původem italskou rodinu. Josefův děd Santini Cerengeti přišel do Čech a podílel se na výzdobě svaté hory u Příbrami. Jeho syn a Josefův otec Josef Antonín přišel do Chrudimi teprve na počátku 18. století, takže rodina tu byla usazena relativně krátce.
1: Dům, kde kronikář a písmák Cerengeti bydleli, je v Chrudimi pořád.
2: Jedná se o tzv. Cerengetiho dům v dnešní Fortenské ulici, který zakoupil jeho otec a po jeho smrti ho tedy vdova a matka Josefa Cerengetiho prodala. Čili Josef tam prožil své dětství, ale jako starší pak užil na Novém městě, nicméně stále v Chrudimi. Ale zajímavé je, že dům se pořád jmenuje Cerengetiho dům a má i bohatý sál vyzdobený štukovou a malířskou výzdobou a dlouho se předpokládalo, že autorem té výzdoby je právě Josef a jeho bratr štukatér, nicméně výzdoba pochází až z doby, kdy rodina dům již nevlastnila.
1: Josef Cerengeti je autorem řady publikací, pojďme se ale věnovat jen té kronice.
2: Cerengetiho kronika začíná založením města v roce 888, což nebyl Cerengetiho nápad, ale on vycházel z různých děl starších autorů, například populárního Václava Hajka z Libočan, který právě datoval založení Chrudimi k roku 888. Cerengeti vycházel i z dalších autorů, jako z Pešiny z Čechodu nebo Bohuslava Balbína, ale čím více se dostáváme do toho 18. století, do doby, kdy žil, tak už se tam zapojují právě i ty jeho vzpomínky.
1: My se teď díváme na vyobrazení Chrudimi, jedno vlastně z nejstarších z toho období baroka. To je vlastně velmi cenný historický pramen.
2: Ano, určitě. Vlastně vedoucí se v tom dokupisu nacházejí dva. Jedna vlastně před rokem 1771 a jedna po tom roce, kdy už Cerengeti tu svou kroniku sepisoval, takže tam třeba zachytil i proměnu kostela.
1: Ona, ta kronika, je velmi bohatě ilustrovaná.
2: Přesně tak. Josef Cerengeti pocházel z umělecké rodiny, jeho děd byl štukatér, bratr byl štukatér, on sám byl malířem a velký význam té kroniky je právě v tom, že ji bohatě ilustroval. Kromě té vedoucí Chrudimi tam najdeme třeba portrét císaře Leopolda I. nebo pruského krále Fridricha II., který Chrudimi pobýval v roce 1742 při válkách o rakouské dědictví.
1: Ta kronika je samozřejmě výjimečná a důležitá pro Chrudim, pro její historii. Jaké všechny oblasti tam vlastně autor zpracovává?
2: Tak kromě těch takových jako velkých dějinných událostí, řekněme celokrálovského rozsahu, tak se pochopitelně věnuje i Chrudimi a nejen těm dějinám, ale třeba i otázkám morů a nebo dokonce různým přírodním úkazům, jako byly komety, hvězdy a podobně, což pro tehdejší lidi byly jako velmi důležitá znamení.
1: Čím vidíte největší přínos Cerengetiho kroniky?
2: Tak asi se jedná hlavně o to, že to byl teda někdo první, kdo se pokusil uceleně zpracovat ty dějiny toho města. Úžasné je to, že se nám to dochovalo do dnešních dnů a naprosto unikátní jsou samozřejmě právě ty kresby a ilustrace.
1: Cerengetiho kronika se vystavuje skutečně jen při nějakých výjimečných příležitostech. Mají lidé vůbec možnost tou knihou někde v kopii zalistovat?
2: Ano, je to, jak říkáte, jedná se o jeden z pokladů našeho muzea, takže ji vystavujeme opravdu velmi zřídka, naposledy na přelomu let 2024 a 2025, předtím ale ležela dlouhé roky v depozitáři. Ale ano, veřejnost má možnost se s ní seznámit, a to tak, že v roce 2005 vyšla faksimile, čili věrná fotografická kopie té kroniky, kde si mohou prohlédnout jak ty ilustrace, tak ten Cerengetiho rukopis, a zároveň k tomu vyšel i přepis do dnešního tiskového písma, takže i ten, kdo nevládne čtení písma 18. století, si v té kronice vlastně může listovat. A je k dispozici například v Chrudimské městské knihovně.

Říká kurátor regionálního muzea v Chrudimi David Richter. Jestli chcete vidět, jak taková kronika vypadá a poslechnout si neskrácenou verzi seriálu Naše nej, podívejte se na web pardubice.rozhlas.cz. A teď hudební historie, švédská ABBA a královna tance Dancing Queen.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: S Šarmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou. A v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Tak na pátou podvečerní pro vás opět chystáme hodinu vašich písničkových přání. Už teď samo sebou můžete předobjednávat písemnou formou, e-mailem na adrese studio.pardubice@rozhlas.cz nebo SMS-kami za 4 koruny ve tvaru Pardubice Mezera, krátký text pozdravu na číslo 90 011 04. Ale co se bude dít za necelých 8 minut? To budou zprávy, které dnes odpoledne chystá Petra Beránková a po nich už hvězdné návraty. A ve hvězdných návratech dnes uslyšíte vzpomínání Patrika Rozehnala a Ondřeje Kepky na známou herečku a recitátorku Gabrielu Vránovou.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice představují významné stavby a tvůrce v novém online databázi. Policie loni evidovala o třetinu nehod elektrokol víc než minulý rok. Basketbalisté Pardubic a Nymburka se za hodinu utkají v šestém ligovém finále. A zítra se lehce ochladí, bude polojasno až oblačno, místy zase déšť a teploty do 20 stupňů. Krásné v tuto chvíli slunné sobotní odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Pardubice spustili architektonický manuál. Online databáze a průvodce městem na webu 3x2TV architektonický manuál.cz představuje zatím 630 významných staveb v Pardubicích a 9 jejich tvůrců. Součástí projektu jsou taky 3 naučné stezky v centru. Doplňuje historik Východočeského muzea Pardubice Matěj Bekera.
3: Vychází právě z toho, co jsme aktuálně uveřejnili. To znamená, že jsme postihovali architekturu Josefa Gočára v Pardubicích, takže tam ten má svou stezku. Postihovali jsme samozřejmě velmi zásadního architekta pro veřejné stavby ve městě Ladislava Machoně a poslední se věnuje Masarykovu náměstí, což bylo, řekněme, to budoucí centrum nových Pardubic.
2: Druhý pardubický obvod už vybral firmu, která postaví na břehu Labe sluneční pláž. Radnice začala plánovat rekreační území nedaleko sídliště v Polabinách už v roce 2018. Realizace ale zdržela jednání s vlastníkem pozemku Povodím Labe. Souhlas už loni získala a začít stavět plánuje na začátku srpna. Pokud všechno půjde podle plánu, hotovo může být už letos. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich podle policie evidovali skoro 870, to je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod nám popsal šéf BESIPu Tomáš Neřold.
4: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
2: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance. Zjistil to server i rozhlas.cz. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek.
1: Sport.
2: Finálová série mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka pokračuje šestým zápasem. Hrát se bude v hale Dašická za hodinu. Nymburští vedou 3-2 na zápasy a pokud dnes uspějí, obhájí mistrovský titul. Tomu chtějí ale Východočeši zabránit a cílem je dostat sérii až do rozhodujícího sedmého duelu. Pokračuje hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
5: My teď musíme zvládnout doma Game 6 a potom v sedmém zápase na Královce prostě ten titul získat. Takže my pořád prostě jsme ve hře, prohráli jsme bitvu, ale ne válku a já věřím, že jsou to Dalešický, to bude asi super basket a pro nás několikrát šťastný koncert.
1: Počasí.
2: Noc na neděli čeká nás proměnlivá oblačnost a doznívající přehánky. Zpočátku tedy oblačnost s přehánkami, postupně se ale srážky vyskytnou jen ojediněle. K ránu bude přechodně i polojasno. Noční teploty klesnou k 11 až 8 stupňům, na horách bude pod 8 stupni Celsia. Vítr mírný, srážky do 2 mm. Zítra přehánky a větrno. Ráno tedy polojasno až oblačno, postupně se vytvoří proměnlivá převážně velká oblačnost, večer budou přehánky slábnout. Teploty zítra nižší než ty dnešní, 17 až 20 stupňů. Na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Vítr čerstvý, místy s nárazy až 55 km za hodinu k večeru zeslábne. Srážky do 10 mm, hlavně na horách. Rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: S
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Jak už jste slyšeli v našem vysílání, zhruba ve 3 odpoledne se stala vážná nehoda na Svitavsku na silnici 1/43 u Třebovic a Opatovce. V tuto chvíli v délce zhruba 8 kilometrů trasa silnice ze Svitav ve směru na Třebovice přes Opatov je úplně zavřená. Vyšetřují tuto nehodu 3 osobních aut. Trasa přes Litomyšl silnice zavřená, je tam tedy objížďka, tak ji prosím zvolte a buďte trpěliví.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
7: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
6: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
7: S vámi je švanda.
6: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
7: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
6: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
7: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
6: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
7: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
6: Tak to s námi zkuste i vy.
7: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
6: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk, tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hůčícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá.
3: Kudrata.
0: Jirko.
4: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
5: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
5: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
5: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lidy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese v chaloupce? Úplně sám. Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane Hraděj, nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

přišli dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí, když si

že je náš cit vůbec živý.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
3: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
4: My

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Proč to? Je, ty jsou ale pracovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestýlili nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledoval. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Co? No. To jo. Že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: No je, ale, to je, ale fracek, nevycválanej. Chy, chy, chy, ha, ha, ha, směje se jako štěrce. Když se jí něco slušně zeptá,

0: Tak přivržte si to, tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
1: No to je krása.
2: Evžene, no řekni, no.
1: No,
2: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
1: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
0: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
2: Tonda, ten vám padne k nohám.
0: Prosím, děkuju.
1: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
2: No to je Kongo.
0: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
1: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
2: S dovolením. Můžeme si to vzít?
0: Prosím.
2: No tohle, no to by šlo.
1: Víš co, to je podobný ty.
0: Tak vemte cerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
1: Cerušku?
2: To není ceruška, to je milenka.
1: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
0: Promiňte, naschledanou.
3: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci a nejen televize, prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
4: No,
3: to taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
4: To je možná pravda.
3: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
4: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
3: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
4: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo po skrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda, to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se vozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: o mě. Teda...
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her, jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem, byli jenom 2 jako partneři, jenom 2 role a někdo jiný, velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
0: Zvukově, prosím
4: zvukově,
0: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcová tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
5: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
3: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
6: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
7: Já jsem hrdina.
6: Aha.
7: Pepík.
6: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
7: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
8: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská to bylo, no, to bylo spoustu, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala, děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdyby jsme to měli vyjmenovat.
6: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon. Zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Biblii, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskýtaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala. Čili šlo jí o to sdělení. No.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Tvrz Bouda u Tichonína na Orlicko-Ústecku má nový prohlídkový okruh. Titul chleba roku 2026 získala pekárna ze Svitavska. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový systém chce zavést v tomto volebním období. A zítra se ochladí, ale bude polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Klidné sobotní proměnlivé odpoledne z Pardubic. Pardubický kraj nechal obnovit vstupní část dělostřelecké tvrze Bouda u Tichonína na Orlicko-Ústecku. V prostorách, které převážně sloužily jako zázemí, teď vznikl nový prohlídkový okruh, kde návštěvníci uvidí ubikace vojáků a střílny. Za úpravy kraj zaplatil asi 28 milionů korun. Z toho většinu pokryje dotace z evropského programu Česko-polské příhraniční spolupráce. Pokračuje hejtman Martin Netolický z Hnutí 3PK.
2: Tvrz má průměrně kolem 13 000 návštěvníků za rok, za sezónu. V této chvíli se vlastně stává atraktivnější, zejména pro ty, kteří chtějí třeba kratší prohlídku. Ne každý návštěvník chce jít na dvouhodinovou prohlídku do podzemí tvrze, čili právě mohou navštívit jenom vstupní objekt a udělat si základní představu.
0: Po silných deštích stouply hladiny přehrad v Pardubickém kraji, úplně zaplněné jsou nádrže v Hamrech a Pařížově, sečuje na 85% kapacity, podobný stav platí i pro Pastvinskou přehradu. Svitavská pekárna Nopek zvítězila v celorepublikové soutěži chleba roku 2026. Porotci ocenili její výrobek v kategorii chleb bez hranic. Do letošního ročníku soutěže se přihlásil rekordní počet účastníků. Slavnostní vyhlášení bylo v Pardubicích na akci Dny chleba. Návštěvníci tak mohli ochutnat všechny soutěžní výrobky. Jak poznáte nejlepší, vysvětluje chlebový someliér Stanislav Janíček.
3: Chleba rozkrojíme, přivoníme, má krásnou typickou chlebovou vůni po těch použitých surovinách. Pak se díváme na tu porovitost, to je ten střed toho chleba, na který si potom mažeme třeba máslo nebo marmeládu. A ta porovitost by neměla být nějakým způsobem velmi rozdílná. Měla by být po celkové té střídě stejná. A potom by neměla být žádné dutiny. A pak samozřejmě chleba musíme ochutnat.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních systému a taky o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
4: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
0: Silničáři už zprůjezdnili dálnici D2, zavřená byla od dnešních 4:30 po tragické nehodě dvou kamionů na 11. kilometru. Oba řidiči zemřeli, jejich totožnost policie zjišťuje. Auta teď místem projedou pruhem dálnice, kvůli rekonstrukci byl původně zavřený. Proto bylo potřeba odstranit asi 250 metrů betonových svodidel. Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zmizelo z budovy Kennedyho centra. Na jeho odstranění čekali davy lidí. Památník zesnulého prezidenta Kennedyho chtěl současný prezident Trump přejmenovat po sobě. Jméno budovy se ale podle soudu nesmí změnit bez rozhodnutí kongresu. Nápis měli podle nařízení soudu pracovníci sundat do půlnoci amerického času. Na fazádě ale nakonec byli ještě o několik hodin později. Podle amerického ministerstva spravedlnosti kvůli špatnému počasí. Na jeho sundání měli pracovníci 14 dní.
1: Počasí.
0: Proměnlivá oblačnost a doznívající přehánky. Taková bude nadcházející noc. Tedy přehánky, postupně se srážky vyskytnou jen ojediněle. K ránu bude i polojasno. Noční teploty 11 až 8 stupňů, na horách 8 až 5 stupňů Celsia. A zítra přehánky a větrno. Ráno bude tedy polojasno až oblačno, postupně se vytvoří proměnlivá, hlavně velká oblačnost s přehánkami, večer potom ustanou. Teploty zítra nižší než ty dnešní, 17 až 20 stupňů, na horách 7 až 10. Vítr čerstvý, místy s nárazy 55 km za hodinu, srážky do 10 mm převážně na horách, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne a bio 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Prodloužená uzavírka na silnici 1/43 kvůli vážné nehodě u Třebovicích a Opatova a taky Opatovce na Svitavsku. Je tam objížďka přes Litomyšl.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Aktuální čas a ta správná chvíle pro to, abychom zase jako vždycky roztočili kotouče pro baby, pro dědu, pro vnouče, pro tetu, pro všechny.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: když budete mít štěstí jako Marie Rotrová, tak se dovoláte na číslo 726464848. Když budete mít ještě větší štěstí, najdeme v audioarchivu vámi požadovanou skladbu, kterou rádi zahrajeme. Můžete ale zkusit svoje štěstí také na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo na SMS-kovém čísle 900104.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ale jako první, než začneme zvedat telefony, si dovolíme jeden e-mail, který má přednost, protože je to narozeninový e-mail do Hoješína, partičce, která slaví Petrovi 70. narozeniny. A my s Peťou Beránkovou samozřejmě přejeme všechno nejlepší. A nejsme na to sami, taky Míša Jackson.

0: Pochodem, jestli jste ještě neviděli film o Michaelu Jacksonovi, vřele doporučuji. Je to opravdu nádherná podívaná. Michael Jackson a jedna z jeho velkých hitovek, i když co v jeho podání nebyla hitovka. V době, kdy žil, zpíval, tvořil, komponoval, koncertoval a tančil. Snad každý song, každá jeho písnička se okamžitě stala obrovským hitem. Tak co je stejně jako píseň Bad. No ale teď už pojďme na telefon, někdo volá, kdo tam hola hola.
1: Hola hola, tady je Anička z České Třebové.
0: Tak, dotrhané České Třebové, zdravíme, tak povídejte.
1: Já vás taky zdravím do Pardubic a chtěla bych nechat manželům Janderovým zahrát písničku Jarošovský pivovar.
0: Ano.
1: Abych nezapomněla tu písničku a moc jim přeju, protože jsou spolu 25 let, že to takhle dlouho vydrželi, mají dvě hezký dcery. A všechno nejlepší jim přeju, hodně zdravíčka a pohody. A je to Dáša a Jaroslav Janderový, Trávník.
0: Dobře, no tak snad vám posluchači rozuměli, ten signál se opět strašně trhal. No ta Česká Třebová, tam to máte trošku špatný.
1: No já nevím, co to je poslední dobou, ale opravdu i tady ze Svítavska, když se volá, tak to poslouchám, že se to takhle
0: Trhá se vám to tam, trhá. No jo, no. To se nedá nic dělat. Tak se mějte hezky, naslyšenou.

0: A pojďme na další z vašich telefonátů, kdo pak se nám opět dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jarka.
0: Tak, Jarko, vy máte signál čistý jako lílie, tak
1: no,
0: co
1: tak
0: to bude?
1: To je hlavní. Co naděláš, písničku, kdybyste mě zahrál?
0: Co naděláš? No, co nadělám? Nic, no, co to bude? Teda komu to bude? Tak.
1: Třeba pro všechny, co
0: no,
1: poslouchají.
0: Takže Denisa Marková, Pavel Bobek, ne.
1: Žádnej Bobek.
0: Ne.
1: Dali Morianda.
0: No počkejte, ale tak to já tady ale nevidím.
1: Ale vždyť jste mě i taky opravdu.
0: Jo.
1: No jasně.
0: Opravdu, ne, já ji tady nemám, ale... Moment, nějaká zmílená tohleto. Dalibor Janda Klofu tady do našeho flašinetu a schválně. Pod C, co se... Jo, tadyhle je holka schovaná, to je zajímavé.
1: No, já jsem to věděla.
0: A když tam napíšu, co naděláš, tak mi to napíše, nenaděláš nic, nemám. No,
1: no vidíte.
0: Máme, tak je tady. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak vám moc krát děkuju, naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak, hodina vašich písničkových přání a pozdravů, splněných i pro mnohé třeba nesplněných, protože se nevejde, to hodiny, to se samo sebou může úplně klidně stát, ale kdo neskusí, štěstí nemá. Tak, no, ale teď se zase podíváme, co píšete na chvilku. Tak, ať vás trošku vydráždím, vás telefonující. Píšete nám tady, dobrý den, milé rádio, chtěla bych poděkovat Andrejce, která se zastavila u mě pro pěkný večer, jí posílám písničku. Díky moc, Boženka.

0: nezmení na len tilty. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.
1: Arabella, Jana Naďová a Darinka Rolincová v písničkách Od srdce Českého rozhlasu. Pardubice skončila první čtvrtina pátého finálového nebo šestého dokonce finálového zápasu. Vidíte, ani počítat neumím. Mezi Pardubicemi a Nymburkem Pardubice vedou 23-22, no ale ještě tři čtvrtiny mají před sebou v basketbalisté. Někdo na telefonu, kdo volá? Dobrý den.
2: No ahoj Honzo, zdravím tě do studia.
1: Jarda. Ano.
2: No a já bych chtěl teda, doufám, že tu písničku budete mít, je to velký hit z poloviny 90. let a je to zpěvák, kterýho jméno v překladu znamená sekaná. Meatloaf,
1: jasně.
2: A já jsem ani netušil, že to je cover verze, ale ta písnička v překladu znamená, už to může být jenom lepší, nebo věci se mohou měnit jen k lepšímu, čili things can only get better, tak jestli ji máte, tak
1: no,
2: už jsem ji dlouho neslyšel.
1: Tak zrovna tuhle nemáme.
2: Nemá to od Meatloafa, jo.
1: Máme klasiku I do anything for love.
2: No tak, já bych si teda, jestli můžu náhradní, tak od YouTube, jestli máte City of Blinding Lights.
1: Tak, koukneme se na U2. Tak, YouTube. Aha, City, jo, ta by tady byla.
2: No tak, super. No, tak. Já jsem si říkal, že to asi mi nebudete, jak mám záloze náhradu pro jistotu, jako vždy.
1: Jasně. Tak,
2: no, a zase pro všechny, pro dobrou pohodu, pro vás do rádia, ať už je to počasí lepší, a to ten krásný den dneska, ať skončí už sluníčkem hlavně, a už neprší.
1: No, ještě chvilku deště by to chtělo, tak ono si zaprší.
2: No, tak zítra zase, ať už dneska to bylo dost.
1: Tak, naslyšenou.
2: Tak jo, díky, měj se, ahoj.
3: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
4: Johann Budyk významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
3: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Na cestách s Petrem Voldánem.
5: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

0: písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. A někdo opět na drátě, kdo pak volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Petra, zdravím vás všechny.
0: Tak, Petro, ano.
1: Já bych chtěla písničku Desperado, jestli máte.
0: Od koho?
1: Desperado.
0: Desperado. Dobře, a komu to bude?
1: Já se s ní tady zdravím na kytaru, abych to slyšel v originále.
0: V originále Desperado, no. A kdo ji zpívá v originále?
1: Ještě, no.
0: No, já nevím. Já ji tady mám... Od koho?
1: Podle názvu ji nenajdem.
0: No podle názvu jsem ji našel, ale mám ji tady od několika interpretů. Eagles, to bude ono.
1: Já budu vědět.
0: Jo, Eagles.
1: No, to by mohlo být.
0: Že jo, to je ono. Eagles anebo Carpenters, no tak já typuju, že Eagles byli první.
1: No, tak to
0: dobře, tak dáme Eaglesáky. Tak se mějte hezky, naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tak ještě na jeden e-mail se, tedy na jeden telefonát se v této hodině dostane, ale teď pojďme po stopách e-mailových. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny toníky k dnešnímu svátku, konkrétně pro toníka z Moravské Třebové. Dneska toník svůj svátek slaví, ať ho šachy a fotbal stále tak baví. Hodně kamarádů ve škole jedničky, to a mnohem víc přeje máma, táta, Staník a kočičky.

0: Zdeněk Folprecht a Pokáč, písnička Fotbal. Já jsem si tady zavzpomínal při téhle písničce, jaké to bylo, když jsme my jako malí kluci začínali s Čutanou pěkně. To byla nádhera. Mimochodem v Kutné Hoře, tam jsme měli na sídlišti Raritu, hřiště, které bylo do kopce. Tak, zdravím všechny Kutnohoráky na Šipší, do bývalé ulice, jmenovala se Gotwaldova, nevím, jak se jmenuje dneska, myslím Opletalova nebo tak nějak, takže tam my jsme bydleli v přízemním bytě, v suterénu úplně. Já jsem domů chodil balkónem, tak, anebo občas kuchyní, když bylo otevřené okno do kuchyně. No ale, co budeme hrát dál? No tak ještě bychom mohli zvednout jeden telefon, ale pro tuhle hodinu už to bude telefon poslední. Zbytek zase zítra, telefonisté. Tak kdo je na drátě? Haló?
1: Dobrý den, tady David.
0: David, dobře, tak Davide.
1: Dáme třeba Alenka v říši divu.
0: Dobře, a komu to bude?
1: Jenom pro tátu, protože má rád tuto písničku.
0: Dobrá, dobrá, dobrá, tak, tady je.
1: Díky.
0: Naslyšenou.
1: Ahoj.
0: A vidíte, to bylo jednoduché. Ale jak říkám, poslední telefonát, víc už se nevejde.
2: Telegram s adresou svět.

0: a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: Přesně tak a budeme po stopách postupně pěkně sklízet z naší písničkové zahrádky. Teď sklídíme písničku pro Macíka. Děkuji za krásný den a pohodu s tebou, napsal Ráďa.
3: Já včera ještě nosil blázna šatu.

Tak to byla nádherná láska Pavla Nováka, kterou vyměníme za Martina Chodůra, o kterého si píšete. Prosím o zahrání nějaké písničky ke večeři. Díky moc, Marie. Tak večeře, to je určitě akt oslavný, takže budeme oslavovat, celebrate.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A další z vašich písničkových pozdravů, prosím, zahrajte písničku Haničky a Drupyho Setkání. Bude to všem toníkům, hlavně ale pro strejce Žabáka a všem, kterým se dnes daří, a hlavně všem houbařům. Děkujeme, Marcela a Radek.

Tak a poslední písničkový pozdrav, prosím, Things Can Only Get Better, o které jste mluvili, najděte klidně i tu disco verzi. Díky Milena, našel jsem jí. Takže na závěr trocha toho diska Tryska.

0: servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Městská knihovna v Moravské Třebové bude mít letos na koupališti knihobox. Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Finálová série mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka pokračuje 6. zápasem. Hraje se druhá třetina a je to 42-39 pro kviz. A zítra se ochladí, ale bude polojasno až oblačno, teploty jen do 20. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Hezké odpoledne. Akvapark v Moravské Třebové bude mít i tuto letní sezonu ve svém areálu knihobox. Půjčování knih jeho návštěvníkům zajišťuje městská knihovna. V nabídce bude mít přes 100 titulů a časopisů, informuje ředitelka Lenka Greplová.
4: Nejoblíbenějšími žánry jsou na koupališti takové ty lehčí romantické příběhy anebo právě časopisy. No a samozřejmě čtenáři nemohou čekat, že tam budou naše nejnovější knížky. Dáváme tam naopak ty, které už v knihovně nepotřebujeme.
3: Železniční podchod v Přelouči na Pardubicku zdobí nově červeno-bílé portréty dabingových herců. Nástěnné malby odkazují na udílení cen Františka Filipovského, které město pořádá už 10 let. Portréty držitelů dabingových ocenění vytvořili žáci základní a umělecké školy, autorům je 8 až 18 let. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhu na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
5: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
3: U náhradního mateřství ale opoziční zástupci upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejc s Vítkou souhlasí, jde ale podle něj nejen o právnickou, ale i etickou otázku. U památníku ve středočeských Lidicích si dnes lidé připomněli vyhlazení obce nacisty, stalo se tak před 84 lety. Tehdy šlo o pomstu nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Dohodu o míru mezi Spojenými státy a Íránem by měli zástupci obou zemí podepsat podle pákistánského premiéra do 24 hodin. Už včera potvrdil dohodnutí finálního textu mírové dohody. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl, že Washington by mohl s Teheránem tento víkend podepsat memorandum o porozumění.
6: Sport.
3: Finálová série mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka pokračuje dnes 6. zápasem. Hraje se v hale Dašická už hodinu. Nymburští v tuto chvíli vedou 3-2 na zápasy a pokud dnes uspějí, tak obhájí mistrovský titul. Aktuálně skončila druhá čtvrtina a stav je 42-39.
6: Počasí.
3: Předpověď na noc, proměnlivá oblačnost, místy přehánky, noční teploty 11 až 8 stupňů, na horách 8 až 5, vítr mírný. Zítra bude větrno a s přehánkami. Ráno polojasno až oblačno, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost, večer budou přehánky slábnout. Denní maxima zítra 17 až 20 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Vítr zítra čerstvý, místy s nárazy, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Čerstvé omezení na Chrudimsku, platící ode dneška v Zaječicích, je zúžená silnice na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
0: A i dnes v pravidelném čase krásné chvíle s šarmem přeje Lada Klokočníková. Tak už známe desítku šarmantních, pro které můžete hlasovat do konce září a dnes vám první z nominovaných osobností představíme. Bude to František Kinský. V módních trendech se zaměříme na dámské letní overaly a kalhotové kostýmy. Kouzelnou moc bylinek nám přiblíží etnografka Hana Macháčková. Expert na etiketu Daniel Schmidt v dalším díle seriálu o etiketě poví, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci. Taky se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a v konci šarmu jednoho z vás za hlas v naší anketě Šarmantní osobnost roku odměníme. Tak nabídku znáte a druhý červnový magazín i o tom vašem životním stylu může začít.

0: A teď určitě potěšíme paní Ederovou z Krkonoš, Růženu Svobodovou z Prahy, Martu Síglovou z Mochova a řadu dalších posluchačů a posluchaček, kteří poslali hlas ve 30. ročníku naší ankety Šarmantní osobnost roku panu Františku Kinskému, protože jejich typ František Kinský je dnes prvním hostem Šarmu. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Pane Kinský, velká radost, že tady máme tu desítku a že se s vámi budeme opět setkávat na rozhlasových vlnách i v našem Šarmu. I když já bych nejprve chtěla poblahopřát k ocenění, které jste nedávno obdržel, a to je řád Královéhradeckého kraje za mimořádné zásluhy, takže za naše posluchače Šarmu blahopřejeme.
1: Děkuji mnohokrát. Bylo to pro mě velmi překvapivé ocenění, musím říct, ale současně mám z toho opravdu velkou radost.
0: Já když se podívám na to vaše pracovní vytížení, tak si říkám, že v poslední době je to opravdu velké množství věcí, které vás zaměstnávají. Modrá krev televizní, rozhlasová práce, koncerty, setkávání s diváky, s posluchači. Jak se to dá všechno zvládnout s Šarmem?
1: No, musíte to zvládnout a mě to baví. Já to dělám rád. Já se hrozně rád s lidmi potkám, hrozně rád se s lidmi setkám. Mě vlastně těší, když mohu někomu udělat radost. Když jsme u nás a teďka já tam jdu směrem k zámku, ať vidíte, jak z dálky už vás lidi zaostří a už se tak jako blíží a vy víte, co to bude. Bude to potřesení rukou, bude to pozdrav, bude to žádost o fotografii, bude to žádost o podpis. A pokud to jenom trochu jde, tak každému vyhovím, protože si myslím, že když jsou ty lidi ke mně tak milí, přece se nemohou chovat nemile. Takže já to udělám samozřejmě rád.
0: Musí vás určitě také těšit ten velký zájem, který sklízí Modrá krev na televizní obrazovce, protože tam, když to tak řeknu laicky, válcujete všechny ostatní pořady.
1: Já s toho mám nesmírnou radost. Vůbec jsme netušili, že budou 4 série. Ta Modrá krev odvedla velký kus práce. Velký kus práce. Změnila v mnoha případech myšlení, změnila v mnoha případech pohled na ty takzvané modrokrevníky, nebo modráky, jak jim říkáme my. A i těmi diváky je velmi pozitivně přijímán.
0: Takže to je jedna vaše velká radost. Já si myslím, že naše rozhlasové zámecké léto. Další radost, protože jdeme do dalšího ročníku.
1: No na to se moc těším. Jako opravdu na to se moc těším. Těším se na dvě zámecká léta. Těším se na zámecké léto s rozhlasem a pak se těším na to novozámecké hudební léto, které budeme pořádat my u nás v Kostelci. Kdy vystoupí, to nám takové hvězdy, že nám to někteří ani nevěří. Jako opravdu u nás bude hrát Míša Majský, Lukáš Vondráček, Karmína Burana. Je to neuvěřitelné.
0: Takže krásné léto v Kostelci nad Orlicí. No když jsme se dostali na váš zámek, tak máte tam nějaké místo, kde si rád odpočinete a kde čerpáte tu energii, kterou přece jenom člověk potřebuje někde nabrat?
1: My jsme si udělali s tím mým úžasným týmem takový obýváček v té jedné místnosti v galerii. A musím říct, že tam si s chutí jdu, tam si sednu a nechám to na sebe jenom tak plynout.
0: Přesto člověk musí se asi nějakým způsobem udržovat v kondici. Já mám takový pocit, že u vás také jste trochu změnil image za tu dobu, co se známe, takže co pro to člověk dělá?
1: No tak změnil jsem image, zestárl jsem
0: ne,
1: za
0: ne,
1: tu
0: ne.
1: dobu, co se známe.
0: Já bych řekla, že jste zeštíhlel, máte nový účes.
1: Ano, bývávaly doby, kdy jsem nosil delší vlasy, teďka nosím kratší vlasy, protože mi někdo řekl, že to člověka dělá mladší. Jinak musím trošku říct, že vlastně nedělám nic, měl bych něco dělat, procházky bych měl dělat a jsem lenivý a jezdím všude autem.
0: No já si myslím, že se nachodíte při těch seriálech Modrá krev, při zámeckém létě až. Poslední otázka, máte nějaké životní moto?
1: Víte co, možná nejjednodušší je to, co by byl rád, kdyby se mě opravdu v plné míře povedlo držet se desatera, ono to stačí v životu.
0: Mnohokrát děkujeme za hezká slova, za vaše životní krédo, které jste mi dal. František Kinský byl naším hostem. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Pravidelné módní trendy a pravidelný host, návrhářka Jitka Šedová ve studiu. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Minule jsme končili kostýmy, dámskými kostýmy. Pojďme jimi dnes začít, protože léto už je tady a my určitě budeme chtít třeba i na tu dovolenou nějaký ten kostým zabalit. Doporučíš, Jitko?
1: Můžu doporučit podle toho samozřejmě, do jaké destinace jedeme, na jakou dovolenou se chystáme. Myslím si, že třeba na tu sportovní to až tak třeba brát nebudem, ale pokud jedeme na nějaké poznávání, kde víme, že se budeme procházet po městě, po historických centrech, nebo zkrátka, že si to chceme jakoby užít i v tom hotelovém rezortu, tak nějaký ten letní kostýmek si tam zabalit můžeme. Kostýmek neznamená, že si musíme představit sako a nutně ať už dlouhé kalhoty, nebo nějakou sukni a že spíš bude to vypadat jako business móda, ale může to být kostýmek z lnu, z buretového hedvábí, může to být kostýmek i z pevnější bavlny a můžou to být třeba šortky a sáčko, dejme tomu i klidně jakoby trošku přiléhavější a s krátkými řasenými rukávky nebo něco, z čeho vlastně opravdu dýchá to léto a jindy než během léta si ho nevezmeme.
0: Takže v létě kostýmky ano, víc sukňové nebo kalhotové? Mám pocit, že v poslední době jsou to spíš ty kalhoty, které k saku bereme.
1: Je to tak, že sice se přikláníme jako ženy víc do těch kalhot, že potřebujeme být stále akční a připadá nám, že nám ty kalhoty to dovolují, ale můžou to být i sukňové, protože pokud volíme opravdu lehký materiál, tak i lehká sukně vypadá velice dobře. Může ta sukně být ať už dlouhá a to sáčko může být krátké, a nebo může to být opravdu zase takové to delší sáčko nebo sakové šaty a pod to k tomu třeba vzít ať už ty šortky a nebo klidně tu krátkou sukně. To už je na nás.
0: Slíbili jsme také, že se nezaměříme na overaly. Overaly tím mají bohatou historii. Oni prý sahají až někdy do 18. století.
1: Overaly jako takové vycházejí opravdu z pracovní módy, kde vlastně to nosili víceméně víc muži než ženy, protože ty v té době nosili opravdu výhradně ty sukně a žena v kalhotech byla výjimečná a zvláštní a podezřelá. A tudíž, jak se nám furt ty módní trendy takzvaně vracejí a inspirujeme se vždy něčím, co už v historii odívání bylo, tak zkrátka to padlo i na ty overaly. A myslím si, že od té doby, co ženy oblékly kalhoty, tak overaly jsou velice jakoby nutnou součástí ty dámské módy.
0: V čem je jejich výhoda?
1: Výhoda je něco jako šaty, oblíknete a nemusíte řešit. A pokud jste milovnice kalhot a nechcete řešit přesně, ano, vezmu si kalhoty a teď co nahoru k tomu, tak vlastně to splňuje tady tuhle tu podmínku toho pohodlí. Můžeme zvýraznit pas, můžeme nechat volně splývat ten overall. Je kombinovatelný, že můžeme podvlíknout něco pod to nebo něco přes to. Podobně tak, jak se chováme k šatům, které nám dovolují vrstvení, tak ten overall je podobné.
0: Mám takový dojem, že overall sluší spíš vysokým štíhlým ženám. Je to pravda?
1: Myslím si spíš, že záleží na tom, jaký ten střih toho overallu je. Takže můžeme mít třeba overall, který je přiléhavější a má krátké nohavice, anebo to může být overall, který je volnější a má široké nohavice a tam zase jako je krásný, když je to splývavý materiál a vleje za námi podobně jako zase třeba rozevláté šaty. Je to zkrátka o tom, co si chceme dovolit, co si nechceme dovolit, co nám dovoluje naše postava a v čem se cítíme dobře.
0: Pokud bychom se zastavili u barev, tak u těch overallů je to také to vyletnění, barevnost, není to ten černý overall, který si vezmeme třeba?
1: Myslím si, že přesně tak, jako je to o tom zase, co se nám líbí, takže může být hodně barevný, pestrý, může být puntíkovaný, může být riflový, z tenké rifloviny, může být i ze šifonu, kde pod ní podvlíkneme, dejme tomu jenom nějaký jakoby tělovej, počívkový díl, může být z krajky. Je to podobný jako u těch šatů opravdu, ale není tam sukně, jsou tam kalhoty dole.
0: Dobře, overaly a kalhotové kostýmy jsme dnes probrali s módní návrhářkou Jitkou Šedovou, takže už víme, co si vzít sebou na dovolenou. Děkujeme a těšíme se na další rady v magazínu Charm. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Mám pěknou sirku v zubech, krem do čela a pota zpuchřela, mi vrásky nedělá.

0: Blíží se to, blíží. Už v nadcházejícím týdnu si budeme připomínat magické období letního slunovratu. K němu patří i svatojánská noc z 23. na 24. června. V lidovém prostředí se tradovalo, že právě o letním slunovratu mají bylinky tu největší sílu. Souvisí s tím, že právě teď je většina rostlin v plném květu. Při takovém tradičním sběru bylin bylo třeba dodržovat přísná pravidla. Patřilo k nim i magické ticho. Dívky a bylinkářky museli při trhání mlčet, nesměli se ohlížet ani smát, no nebylo to jednoduché. Na další zajímavosti se na Roboušské faře, kde se právě o tomto víkendu koná svatojánská noc, zeptala etnografky Jičínského muzea Hany Macháčkové má kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Cítím sušené bylinky a ty k té svatojánské noci patří, ovšem čerstvé květiny také nemohou chybět.
2: Samozřejmě čerstvé květiny nesměly nikdy chybět, protože měly svou specifickou kouzelnou moc.
1: Říká se, že to je devatero kvítí, ale záleží to spíš na náhodě, co v tu chvíli, když se rozeběhneme do okolí, najdeme, anebo tam některé druhy skutečně by měly nebo musí být.
2: Záleží na to, k jakému účelu je použijeme, protože pokud by si dívka chtěla uvít ten věneček, tak tam bylo jedno, jaká bylina tam prostě je, jen museli splnit to, že byla natrhaná na devatero mezích nebo sedmero mezích a muselo být devět druhů. Nesměl samozřejmě chybět rozchodník, říkalo se mu také cvalníček, který měl specifickou moc. Jednak věštil dívce, jestli se vdá nebo nevdá ten daný rok, protože když ji uschnul, tak samozřejmě se nevdala. Pokud zůstal zelený, tak měla naději, že se může vdát.
1: Tak rozchodník určitě.
2: Rozchodník určitě, samozřejmě trhali svatojánské kolo, což je kopretina, která nesměla chybět a věneček bez ní vypadá zvláštně tanicovatý.
1: Nedomrlý,
2: ano, krásné slovo české. Samozřejmě by neměla chybět mateří douška, která má tu významnou moc. Je to jednou z důležitých bylin, které se při svatojánské noci používaly, ale ta se používá spíš při tom stlaní svatojánské postýlky.
1: Tady už jsou sušené bylinky. Ne, to není levandule, to je ostřejší.
2: To není levandule, to je šalvěj, která má samozřejmě tu výraznou vůni, která odpuzuje zlé síly. Samozřejmě ty byliny měly základní funkci, že měly odpuzovat zlé síly, protože při svatojánské noci ty zlé síly se mají možnost dostat do naší reality a škodit. Proto naši předkové se snažili ochránit jak sebe, tak úrodu, tak své obydlí před čarodejnicemi a právě těmito zlými silami nejrůznějším způsobem proto používali ty byliny. Důležité bylo, že měly být čerstvé, takže samozřejmě věneček nebo opasek z pelinku měl zabránit ušknutí nebo působení čarodejnic.
1: Kromě šalvě, což je to babské ucho asi, ano. Co ještě v té směsi bylo?
2: Oni je nesušili, oni využívali možnost použít
1: přímo
2: živé květiny, ale samozřejmě, když připravovali děti nebo i mladé dívky tu svatojánskou postýlku, tak se tradovalo, že byliny posvěcené tím, že na něm spočinula hlava svatého Jana nebo tělo svatého Jana, měly o to výraznější moc, takže se využívaly pak nasušené na léčení nejrůznějších neduhů, také do toho škapulíře, kde se jim přisuzovala významná magická moc.
1: A nebylo jedno, co se do toho škapulíře dalo, určitě?
2: Nebylo jedno, ale stejně při přípravě té svatojánské postýlky se vlastně využívaly místní zdroje. Když zrovna odkvetlo něco, co bylo potřeba, tak se to muselo samozřejmě něčím nahradit, ale neměl by samozřejmě chybět řebříček, mateří douška, černý bez, protože černý bez měl obrovskou moc, zvlášť nasušený se používal při kloktání, při bolestech v krku. Čerstvé listy černého bezu vlastně pomáhají proti bolesti, snižují horečku a další léčivé účinky známe každý, kdo pijeme bylinkové čaje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: strach ukrutnou nudu.
1: A i dnes je tu náš seriál o etiketě a expert na etiketu Daniel Šmíd. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: No a čeká nás zase velice zajímavé téma, které jste pro nás vybral, a to je veřejné opravování výslovnosti a gramatiky, pokud se podíváme na vztah starších vůči mladším. Kdy nás ti starší rádi poučují, nebo kdy ti starší rádi poučují mladší a opravují je?
2: Přesně tak, stává se to i nám, protože i vůči nám jsou některé osoby starší a může jim přijít na mysl, že to třeba neříkáme správně, nebo bychom to měli jinak vyslovovat. Výměme z tohohle výčtu prohřešků proti etiketě vůči mladším jakékoliv vzdělávání. Pokud jsem učitelka, učitel a mám vést žáky k nějakému výkonu, k nějaké znalosti, tak je musím opravovat. Samozřejmě zdvořile, korektně, podle toho, abych si získala svoji autoritu jako učitel, učitelka. Stejně tak musíme umět opravovat naše děti, ale v zájmu zase jejich vzdělávání. Úplně jinou situací je, ale opravovat někoho na veřejnosti, když někdo neřekne něco správně, nebo dokonce upozorňovat na to, že díky své, řekněme, vadě řeči něco není srozumitelné, nebo by to měl říkat jinak. Ne, že by tohle bylo příliš časté. A zároveň, pokud tohle se vyskytne, tak je to opravdu dehonestující pro člověka, který ve společnosti říká něco s dobrým vědomím a svědomím a starší lidé ho opravují. I starší lidé dělají ve výslovnostech různých věcí chyby. Představme si tedy, že by nás na veřejnosti mladší lidé opravovali, jak ten moderní jazyk se vlastně teď nově vyslovuje. Hmm. Máme novou češtinu, je spoustu nových slov, které mnohdy ani nevíme, jaký význam mají. Hmm. Takže máme-li jiný názor na výslovnost toho či onoho, nebo že ten člověk třeba neříká tu věc špatně, tak je opět vždy otevřená komunikace, ale v ústraní, ne před někým. A zároveň zvažte, zdali máte k tomu člověku tak dobrý vztah, že máte mandát ho vlastně vůbec opravovat.
1: Takže noblesně opět přejít, nechat být, protože zkrátka to je pravidlo společenského chování.
2: Ano, být elegantní a zdvořilost nemá věk. Už jsme to říkali na začátku našeho seriálu. Zdvořilost je starší vůči mladším a mladší vůči starším stejná. I přesto zlaté pravidlo. Chovejme se k ostatním i k mladším lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
1: Říká Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Děkujeme a za týden.
2: Děkuji za pozornost. Mějte se krásně.

0: šarmem do společnosti.
1: Dnes bychom vám chtěli představit projekt Podnikám česky, který sdružuje podnikatele po celé republice. V klubech si vzájemně pomáhají a také se vzdělávají. V Hradci Králové jsou dva podnikatelské kluby, a to multioborový a také investiční. Jsou otevřené pro každého, kdo chce načerpat anebo sdílet zkušenosti. Členové zvou na přednášky různé odborníky, ale radí si i sami mezi sebou, protože motem projektu Podnikám česky je, že spolupráce je víc než konkurence. V hradeckých klubech působí i podnikatelka Ivana Kolbabová, která Janě

0: Kudy Vejsové přiblížila svoji práci a také hlavní témata v podnikatelských klubech. Tady je rozhovor.
1: Největší zájem vnímám, že je o marketing, že vlastně dneska každý podnikatel řeší, jak se zviditelnit natolik, aby lidi si kupovali jeho služby. Takže my si tam zveme různé odborníky, ať to jsou různé sociální sítě, ať je to strategický marketing. Ti odborníci za náma přijdou a podělí se s těma lidma o to svoje know-how zpravidla zdarma a ty lidi získají cenné informace a ještě v bezpečném a přátelském prostředí. A to je v rámci multioborového klubu a v rámci investičního klubu za téma, který táhne nejvíc, je diverzifikace a rozložení portfolia. Mnoho lidí dneska už má investiční nemovitosti a vlastně řeší, co dál a kam ty peníze je možné ještě dál dát, aby to bylo bezpečné, aby tam byla určitá likvidita a aby se jim to zhodnotilo dostatečně. Když už podstupují nějaká rizika, tak aby za to měli ten adekvátní výnos.
2: Jací podnikatelé jsou mezi vámi? Jsou to spíš ti drobnější nebo třeba i zástupci velkých firem?
1: Já bych řekla, že je to tak půl na půl. Živnostníci, OSVČ a majitele malých firem. Zpravidla, když to je majitel malé firmy, tak má několik jednotek zaměstnanců a ti OSVČ nebo ti menší podnikatele, ti většinou to táhnou celé sami. Takže se tam i radíme, jak předávat kompetence, co je ještě dobré a co už není dobré pouštět dál. Takže těch rad tam člověk získá spoustu a ty zpětné vazby jsou krásné, že jim je to přínosem a že toto jejich podnikání poslalo do jiných úrovní a můžou potom i vydělávat víc peněz.
2: I vy sama jste podnikatelka, nebo už teď podnikáte v tom, že radíte, jak podnikat?
1: Ne, já sama podnikám, já jsem napsala knihu, takže ta moje cesta je i šíření knihy do světa. A ta kniha je o finanční gramotnosti, takže v tom já třeba pomáhám těm podnikatelkám a já sama v tom vlastně podnikám. Zároveň s manželem 12 let podnikáme v rámci realit. Takže ten rozhled ohledně peněz a podnikání si myslím, že mám poměrně velký.
2: A když teď odhlédneme úplně od práce, tak všechny ty projekty, o kterých mluvíte, to jsou finance, jsou to starosti, je to podnikání, je to úřad, je to papírování. Jak relaxujete?
1: Můj největší relax je s mýma třema dcerama, protože máme tři menší dcerky a to je pro mě největší odměna, když to podnikání mi dá tu svobodu a já mohu ty 2-3 dny třeba odpoledne strávit s nima, jít si projít do lesa s pejskem, že to je pro mě největší odměna a relax v rámci vlastně celého života.
2: No ale zase na druhou stranu věřím tomu, že ty 2-3 dny volna jsou vykoupené tím, že další dny jsou potom nabité. Jak to zvládáte se třemi malými dětmi?
1: Musíme fungovat s partnerem velmi dobře jako tým a neumím si tohle představit sama. Takže funguje partner skvěle, manžel mě ve všem podporuje, když cokoliv potřebuju. Je i takový, že zvládne s těma dětma opravdu vše od A do Z, což se dnes úplně až tak nevidí. A zároveň ve velké spolupráci je sestra, babička, máme i paní na hlídání. Takže je to o tom, že spoustu věcí se deleguje, co jde, a takový ten kvalitní čas s těma dětma si necháváme sami pro sebe, abychom s nimi mohli být tady a teď.
2: V projektu Podnikáme Česky jsou i podnikatelky. Narážíte někdy i na tohle téma, že třeba jim i poradíte, jak na to a jak to zorganizovat?
1: Určitě, je to velmi žádané téma, hlavně u žen a maminek, které potřebují vyvážit ten život tak, aby mohli pracovat, aby mohli vydělávat dostatek peněz a zároveň, aby zůstali matkami a aby si ty děti mohly užít, protože ty dětičky vyrostou a ten čas letí neskutečně rychle. Ta obrovská síla je v tom, když slyšíte od jiné ženy, že ona to má stejně. V okamžiku, kdy ty ženy slyší, že ty jiné ženy to mají podobně, tak se necítí špatně, ale vidí, že je to zkrátka nějaký proces toho života, že když se rozhodnete podnikat, tak to sebou nese spoustu úskalí, i co se týká organizace rodiny.
2: Ale nese to i výhody.
1: Obrovské. Za mě to je jednoznačně svoboda.
2: Vyžaduje to velkou disciplínu?
1: Já si myslím, že podnikání vyžaduje velkou sebedisciplínu. Že pokud jdete podnikat a nemáte v sobě zakořeněný jasně cíl a to, proč to děláte, tak to velmi rychle sklouzne k tomu, že chodíte na kafíčka, na kterých ale nevyděláváte a vlastně doženou vás ty finanční problémy. Takže za mě je to hodně o sebedisciplíně a o tom si rozvrhnout ten čas, aby to bylo efektivní a zároveň, aby vám to ty peníze zkrátka přinášelo.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Ano, jak jste slyšeli, naše anketa Šarmantní osobnost roku je ve své druhé polovině a až do konce září můžete vybírat z té nabídky 10 nejšarmantnějších. I dnes jednomu z vás věnujeme knížku. Kdo to bude? Pěkný den, hlasují pro usměvavou herečku paní Naďu Konvalinkovou, kterou podporují každou soutěž Šarmu. Doufám, že to už konečně vyhraje. Děkuji vám, tak to nám napsal pan Zdeněk Rokitenský z Hradce Králové. My vám mnohokrát děkujeme. No a uvidíme, kdo to vyhraje. Budeme držet pěsti všem nominovaným. Vám, pane Rokitanský, ale posíláme krásnou knížku. Doufám, že vás potěší. A i váš hlas postupuje do losování o 10 hlavních dalších cen, které vyhlásíme koncem října. Tou hlavní, jak jste slyšeli, je televizor. Pro tuto chvíli blahopřejeme a přidáváme ještě písničku pro vás.

Tolik tedy písnička pro pana Rokytenského, doufám, že vám udělala radost a budeme se loučit. No ale ještě než se rozloučíme, mnozí se ptáte, jestli už jsou v prodeji lístky na náš gala večer, tak jsou a vy se můžete obrátit na adresu hkpoint.cz. Budeme se těšit, že toho 23. října se i s vámi setkáme. No a to je z dnešního magazínu vše. Snad už jen myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a na to, že za týden je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu Charm a Lada Klokočníková. Mějte se hezky.

0: byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Služby města Pardubic čeká stěhování. Tvrz Bouda u Těchonína má nový prohlídkový okruh. Finálová série mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka pokračuje šestým zápasem. Hraje se v hale Dašická a vedeme 76-50 za celá čtvrtá čtvrtina. A zítra se lehce ochladí, bude polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Služby města Pardubice se budou asi stěhovat do Černé Zabory. V současném sídle u sídliště Dubina zůstat do budoucna nemůžou kvůli plánované výstavbě nové čtvrti. Radní proto teď vytipovali nový areál a zadali městské společnosti prověřit jeho možnosti, potvrzuje ředitelka Klára Sýkorová.
3: Rada města Pardubic v pozici jediného akcionáře městské akciové společnosti Služby města uložila představenstvu jednat o koupi skladového areálu umístěného v Černé Zabory. Představenstvo Služeb města Pardubic bude zajišťovat rešerši právních, ekonomických a technicko-provozních podmínek.
2: Pardubický kraj nechal obnovit vstupní část dělostřelecké tvrze Bouda u Těchonína na Orlicko-Ústecku. V prostorách, které převážně sloužily jako zázemí, teď vznikl nový prohlídkový okruh, kde návštěvníci uvidí ubikace vojáků a střílny. Za úpravy kraj zaplatil asi 28 milionů, z toho většinou pokryje dotace z evropského programu Česko-polské příhraniční spolupráce. Pokračuje hejtman Martin Netolický z Hnutí 3PK.
4: Tvrz má průměrně kolem 13 000 návštěvníků za rok, za sezónu. V této chvíli se vlastně stává atraktivnější, zejména pro ty, kteří chtějí třeba kratší prohlídku. Ne každý návštěvník chce jít na dvouhodinovou prohlídku do podzemí tvrze, čili právě mohou navštívit jenom vstupní objekt a udělat si základní představu.
2: Hlinsko na Chrudimsku dostane dotaci na opravu sportovního areálu Olšinky. Přestavba zahrnuje úpravy hřišť, úpravu zimního stadionu a nové tenisové kurty. Celkové náklady radnice odhaduje na 40 milionů. Skoro 15-milionový příspěvek získala od Národní sportovní agentury. Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance. Zjistil to server i rozhlas.cz. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek. Sport. Finálová série mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka dnes pokračuje šestým zápasem. Od 17 hodin se hraje doma v hale Dašická. Nymburští sice vedou 3-2 na zápasy, před chvilkou ale začala čtvrtá čtvrtina a kviz vede vysoko 77-50. Počasí. Noc na zítřek čeká nás proměnlivá oblačnost a ještě doznívající přehánky. Na horách taky. Postupně se srážky vyskytnou jenom ojediněle a oblačnost začne ubývat. Noční teploty 11 až 8 stupňů, na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra přehánky a větrno, ráno polojasno až oblačno, postupně proměnlivá oblačnost, denní maxima zítra 17 až 20 stupňů, na horách 7 až 10. Vítr čerstvý, místy s nárazy 55 km za hodinu, k večeru zeslábne. Srážky do 10 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne a Bio 1. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Rušno na silnicích Pardubického kraje. První nehoda silnice 1/43 u Vysoké vody, další nehoda u Litomyšle silnice číslo 360, další u Podhořanu Chrudimi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno, starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archívu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna. Ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčín nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a starojitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelil vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přece furt váčil s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník, pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou zrovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěly tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak staroklad rubský kůň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni staroklad rubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem. Ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým až labutím krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy, a také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech a vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou. Nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců. Pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita, nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starý zvíře. Jim je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch. Velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější, nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout, tak z tohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak lisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech třech dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že je nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je maloreprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původním úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřežené čtyřstřeží vraníků, kteří tady projíždějí. A máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech. A ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stajového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stajovém dvoře jsou ta hříbata rozdělena podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečku. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečku. A jsou tady do doby, si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku zapřehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: jsme.
1: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
2: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapovaná poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
1: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
2: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
1: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
3: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích.

0: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
1: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa, právě z takzvaného kompozičního ohniska, my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak tkví v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
0: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
1: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády, tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oljača. Dnes uslyšíte v našem pořadu následující odborníky.
2: Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Anna Pavlíková, advokátka, která se specializuje na migrační právo. Za naše konzorcium Lenka Kopecká, policy officerka.
1: Tak je představil Jakub Můčka, mluvčí konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, které uspořádalo debatu o vládním návrhu novely cizineckého zákona. Byla jsem u toho. Historie dosavadných změn cizineckého zákona je dost dlouhá a určitě se kvůli tomu zákon stal

0: Nepřehledný. Nejnovější návrh už prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a podle vlády se věnuje především digitalizaci a právě zpřehlednění pobytové legislativy. Je to významné, ale zdaleka nejde jen o technické záležitosti. Magda Faltová říká.
1: Ten zákon zavádí digitalizaci a to je významná věc pro ten cizinecký systém, možnost prostě zdigitalizovat to řízení, což samozřejmě v situaci, kdy tam máte podávání žádostí na ambasádách, to tu situaci může velmi zrychlit, zefektivnit a nějakým způsobem celý ten systém zlepšit, ale zároveň to dopadá na celou řadu dalších institutů, opatření, které se teda niterně týkají života každého cizince. To, co my na tom kritizujeme, je, že no, není možné podat ty žádosti jinak než tou cestou té digitalizace, takže nemyslí na ty lidi, kteří ty kompetence, schopnosti, znalosti, ale i ty nástroje nemají. Možná bych ještě podotkla, že my jsme prodali asi 280 připomínek za konzorcium, což je sdružení asi 20 organizací. A na druhé straně musíme říct, že ministerstvo vlastně věnovalo i celkem dost času na tom s náma jakoby některé ty připomínky vypořádat. Ale je tam řada výhrad, které nám zůstávají.
0: Konzorcium se ozvalo, protože považuje za závažný problém rodinnou situaci českých občanů, do které zákon zasahuje.
1: My upozorňujeme na to, že dochází k zhoršení oproti rodinným příslušníkům občanů Evropské unie. To znamená, že to vnímáme, že je něco, co dopadá na všechny české občany, minimálně na ty, kteří mají rodinné příslušníky ze zahraničí. A je to poměrně významná věc, se kterou nesouhlasíme.
0: Druhá oblast je trh práce.
1: Postavení cizinců na trhu práce, pracovní vykořišťování, jestli vlastně ten zákon přináší nějaké zlepšení, nějaké posílení ochrany jejich práv.
0: Zdá se, že právě tyto dvě oblasti prošly bez větší pozornosti v poslanecké sněmovně. Jakoby se vládě povedlo návrh zarámovat jako digitalizační novelu. Lenka Kopecká z konzorcia nevládních organizací považuje za chybu, že ministerstvo vnitra o tom vůbec nehovoří.
2: Tohle ta změna dopadá ne na cizince, ale přímo se dotýká vlastně českých občanů a jejich vlastně rodinného života. To, za jakých podmínek tady můžou žít se svou rodinou ve své vlastní zemi. Mluvíme o cizincích, kteří jsou ze zemí mimo EU a mají nějaký blízký rodinný vztah k českému občanovi a chtějí žít s ním tady v České republice. Typicky je to manžel nebo manželka, partner nebo partnerka českého občana, třeba i jeho rodič. Dnes je postavení rodinných příslušníků českých občanů je rovné jako postavení rodinných příslušníků jiných občanů EU, což znamená, že kanadský manžel české občanky tady má stejné pobytové postavení jako kanadský manžel slovenské občanky nebo rumunské občanky, který tady také žijí. Nový zákon tenhle ten princip opouští. Odděluje rodinné příslušníky českých občanů a rodinné příslušníky jiných občanů EU. Nově ten kanadský manžel české občanky bude při žádosti o ten pobyt mít horší postavení než kanadský manžel slovenské občanky. Ministerstvo vnitra toto změnu vysvětluje tím, že je to nutné kvůli právu Evropské unie. To je minimálně zavádějící argument. Je pravda, že právo Evropské unie se primárně vztahuje na EU občany a jejich rodinné příslušníky, ale právo Evropské unie nezakazuje, aby jsme stejnou právní úpravu vztáhli i na rodinné příslušníky českých občanů. Není to žádný nějaký politický diktát Bruselu, ale je to čistě politické rozhodnutí politické reprezentace České republiky.
0: Zabrání změna zneužívání pobytu a účelovým manželstvím a podvodům? Ministerstvo neuvádí žádná data. Veřejnost tedy neví, jaký je to problém ani jak moc je rozšířený.
2: Jestli někdo uvádí nepravdivé informace nebo jedná se o nějaké účelové jednání nebo zneužití práva, tak stát má nástroje, jak tuto situaci řešit. V takovém případě se pobyt neudělí, pokud se na to přijde až později, tak se může ten pobyt zrušit. Máme za to, že vlastně tím se vytváří nějaký jako nebezpečný dojem, že čeští občané, kteří mají například manžela nebo manželku nebo partnera ze zemí mimo EU, jsou nějakým způsobem podezřelí a priori už se na ně koukáme jako na podvodníky. podniky, což tenhle ten narrativ je pro nás neakceptovatelný.
0: Zhoršení postavení celé skupiny rodinných příslušníků českých občanů kvůli možným individuálním excesům nepovažuje konzorcium za spravedlivé řešení. Navíc se nově vytváří dojem o dvojím metru, kde horší pravidla jsou rezervována pro občany České republiky.
3: My a oni.
0: Uslyšíme teď, jak o novele mluvil ministr vnitra Lubomír Metnar po nedávném schválení návrhu vládou.
4: Cílem je nastavit jasná, vymahatelná a spravedlivá pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky a posílit také kontrolní mechanismy. Návrh je spravedlivý vůči těm, kdo dodržují zákony, přísňuje pravidla a zvyšuje trestní sazby v oblasti nelegální migrace, upravuje systém dočasné ochrany tak, aby odpovídal aktuální situaci a omezoval možné zneužití systému. Dočasná ochrana nově zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dnů zdržovat na území České republiky, anebo bude páchat závažnou trestnou činnost. Přísnější budou také podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu, včetně důslednějšího posuzování bezpečnostních rizik a kontroly daňových nedoplatků. Upravujeme pravidla pro vyplácení humanitární dávky. Tady opravdu daleko efektivněji budeme bojovat proti té dávkové turistice.
0: Ani slovo o zhoršení postavení rodinných příslušníků českých občanů. Podle Anny Pavlíkové, advokátky specializující se na migrační právo, česká judikatura v posledních 20 letech má jasný výklad o jejich právech.
5: Práva rodinných příslušníků Čechů by měla být stejná jako ta práva těch rodinných příslušníků Slováků, Rumunů a jiných občanů EU, kteří tady žijou.
0: Nově se liší podmínky pro žádání pobytu.
5: Ty konkrétní případy, jo. Může to být třeba případ venezuelská žadatelka o azyl, řízení se táhne několik let. Mezitím si prostě najde českého občana, uzavřou sňatek, čekají dítě, to dítě bude mít české občanství. Dneska by tu situaci s tím nekonečným azylovým řízením jednoduše vyřešila tak, že si požádá tedy o pobyt na základě toho, že je manželkou českého občana nebo matkou českého dítěte. Tady tím novým zákonem vlastně tohle udělat nebude moct. Ministerstvo jí asi říká, zbalte si kufry a jděte do Venezuely požádat si o pobyt tam, anebo tady zůstaňte v nějakém neurčitém postavení.
0: Další ilustrace znemožněný rodinného příslušníka podat žádost o pobyt na českém území.
5: To je tehdy, kdy se ten cizinec nachází v takovém nějakém přechodném období. Má tady pobyt za účelem práce nebo podnikání, prodlužuje si ten pobyt. Je v tom přechodném období, které ministerstvo nazývá fikce. Třeba americká manželka českého občana, která tady pobývá za účelem práce, má zaměstnaneckou kartu, otěhotní, neprodlouží pracovní smlouvu na dobu určitou, takže ta karta jí zaniká. Ona by si normálně požádala o pobyt na základě toho, že je tedy manželka českého občana. A nově to nebude moc udělat, protože je v té takzvané fikci. Asi bude muset teda odjet zpátky do země původu a řešit to tam. Kdyby to byla běloruská nebo americká manželka Slováka nebo Poláka, tak tu situaci prostě vyřeší tady. A když tihleti lidi nebudou moc ten pobyt vyřešit přímo v České republice a budou muset cestovat do zahraničí a jenom proto, aby tam podali tu žádost o pobyt, tak tam může dojít k porušení práva EU.
0: Zhoršení se navrhuje i v procesních právech a pravidla pro vyhoštění se nově také zpřísňují.
3: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Lucie Alálu pracovala v nevládných organizacích věnujících se migraci a lidským právem a tak jí situace se změnami zákona vůbec není neznáma. Navíc její manžel pochází z Peru, takže migrační předpisy jsou součástí jejich rodinného života. Když v roce 2024 nový návrh zásadně měnil pojetí institutu rodinného příslušníka občana České republiky, řekla, že v tomto znění je zákon nedůstojný k vlastním občanům. Myslí to i dnes?
6: Jo, protože pokud má být nějaký jiný pravidla pro partnery českých občanů a občanů Evropské unie, tak to nedává žádný smysl, že nemůžeme si myslet nic jiného, než to, že to je nějaký způsob trestu, ale proč máme mít dvojí metr na český občany a občany Evropské unie.
0: A co vy jako rodina teď můžete udělat? To bude zpřísněný podmínek, za který budete žít.
6: Tak my jsme měli štěstí, že jo, protože jsme sem přijeli dřív, než tohle to vzniklo. Ale co budou dělat nový rodiny, bude to komplikovanější. Budou muset prostě dokazovat daleko víc dokumentů. Nám stačilo ukázat pár fotek. A teď se bude muset dokazovat i jako stav na kontě, což třeba v té době, když jsme sem přijeli, by pro nás bylo poměrně jako zásadní problém. Což zase taky podle mě teda potvrzuje jenom to, že tady vytváříme nejenom nějaký rozdíly mezi českými občany a občany Evropské unie, ale vybíráme si mezi těma, kdo na to mají a kdo na to nemají. Pokud tady chceme mít jenom ty, kteří na to mají, tak to už je nějaká jako diskvalifikace. Já jakoby doufám, že prostě nebudou nějakým způsobem retroaktivně upravovat.
0: Závěrečný komentář Magdy Faltové.
1: Máme určitě zásadní výhrady právě k postavení rodinných příslušníků. Zdá se nám, že se tam mohlo dosáhnout posílení mnoha dalších práv, třeba lidem, kteří vstupují na trh práce, jsou na trhu práce, ale třeba vítáme tu digitalizaci.
7: Ten zákon by měl sloužit k tomu, aby se tady dobře žilo i Čechům, i cizincům, aby tady byly nějaká srozumitelná racionální pravidla, která říkají, když uděláte tohle, stane se tohle a my vám nebudeme vlastně ten život znepříjemňovat. To je to, co tady v té úpravě těch rodinných příslušníků není.
0: Refu fest, neboli přišel svátek, naštěstí nepotřebuje žádnou změnu svých tradičních kořenů. Existuje už 20. rokem a proto jsem navštívila pracovní schůzku jeho týmu. Hostitelkou Vín Bázy, která multikulturní svátek organizuje, mi byla Jana Remenárová, dramaturgině a produkční celého projektu.
8: Zrovna jsme řešili podrobně doprovodný program. Bude se konat v Kopce 17 na Smíchovské náplavce. Začínáme 15. v pondělí a končíme 21. v neděli.
0: Ale dneska je tady vás pět hezkých dám, takže kdo co dneska dělá?
9: Tak já jsem Bára Hanzalová, mám na starosti hlavně program v hlavní den 20. června, který proběhne letos na ostrově Štvanice na Praze 7. Samozřejmě jako vždy tam budou komunity, kterých máme více než 17 letos. Bude tam spousta zajímavého tradičního jídla, velmi zajímavý program, workshopy.
10: Ahojte, já jsem Rita, řeším PR a komunikace, teda abyste se o tom festivalu dozvěděli. A bude to skvělý.
0: A domácí, co si myslíte, jak se oni na to dívají, že už 20 let cizinci představují svoje tradice, svoji hudbu, kulturu, jídlo.
10: Tak, když to vydrželo 20 let, pro mě je to jenom dobrý signál, že o to je zájem a mám z toho jako cizinka taky obrovskou radost.
0: Zapomněli jsme na jednu důležitou věc. Moto.
9: Moto je odvaha, odolnost, odpovědnost. Jsou tam ty O, jako ty slova jsou pro nás doopravdy důležité.
0: O.
10: Skvělé.
0: Pro dnešek vás od mikrofonu zdraví Goranka Oljača a jako obvykle se těší na příští pořad.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. V Praze na Letné se dnes konal den s policií a počasí zítra bude opět většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Hezký večer. Dálnice D2 u Blučiny je po mnoha hodinách opět průjezdná. Kolem 4:30 ráno ji v zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů. Zemřeli při ní oba řidiči. Dopravu policisté odkláněli. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit až před 4:30 odpoledne.
2: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
2: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes představila akce Den s policií. Na pražskou Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i třeba fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
4: Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
5: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
4: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
6: Ten první tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho a ten druhej tak taky.
4: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5 000 příslušníků. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk pořádají celý tento víkend Dny šumavského trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba ve Velharticích je porovnávací fotografická výstava a areálem vás provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky se budou konat i zítra, taky na Rabí a Kašperku. Sport. O titulu v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů rozhodne až 7. finále. Favorizovaný Nymburk, obhájce prvenství, totiž prohrál v Pardubicích 57-86. Poslední duel sezóny je na programu v pondělí v pražské hale Královka. Hrát se bude od 5 odpoledne. A tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, ty budou k večeru ustávat. Noční teploty 11 až 8 stupňů, zítřejší denní 17 až 20. A pozor, má foukat silný vítr o rychlosti až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je až do zítřejšího dopoledne zavřená. Silničáři bourají u jiloviště most. Jak od Prahy, tak od Strakonic sjíždějte exitem 9 a pokračujte Klíneckou, následně Pražskou ulicí. Objízdná trasa je dobře značená. Delší kolona, skoro půlhodinová, se aktuálně sune od Strakonic, brzdí se u Řitky. Od Prahy je fronta kratší, začíná u Cukráku. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte silnější pro voz od Modřic ze 3. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jsou to Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
7: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví a když tak ze zvyku.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice. Kde jsi?

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Silničáři bourají most přes dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. V Pardubickém kraji ubylo za první čtvrtletí obyvatel o víc než 800. A počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Silničáři zavřeli v 7 večer dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. Demolují tam most z počátku 70. let. Podle krajské správy a údržby silnic byl ve špatném technickém stavu. A my máme na místě naši reportérku Lauru Hajkovou.
2: Dělníci tu mají 11 kusů těžké techniky, včetně strojů s hydraulickými nůžkama. Ty už se přes hodinu zakusují do mostu. Pod ním jsou hromady štěrkopísku, do kterého padá betonová suť i kovové výstuže. Provoz na dálnici D4 je omezený už od 13. hodiny, definitivně je zavřená od 7. S částečným obnovením provozu silničáři počítají kolem 9. hodiny ráno. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Silničáři chtějí postavit nový most. Měl by být širší a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Teplice zavádějí víkendovou autobusovou linku z centra k jezeru Barbora. Má číslo 112. Město tak chce zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Autobus je v provozu ode dneška a fungovat bude 3 měsíce vždy o víkendech a svátcích. Výjíždí z Benešova náměstí a jede přes Řetenice přímo k jezeru Barbora. Pardubický kraj má míň obyvatel. Za první 3 měsíce letošního roku jich ubylo víc než 830. Víc lidí se totiž z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo. A zároveň taky víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
3: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas. Sport.
0: Největším akcionářem West Ham United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste ze 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Ham United Davida Sullivana. Ten čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6, zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy může být až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stojí kamion, potkáte ho na kilometru 176 za 9 kříži, je označený šipkou. V Brně je nová uzavírka na exitu 196 ve směru na Prahu, nedá se sjet na Bratislavu. V Praze je teď hlášená nehoda v tunelovém komplexu Blanka ve směru na Smíchov a v Soběslavi v Bechyňské ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Pěstujete okurky? A natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
2: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
3: Ono je to dáno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
2: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
3: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
2: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
3: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
2: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi je jich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zapodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háč. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25-letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo, a dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotový v krámě, na kapra, na cejina, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejinů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.
4: Fasome.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétně o mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a

0: 5 minut, tak často si tam třeba přijdete dom po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
1: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
0: Určitě, to je, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme peletový gril, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný gril, který skutečně voní hořícím dřevem a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet, takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten gril se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
1: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
0: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
2: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí anebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aký ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Zítra se změní jízdní řády některých regionálních vlaků a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a přilákat nové.
2: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet. Takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě je ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: Vlaky Českých drah budou od zítřka jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle dopravce zlepšit nabídku spojení i návaznosti jednotlivých vlaků. V některých regionech se změní jízdní řády i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude například v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Hlavní vodácké řeky v jižních Čechách jsou aktuálně většinou sjízdné. Větší pozor si musí dávat vodáci pouze na dolním toku Lužnice. Míň vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Úplně nesjízdná je Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou. Na Vysočině se bude konat ještě i zítra 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Do akce se zapojilo 28 venkovních areálů. Podívat se tak můžete do soukromých, školních, ale i terapeutických zahrad.
4: Návštěvníci mohou na Vysočině vidět například experimentální vinohrad v Tuklekách na Pelhřimovsku nebo zahradu symbolů v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Kocourově na Havlíčkobrodsku zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. Otevřou se ale i terapeutické areály, jako je ten v Modlatíně na Havlíčkobrodsku, kde se o záhony a skleník starají lidé s mentálním postižením. Terezie Málková, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic porazili v 6. finále Národní basketbalové ligy Nymburk Vysoko 86-57. Vyhráli tak i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si tak rozhodující 7. zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 5 odpoledne v Praze na Královce.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6. Zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je u Prahy zavřená. U Jíloviště na 9. kilometru totiž silničáři bourají most. Dálnice bude neprůjezdná až do rána. Dopoledne by měli silničáři pustit provoz jedním pruhem v obou směrech. K večeru má být D4 průjezdná úplně. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
6: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni, a nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek, někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforismy, takové bonmoty, dej mi jeden, tohle je rukopis, jo, to, víte, co to je rukopis, tak to je tohle, když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforismů, jo, tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap.

0: ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš, proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej. 15 korun na hodinu, Karle. 15 korun.
1: Fake 15 korun.
0: Fake 15 korun.
1: Za to jsou 4 piva.
0: Ah, to je jedno.
1: To je jasný, hele.
0: Seš mizernej chlap.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za nimi ještě naskok vypravíme.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
5: Myslíš ty naše, nebo...
4: Ne, já nemyslím doma, jako.
5: Jo,
4: nemyslím,
5: takhle, no myslím, jak s kým?
4: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
5: To
4: a...
5: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
4: no, počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
5: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
4: Jo,
5: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
4: Moment,
5: že?
4: To si ani nepamatuju, kdy? To
5: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel a ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
4: A... No počkej, povídej, dál.
5: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
4: No,
5: Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že ženu má inteligentní, přece si nemyslíš, že já, Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
4: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
5: To jsem rád, že máš rozum.
4: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
5: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
4: Jo.
5: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, teď to
4: jo,
5: tady říkám.
4: Jo, prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To, to včera jsem byl.
5: No.
4: A to bylo jenom, to byla pracovní schůzka, no, to bylo jenom náhodou.
5: Samozřejmě, v hospodě pracovní schůzka, jistě, tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera, a jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
4: No já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já,
5: ne,
4: Luďku, neblázni, no, obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
5: Jsi včera byl?
4: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
5: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
4: No to jo. No.
5: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dá dozadu kafíčko.
4: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
5: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt taháš s kamarádama, víš?
4: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
5: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
4: Ty jsi to začal, tak no, to musíš...
5: Víš co?
4: No.
5: Já myslím asi takhle.
4: No.
5: Hlavně zdravíčko.
3: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší, začal psát i pro druhé a tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon? Nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populární, jo,
1: znáš? No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy...
2: Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat hrob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může, novákovský krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdeme do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Tak jen si musím podrobit.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost združovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vine, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživenej, chuděrka, a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli vá trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účest dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečenej, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
3: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
3: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Ty jsi to potřeboval.
3: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
3: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
3: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
3: No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: Sobota, myslíš?
3: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk.
2: Luděk. No, no to je víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych ti obejval i snad záviděl.
3: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
3: No, nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
3: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
3: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ teď, co si málem prověd, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi to nějaký na tebe národ. Zvyklej, ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
3: No jo,
2: no. No jo. To je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
3: Tohle, tle, no.
2: A potom vypadám jako nějaký takový teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
3: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
3: No já myslím, že jo.
2: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
3: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
3: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
2: Ještě si dám jeden. Ten je od H,
3: ale... Ne, to neříkej. Ten neříkej,
2: proč, no tak...
3: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
2: Ne, to já si to umožním sám sobě.
3: Tak dobře, ale...
2: Hrome!
3: Ale to bylo hezky, to jsem neznal.
2: Jo.
3: To jsem neznal, no a já myslím...
2: Nebo ještě vodku mám.
3: To už vůbec ne.
2: Ne, tak vodks.
3: Silnej výraz vodks?
2: Vodks ještě mám.
3: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Lučka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je?
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl, kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano, ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje... S tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje, s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma. Ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje, s jakým mým, to řekni už tady. Jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě... Tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
1: si ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď

0: On.
1: Tak pojď sem, pojď sem. Co tak je? Konkrétně kdo?
0: Ah, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: Právě, no.
0: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš?
1: Přátelské ohledy, víš? No. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom tam moje?
0: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
0: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá?
0: Ne,
1: co jsi to řekl? Hele, tady před lima,
0: ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne.
1: Jedno,
0: já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě, dělal jako...
1: Do ucha? Tak ona měla ucho?
0: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, ne, hlavně se nerozčilu, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně.
0: Ne.
1: Já už to mám dost, teďko už to ale řekni, jasně tě, páč, co si
0: ne,
1: budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi, no hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď, pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno, zlíbal mě znova a potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur.
1: Co jsi to řekl?
0: A myslel tím tebe.
1: Co jsi to řekl?
0: Ne, uklidni
1: řekni
0: se.
1: Řekni to ještě, no, řekni
0: ne,
1: to
0: ne, ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
1: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
1: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
1: Vypadni, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku,
1: já uklidni se, dítej,
0: jenom taková hra, ne?
1: No hra.
0: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocenej, když je nepřipravený.
1: Sotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo sotela. Mám takovou
0: zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak, já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popad. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé do rtů mých. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak si předvěd ještě nějakou roli.
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, co, peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zamknutou, zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem mi takhle držel v ruce.
1: Takhle? Na štorc?
0: Na jaký štorc? Nalež na to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat k ruci. Nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil. Musel si... No jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle on, že jo? Když jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Dohočení, ale já už vím, vám je to úplně jedno, ale já už vím, jak to vyřeším, já vím, jak to vyřeším, ano, pryč odtud, pryč a pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici, ano, pro šibenici, všichni vás dám pověsit, jdeme taky, všichni dám pověsit, a jestli se nesetkám se svými penězi, jestli se nesetkám se svými penězi, tak se pověsím sám a budu vás trasit.

0: Tohle ne. Tohle ne, tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Už je má, už je.
0: Co?
1: Ne, ne, ujde, už je má. Už je mám, no, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty jsi to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. Tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
0: To si od mě s tobou.
1: No, jasně.
0: Jiří Cízler.
2: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený, najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě Sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
3: Mohl.
0: Prosím.
3: Yeah.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji vám krásnou sobotní noc a vítám vás při poslechu Noční linky ze zlínského studia. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. Dnes si budeme povídat o obyčejném a přitom velmi důležitém součásti našeho života, o povídání, o rozhovorech, které nás těší, obohacují, rozesmějí a někdy i pomohou překonat těžké chvíle. S kým si nejraději povídáte? Máte ve svém okolí člověka, který umí krásně vyprávět a jehož příběhy dokážete poslouchat stále dokola? A o čem si nejčastěji povídáte? O rodině, o práci, o cestování nebo o obyčejných každodenních radostech a starostech? A zamyslíme se také nad tím, zda je dnes ještě dost prostoru pro obyčejné lidské povídání tváří v tvář, nebo jestli nám ho postupně nahrazují obrazovky a krátké zprávy. Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? Babička, dědeček, rodiče, kamarád nebo někdo úplně jiný? Těším se na vaše telefonáty, vzpomínky i příběhy. Zavolejte nám do zlínského studia a podělte se o své zážitky. 731 800 900, tu je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Jsou příběhy, které slyšíme jednou a přesto si je pamatujeme celý život. Kdo byl vaším nejlepším vypravěčem a o čem jste si spolu nejraději povídali nebo stále povídáte? Do celého Česka zdraví ze Zlína Jarka Barboříková a dnešní noční linku Českého rozhlasu otevře Olin. Pan Olin z Kopřivnice. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny, kde si posloucháte. Povídání. Já si myslím jednu věc. Povídat si můžou lidi, kteří mají nějaké společné téma. Aspoň já jsem tak o tom přesvědčený. Včera od pěti hodin jsme se sešli parta lidí a začali jsme si povídat. Aby to povídání nebylo takové, jak se říká, jalové, tak jsme si vzali hudební nástroje a vlastně jsme si povídali celý večer skoro až do půlnoci, tím, že jsme spolu zpívali, bavili se mezi sebou a bylo to prostě úžasné. Byli jsme čtyři muzikanti, potom přišli ještě dva, takže nás bylo šest s kytarama, s banjem, s houslema. Byli jsme v jedné vinárnici tady v Kopřivnici. Byli tam i jiní návštěvníci, protože teda skoro okolností jsme pochovali kamaráda jednoho, který do té vinárničky chodil taky, takže se tam sešlo spousta lidí a tím povídáním, jako myslím tím zpíváním, jsme si prostě navazili takový kontakt, že pak nakonec zpívala celá vinárna. Takže toto myslím, že je jeden ze způsobů povídání si, protože jsme příjemně strávili opravdu celý večer.
0: A řekněte, jako tak... Oline, scházíte se tak pravidelně, nebo to byla spíše výjimečná příležitost?
1: Ne, to je skoro každý týden, bych řekl. Neříkám, že v té vinárně máme několik takových různých míst. Já už jsem o tom tady v tom pořadu hovořil, že máme v Příboře, máme tam jedno místo, je to penzion Jal, do Lubiny se jezdí k hospodě u mostu. Prostě máme takový míst víc, když začíná léto, tak... Někdo říká, má rádi nás zvou k sobě, jako mi na zahradu. Já se říká pod altán nebo pod pergolu a tam si povídáme tímto způsobem. Ale samozřejmě to nechci jenom stáhnout na tu hudbu. I když je to velice příjemné a opravdu ten večer, myslím si, že ty, když se zeptáte těch lidí na druhý den, tak byli velmi spokojení.
0: Olin,
1: další povídání.
0: No,
1: ano.
0: Kdo byl ve vaší rodině největším vypravěčem příběhu?
1: Já bych to řekl, z dětství si teda pamatuju, že to byla stařenka. Já jsem z Jižní Moravy, tak tam se neříká babička, ale tam se říká stařenka. A pamatuju si, když byly takové ty zimní a podzimní večery, tam se takzvaně dralo peří, jestli víte, co to je.
0: Ano, samozřejmě.
1: Hromada peří uprostřed stolu a kolem seděly stařenky, tetičky a příbuzní a prostě sedělo se a vyprávělo se a dralo se to peří. Vždycky se hrábla do toho, vzali se toto a ty se to od těch stopech se to oddělovalo. A my jsme jako děcka vylezli na takové, tam se to byla taková místnost, taková hospodářská, aby se dalo říct. Tam byly takové něco jako síla na zrní, na žito, na pšenici a tak dál. A my jsme leželi nahoře na tom a navíc tam bylo větší teplo, protože když se tam zateplo v kamnech, tak jsme tam leželi a poslouchali a nakonec jsme usnuli a spali jsme tam třeba, jo. Takže naše stařenky ty vzpomínali na svoje dětství, které bylo jednoduché, bych řekl. Jednoduché, ale velice spokojené.
0: Na draní peří, tak to má v sobě opravdu zvláštní kouzlo. To nebyla jenom práce, ale hlavně ten společně strávený čas, kdy se povídalo, vyprávělo, často i zpívalo, vy jste u toho ležel na peci. To zní hezky, Oline. Plně jste nás přenesl do té doby. A ano, určitě s vámi souhlasím, že bylo všechno dřív trošku jednodušší, dneska je doba složitější, rychlejší, víc toho musíme zvládnout. A vy přejal jste něco tady z těch dovedností vaší babičky a také vyprávě, víte vy rád, nebo jste ten, kdo raději naslouchá?
1: No já to mám asi takhle, že já jsem, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, jako, jaký povolání, tak jsem chtěl být učitelem. Ale to se mi teda nesplnilo, ale splnilo se mi to částečně, protože od roku 99, minulého století, 1999, když jsem tady v Kopřivnici v domě dětí, jsme založili včelařský kroužek, já jsem včelař, to víte samozřejmě, tak jsem se snažil přenášet prostě nějaké informace těm dětem a naučit nějakou mládež tady tomuto koníčku. Toto mě vlastně drží do dneška a já díky tomu, protože jsem jezdil na různé semináře, sám jsem se vzdělával a tak dále, takže v tomto oboru neříkám, že jsem světový znalec, ale když se zmíním, že jsem včelař, tak okamžitě se chytne někdo a začne se vyptávat na různé věci. Jako třeba nedávno jsem byl v operaci v Lázních v Karlově Studánce, tak tam jsem se zmínil taky, že jsem včelař a ještě jsem tam měl vzorečky medu třeba, tak se tam chytlo několik lidí a opravdu v průběhu toho pobytu čtyřdenního, tak jsem měl takových, neříkám, to byly přednášky, ale jsme se prostě zastavili a třeba jsme stáli čtvrt hodiny nebo půl hodinku, nebo jsme se sedli na lavičku a já jsem mluvil, protože já jak začnu tady toto téma, tak já jsem ve zastavení. A ještě když se teda potkám s dalším kolegou včelařem, tak to už je úplně ztracené, protože co včelařství vynálezce, každý prostě se do toho oboru snažíme vnést nějakou novinku, nebo co by nám pomohlo a tak dále, takže tímto, jako neříkám, že jsem světový vypravěč, ale tento obor mě vlastně staví do takové role opravdu toho vypravěči.
0: Ano, že tam máte co říct. A toto je krásné, když víte, o čem mluvíte, což z vás jde cítit, že teda jste včelař tělem i duší. A zároveň je krásné vidět, že to druhé opravdu zajímá, což je také velmi důležité. Děkuju, Oline. Já teď vás zastavím dřív, než se rozpovídáte o včelách i u nás, protože je čas na písničku, takže vám poděkuju za to, že jste nám zavolal a budeme se těšit na další návštěvu vaší noční.
1: Jo, děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další povídání. Vy dobrou taky. Noc.
0: To byl pan Olin, který volal noční linku z Kopřivnice. Uvidíme, kdo zavolá dál. Večer a noc bývají časem, kdy se dobře vzpomíná. Zavzpomínejme dnes spolu na lidi, kteří uměli krásně vyprávět a měli vždy co říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Povídání není jenom výměna slov, ale často i sdílení radostí, starostí a vzpomínek. Pojďme se teď připomenout ty, kteří nám svými příběhy obohatili život. Přichází pan Jakub, který volá noční linku Českého rozhlasu z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl zavzpomínat, protože já už jsem párkrát volal a já jsem vlastně nevědomý a já žiju v Centru sociálních služeb pro zrakově postižené a tady u nás v domově jsou jak jakoby mladší, tak starší lidé a chtěl bych zavzpomínat na jednu paní, která už nás teda před 4 lety opustila, bohužel, a to byla paní, která teda přišla o zrak jakoby v pozdějším věku, bylo jí přes 90 už a už na tom byla jakoby špatně i pohybově a tak, ale ona byla taková hrozně chytrá, dokonce jsme k ní s kamarádem chodili na angličtinu, nás učila a ta, když začala povídat, tak ta byla jako úplně k nezastavení a já jsem prostě, my jsme si hodně spolu rozuměli a já jsem prostě s ní, hodiny jsem s ní dovedl sedět a prostě jsme si vykládali a já jsem poslouchal prostě její příběhy ze života a bylo, ať to bylo jak smutný, tak veselý a bylo to strašně zajímavý, jo. A když prostě potom nás opustila, tak se přiznám, že jsem to aj obrečel.
0: A vzpomínáte si, o čem jste si s paní nejraději povídali? Byly to vzpomínky na její život, nebo jste si povídali o běžných, každodenních věcech v domově?
1: Tak aj o běžných, aj jsem si různě svěřoval, co jsem třeba já prožil v životě a potom hlavně ty její příběhy ze života, jo, to prostě, to mám tak v hlavě jako tak do dneška.
0: No a byli jste parťáci jenom vy dva, nebo jste často tvořili nějaké větší společenství a dokázala tam udělat krásnou atmosféru třeba na celém patře. Jak jste se vlastně k sobě dostali?
1: Dostali jsme se k sobě tak hlavně, když jsem k ní začal chodit na tu angličtinu. Tak jsme se takhle k sobě dostali a jako ono i tady mělo rádi hodně lidí, jo, ale já říkám, že prostě když mě třeba k sobě pozvala, nebo i vlastně ona byla taková, že při té angličtině jsme kolikrát odběhli a prostě jsme povídali o něčem jiným, jo, a bylo to takový srandovní, protože ona byla taková, že ona potom jakoby ona tady do poslední chvíle měla hlavu v pořádku, jo, takže ale ona hodně jakoby dělala to, že přeskakovala jakoby z tématu do tématu, tak já jsem ji kolikrát musel jakoby zastavit a říkám, ale ještě jste mi nedořekla tamto předtím, jo, co mě zajímalo, jo, a bylo to takový strašně zajímavý, no.
0: Jakoby, a pamatujete si, jestli měla nějaký oblíbený příběh nebo téma, o kterém ráda vyprávěla dokola, ke kterému se vracela?
1: Jo, něco takového, jo, a dokonce mám v hlavě i teda jedno, jakoby takový její tajemství, s kterým se svěřila mě, který teda nebylo moc jakoby příjemný, protože ona byla původem chemička a tak mi vypravila jeden prostě takový příběh, kdy jakoby, nevím už, jak se to potom nakonec vyřešilo, jakoby, ale měla jakoby být obviněna, že měla účast na nějaké vraždě, ale to bylo jako, že ji prostě nějak podezřívali, že někomu, kdo někoho otrávil, něco prodala, jo, ale nebyla to pravda, jo, a to byl teda jako trošku příběh, který není samozřejmě moc veselý, ale naštěstí jako se z toho dostala, že ji jakoby neobvinili.
0: Takže to byla i detektivka. Tak to
1: no,
0: věřím, že,
1: vlastně
0: že bylo o čem vyprávět a bylo co poslouchat. No a teď máte v domově někoho, s kým si rád povídáte nápodobně hezky, no, jako jste si povídal s ní?
1: Takhle jako samozřejmě mám tady kamarády, ale už to není tak ono. Já právě si jakoby rád hodně takhle povídám se staršíma lidma. Právě bych si hrozně přál sehnat někoho, třeba nevím, nějakou třeba jakoby třeba starší paní, s kterou bych si takhle mohl povídat, nebo jo, třeba si telefonovat, jo, s někým takhle. To bych si právě hrozně přál někoho takového. Tak jsem právě tímto chtěl, kdyby třeba se někdo takovej našel v noční lince, jo, třeba s, kdo by, třeba s kým bych třeba mohl prostě takhle popovídat, nebo občas si zavolat, jo, tak bych byl hrozně rád.
0: Jakube, určitě není vhodné říkat telefon do éteru, to nedoporučuju, ale pokud mi to dovolíte, tak pokud se dovolá někdo další a bude chtít váš telefon, tak ho můžu soukromně nadiktovat.
1: Jo, to jsem
0: to
1: právě
0: si
1: chtěl.
0: Můžeme takhle říct mimo éter víc.
1: Jo. Mhm.
0: Ale vy máte poměrně mladý hlas, řekla bych, tak je krásné, že i přesto je z toho hlasu cítit taková laskavost a taková zkušenost, byť teda asi budete mladší ročník. Tak souhlasím s vámi, že takové hovory mají zvláštní atmosféru, velký smysl a bylo by fajn zaplnit to místo po té paní někým jiným. Tak buď to najdete někoho tam u vás, a nebo třeba díky noční lince, uvidíme.
1: Jo, to bych byl rád moc. No já jsem totiž právě, já jsem vyučený masér a když jsem podíval na praxe, tak právě i s těma lidma jsem si tam jakoby povídal, jo, při těch masažích, a taky jsem tam měl jednu takovou, jak bych řekl, jakoby oblíbenou paní, s kterou jsme si rozuměli, jo, takže na jedné právě v jednom domově, kam jsem chodil masírovat.
0: Dobře, Jakube, děkujeme, že jste se s námi podělil o tak osobní vzpomínku, budeme se těšit na příští návštěvu tady u nás. Zdravíme.
1: A můžeme teda potom mimo éter, určitě, když vám dal to číslo mimo
0: éter. Počkám na vás. A posluchačům pouštím Martu Kubišovou, píseň Hey Jude, přesně 24 minut po 23. hodině.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O čem a s kým si nejraději povídáte? Musím se přiznat, že když jsem vymýšlela toto téma, tak mi to na první pohled přišlo až moc jednoduché, tak jsem to chtěla už zavrhnout. A potom jsem si řekla, že právě v té obyčejnosti toho slova je velká síla, že není nic samozřejmého na tom, že si lidé spolu dokážou opravdu povídat, naslouchat, sdílet své příběhy a být si na chvíli blízko jenom prostřednictvím slov, zvláště v dnešní úspěchané době. Tak uvidíme, jak se k tématu postaví paní Ivanka, která volá. No a teď mi to vypadlo. Připomenete mi to?
1: No, Ivana z Rychnova.
0: Z Rychnova, ano. Tak povídejte, co máte k tématu. Krásnou noc přejeme.
1: Krásnou noc také všem. Já zdravím všechny posluchače a pana posluchače, co teď volal před chvílí. Říkal, že je zrakově postižený. A já teda mám taky takové podobné potíže, potýkám se s nima už od svých 20 let, což je hrozně už dlouho a celkem ještě zvládám něco vidět. A teďkon o tom tématu, vy jste říkala, o čem si nejraději povídám, tak třeba je to zrovna i tady to, když člověk ztrácí jako takovýhle jako docela dost, je to vážný pro svět, jako nějak se tak pohybovat, nějak trošičku být jako třeba někam zajít nebo něco někde vidět. No pro mě je to už úplně jako konec, protože já jsem dostala i dalších jako nemocí, co se týká jako mozkové mrtvice před 5 lety a to mě úplně už jako odkázalo na to, že vlastně nedokážu už někde jít úplně, i když jsem teda jako vdaná, musela jsem se odstěhovat ze svého trvalého bydliště, semka do Rychnova a přesto jako mě pořád jakoby chybí, abych si s někým popovídala, protože můj muž k tomu jaksi nemá nějaký sklon povídat si. On je jinak hodnej všecko, ale to povídání mě strašně teda chybí.
0: No, děkujeme za to, jak jste připomněla, že slovo hraje v životě velkou roli, zvláště když člověk nevidí, tak se vlastně naprosto přirozeně opírá v životě o jiné věci, o hlas, o tón, o vyprávění, o to, jak si lidé dokážou vzájemně předat myšlenku právě jenom prostřednictvím řeči. A to je ta velká zkušenost, za kterou děkuju. Je to určitě silné a důležité, to vaše svědectví. Tak co s tím teda říkáte, že vám chybí někdo, nějaký vypravěč? Nebo jak jste to myslela? Máte teda nouzi od ty vypravěče, nebo jich máte dostatek kolem sebe?
1: No,
0: možná v nějakém společenství, kde jsou třeba lidé, kteří mají podobný handicap jako vy, tak scházíte se? To, komunikujete
1: to nemám
0: moc?
1: Právě. Já jsem tady ten kontakt vlastně by nevytvořila, když jsem jako mohla třeba v Hradci Králové, ale není mi to nějak možný. Takže jako já jsem většinou spíš jako hodně doma a snažím se vyjít nějak domácnost, jak to jde. A mě hrozně chybí ten lidský hlas, prostě popovídat si. Říká můj manžel, on jako k tomu úplně není. On je takový introvert, jakože má radši to svoje, ten svůj klídek a i když je na mě hrozně hodné všechno, tak jako mě jako zrakově postižený prostě člověk jakoby jako potřebuju slyšet ten hlas, jo, prostě promluvit si, sdílet některé věci, které třeba toho člověka jako tíží na druhé straně, jo,
0: a jestli co, třeba no, povídejte.
1: Aby třeba ten druhý mě dokázal i odpovědět na moje nějaké potíže, který mám, jo. A to by mě hrozně moc pomohlo, no.
0: Někde to začíná maličkostí, oslovit sousedku, poprosit někoho o drobnou pomoc, nebo se dát jenom tak do řeči při běžném setkání venku. Máte možnost takto se na někoho nakontaktovat, nebo někomu zavolat, staré známé ze školy, vzdálené, příbuzné?
1: Jo, to já mám jako možnost, ale mně se zdá, že i když už vlastně oni vědí, že jsem se odstěhovala pryč, tak úplně jako o tom nemají úplně tak velký zájem, tak že stačí chvíli si popovídat a pak je dlouho, dlouho nic. No, tak to asi vypadá. A tady v Rychnově je vlastně, tady já bydlím jako v novostavbě, tak tady potkala jsem jednu paní s malou holčičkou, tady je blízko takové hřiště, tak jsme si tam chvíli povídali. No a já tam pokaždé jako nemůžu jezdit, no jakože ona tam asi chodí s tou holčičkou. A je to zase jakoby generace, jako by mě mohla dělat dceru, no. Já jako mám syna, kde jako on bydlí za Pardubicema a ta vzdálenost a všechno nám nesprostředkovává, abychom se tak často viděli, no. Takže je to tady o tom, prostě. Já mám strašně ráda děti, ráda bych si s nima povídala nebo něco malovala. Jo.
0: Ivanko, možná, kdybyste oslovila nějaké společenství, tak byste se k ní mohla přidat. Já myslím, že ty cesty jsou, mě jich napadá opravdu hodně, zvláště v dnešní době. Tak zkuste pátrat, zkuste se zamyslet, zkuste rozhodit sítě a věřím, že parťáky seženete, máte milý, příjemný hlas, takže asi věřím, že by bylo o čem vyprávět. Já můžu nabídnout, že můžu buď dát telefon na předchozího volajícího, kde byste měla zájem, anebo nabídnout, zavolejte zase nám někde do noční linky. My tady jsme pro vás každý den také. Ano?
1: Já bych byla ráda, kdybyste mě dala to telefonní číslo.
0: Ano, nevěděla jsem, jestli k tomu směřujete celou dobu, tak jsem se zeptala až na samotném konci. Tak fajn.
1: Já jsem to slyšela, ten jeho příběh, já jsem to slyšela. Tak ano. Takže právě kvůli tomu jsem se odhodala, že jako volám, dobře. Já to často nevolám.
0: Ivanko, vydržte teda na telefonu, posluchačům pustím Jiřího Korna a vrátím se k vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď sedíte a sami přemýšlíte, komu byste zavolali jenom tak na kus řeči. Dnes nás zajímá, s kým se vám v životě nejlépe povídalo a proč. Aktuální čas 5 minut po půl 12.

0: Některé hlasy nám zůstávají v paměti navždy. Dnes budeme mluvit o těch, které jsme rádi poslouchali a kteří uměli zaujmout svým vyprávěním. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Eva, která volá z Pardubicka. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače, který poslouchají ještě tuhle dobu. A já strašně vzpomínám na povídání s babičkou svojí, která byla úplně úžasná. Ona byla porodní asistentkou a chodila prostě strašně čistě oblečená, naškrobený zástěry. A já jsem měla takový malý štokadle a dávala jsem se do jejího klína hlavu. Ona mě takhle poškrabávala ve vlasech a vyprávěla mě příběhy, kde třeba byla, jaký dítě se narodilo a prostě jak chodila po těch maminkách a pomáhala jim při porodu. Ona taky odrodila mě, takže to mě taky trošku vyprávěla, když se narodila tady v té ložnici. Takže pro mě to bylo nepochopitelné, protože teď se rodí úplně jinak, že jo. Ale to bylo tak krásné vyprávění, ona byla tak laskavá a tak voňavá. Já úplně cítím její vůni, takovou, nedovedu to vůbec říct, ale umím si tu vůni vybavit. A když jsem u ní byla, třeba jsem u ní spala, tak ona měla ve svým pokojíku měla ještě vchod vedle do takové boční místnosti, kde měla skleník. A to byla vzácnost, když mě tam vzala, protože tam měla krásné věci, jako třeba zbytky věcí. Myslím, že skleníček třeba nebylo 6, ale byly to strašně krásné, malované ručně skleníčky. Mám je v takovým vlastně držáku, který ty zbyly, teda těch je všech šest. A hrozně si toho považuju, vůbec to teda nepoužívám, protože to mám ve skleníku a dívám se na to, když ta babička to tak zácně s tím zacházela, tak si toho strašně považuju. A vyprávěla mě tak, odkud to má, kde jí to dál. A hlavně taky vyprávěla, že její manžel byl první světový válce a co dovezl takovýho kraba a v tom byl obrázek

0: měla, takže to bylo strašně mě s tou babičkou, ty její vyprávění a i pohádky nám četla, tak to bylo fakt krásné, na to hrozně ráda vzpomínám. Pak jsem povídala takhle s tatínkem, který mě teda brzy umřel, mě bylo 7,5 roku a on se mě strašně věnoval, linkoval mě sešity, abych měla hezky písmo, takže mě linkoval vždycky ty velký písmena a malý písmena, takže jsem fakt jako hezky psala. A no, byl nemocný, takže byl doma a právě mě o tom je tak důležitý, když člověk hezky píše, že vlastně ten písmo je obraz toho, jaký ten člověk je.
1: Ano.
0: A oni měli ještě ve škole krasopis, takže on opravdu nádherně psal, měl vypsanou ruku i jeho podpis byl úžasný. A tyhle ty vyprávění teda z toho i o svým otci, o dědečkovi, který byl kovářem, tak to mě ještě teda žili, ale nakonec tatínek umřel dřív, než ten jeho těžce nemocný tatínek, tak najednou jsem neměla žádný vypravěče. Tatínek mě umřel, po něm umřel jeho tatínek, tahle babička mě umřela taky. To byly tři lidi, kteří odešli z mýho života. Bohužel babička zemřela v prosinci na Silvestra, tatínek zemřel v březnu, dědeček zemřel v dubnu. A tyhle ty lidi, který jsem měla ráda jsem jejich vyprávění poslouchala, tak ty mě ze života odešly. To mě bylo strašně líto. Jako hodně jsem na ně vzpomínala i vzpomínám na ně, protože si i tu vůni ty babičky dovedu vybavit, jak byla vonavá, naškrobená. Mm. Ona k tom porodu musela chodit velmi čistá, takže jí zůstala takovej ten, ta její noblesa toho zaměstnání v těch škrobených věcech, které měla vyžehlený, vypraný, vybělený, nádherný a vonělo to. Ona do těch prádelníků dávala kdoule a ty kdoule to tak zvláštně vovoněly, že to bylo hrozně příjemný. Hrozně příjemný.
1: Evi, já nevím, co to je.
0: A tatínek zase ten vyprávěl o jiných věcech, třeba co zažil, jak studoval na reálce, jaký měli předměty. A to mě strašně bavilo, protože on uměl němčinu a esperanto. Takže jsem si řekla, tak to esperanto to mě taky naučí někdy. Jenomže on zemřel brzo, takže k tomu nemohlo ani dojít.
1: Dobře. Evi, to je krásný obraz babičky. Babičky porodní asistentky. To vyprávění muselo být vždycky plné emocí, radostí, určitě někdy i napětí. No jak jste mluvila o tom, že všichni tři vypravěči odešli poměrně rychle za sebou, tak každý dobrý vypravěč umí na chvíli zastavit čas, ale my ho zastavit nemůžeme, takže tak to bývá, ale věřím teda, že vám v životě předali mnoho a že si toho mnoho nesete. Děkuju, že jste nám o nich vyprávěla, vzpomínala spolu s námi v Noční lince.
0: Určitě mě toho dozdali tím vytávěním, opravdu.
1: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, budeme tady. Učíme se.
0: Dobrou noc, paní Barboríková. A všem posluchačům přeju, ať se na zítra hezky vystějí, bude asi hezky, tak to bude fajn.
1: Dobře. V dnešní uspěchané době bývá obyčejný rozhovor někdy vzácností. Máte pocit, že si lidé povídají méně než dřív? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička. Plamen skončil 6 minut před půlnocí, já jsem se zapovídala teď mimo éter s panem Patrikem, který volal z Prahy. Zdravíme vás. Haló? Slyšíme se? Tak pane Patriku, to je sice hezké, že jsme si povídali mimo éter, ale měl jste počkat ještě do vysílání. Tak nevím, kde se stal nějaký technický problém, nicméně mám obsazenou dalších 5 linek, takže zvednu hned někoho dalšího a vy to zkuste prosím opětovně. Haló, krásný večer, tady je Jarka, noční linka.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Jaroslav, Brno.
0: Pan Jaroslav. Pane Jaroslave, každá rodina má svého kronikáře, každá parta svého vypravěče. Kdo to byl u vás? Jaké příběhy vám nejvíce utkvěly v paměti? To je dnešní téma.
1: A učil se jeteru?
0: Ano.
1: Jo? Takže vás srdečně zdravím a všechny dobré lidičky z noční linky. No, já už jsem k tomuhle tématu se jednou zmínil o mé babičce, maminka táty, ta byla vyloženě zkovorozenou lidovou vypravečkou, ani si to uvědomovala. No, velice rád jsem naslouchal, když mi vyprávěla z té doby, kdy žili s dědečkem na Hájence za Otcovačicemi, za Osvětimany na Uhersku, Radisku a ty různé příběhy z přírody a tak dále. A tehda já jsem zapomněl dodat jednu takovou krásnou příhodu, záležitost, jak dědeček dotáhl na Hájenku domů tu zraněnou srnečku, tak oni měli tehdy krásného psa irského setra, holka, jmenovala se Nela.
0: Ano?
1: Tak to mi vyprávěla, že byli velcí kamarádi. Jakože si spolu hráli potom, jo, jak srnečka už se dostávala z toho trochu a dávala se dokupy, tak že velice kamošili spolu. A já si to dovedu živě představit. Mám jak tu srnečku, tak tu Fenku, tu Nelu, mám i na fotkách, víte? V albu. Mám takový album a tak mám i na fotkách, tak jsem si tohoto spíš dovedl představit. Jako, jste tam?
0: Ano, poslouchám a teda oceňuji, že máte také památku v formě fotografie, no, protože to je cené.
1: A teď jako z pozdější doby se zmíním ještě, mám hodně známých, ale kamarádů už méně. A jednu dobu jsem měl velice dobrého kamaráda jménem Oldřich. Už je nahoře v nebičku, tak ho tam zdravím. To byl bohem. Recesista, velký recesista, bohem. On byl, jak už jsem řekl, ode mě o 15-16 let starší, ale mně to vůbec nepřišlo, protože on byl takový velký kluk, podobně jako já. A my jsme si velice rozuměli.
0: Jaroslave, myslíte postavou nebo duchem?
1: Duchem. Mm-hmm. Celkově, ale tak, jak, myslíte, ten recesista, jo, bohem?
0: Ano.
1: Jo, tak jako duchem, ale řekl bych tak celkově, všeobecně, on byl krásně rozevlátý. On byl nádherně krásně rozevlátý a byla s ním sranda.
0: To je hezké slovo, no. Rozevlátý.
1: A tak my jsme si velice rozuměli. My jsme hrávali spolu šachy, pak ještě s dalšími kamarády, Mariášek, Vospodě a tak dále. A my jsme, když taky jsme hráli, toho třeba i úvody na dece, jsme se dali na deku šachy a hráli jsme, pokud jsme teda nebyli ve vodě, tak jsme hráli šachy a klábosili jsem tam něco, tekli, ale takhle, chci říct tohle. No a i jako tak do přírody jsme někdy spolu chodívali. A jedno jsme měli společné, že jak on, tak já jsme necítili potřebu v té přírodě nějak moc povídat, vykládat a prostě mluvit. A tak, když jsme tak broncali to přírodu a to, no tak já bych řekl, že jsme si mnohdy, že jsme si mnohé kolikrát řekli ve společné mlčení. A někdy jsme vedli takové hlubokomyslné debaty filozofické. Jedno to vám, já zkusím říct příklad. Tak jsme šli z lesa, z přírody a už jsme se blížili k civilizaci, k jeho domovu, k jeho domku. Měli jsme v plánu, tehdy se hrál hokej, takže se bym dělal na hokej mistrovství světa. No ale ještě jsme jako byli trochu v přírodě, ale už na dohled civilizace, domečky, a najednou on se zastavil, Olda, jo, a foukal vítr. Foukal velice silný vítr, mraky se honily a to. Najednou Olda se zastavil a povídal, ty Jaro, nevíš, odkud se ten vítr bere? Jako, kde, jak to vzniká? Odkud se to bere?
0: No.
1: No, tak já se hluboce zamyslel a řekl jsem mu to, tohle. No, víš, já myslím, že to je někde v Tramtárii, tam někde daleko v Tramtárii, taková nějaká fabrika zvláštní a když a prostě a oni, když lidi jako zlobí, když moc zlobí a to, tak oni se tam nakrknou jako naštvo a pouští na nás ten vítr a ty oblaka a tak dál. Takže nějak se mu to tehda barvitě vysvětlil.
0: Mm-hmm. No, o Tramtárii a továrně na vítr. To je krásné, to má v sobě krásný humor i nadhled a člověk si hned představí, jak jste se spolu uměli povídat a zároveň si hrát se slovy a nápady. A taky oceňuji, jak jste říkal, že jste spolu uměli mlčet, že jste si to řekli mnoho. To je taky umění a určitě to jde, jenom to chce už být na velmi vysoké úrovni třeba toho přátelství. Jaroslave, dívám se na čas, musíme končit. Já ale moc děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas a chuť a co říct k tématu, ano?
1: Přeji všem dobrou noc.
0: Mimochodem, nevím, milí posluchači, jestli se mnou budete souhlasit, ale podle mě i pan Jaroslav z Brna je dobrým vypravěčem. S ním se loučíme, vám posílám Abu a za chviličku bude Dalibor Janda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Přeji vám klidný noční čas, ať už jste doma v teple, na cestě nebo třeba jenom tak vzhůru a nasloucháte tichu kolem sebe. Noc má zvláštní atmosféru, zpomalí nás, stiší a často přinese i vzpomínky, na které přes den zkrátka není čas. A právě dnes si povídáme o něčem velmi obyčejném a přitom důležitém, o lidském povídání. O rozhovorech, které nás provázejí životem, o lidech, kteří umí vyprávět, i o těch, se kterými někdy stačí jenom mlčet a přesto si rozumíme. Zůstaňte s námi i v této noční hodině, pokud máte chuť, a zavolejte nám nebo napište svůj příběh. Dnešní téma zní, o čem si nejraději povídáte a s kým, kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a zdravím do celého Česka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já se jdu podívat na web Noční linky. Tam napsal pan Michal. Nemám v okolí nikoho, s kým bych se mohl povídat o svých největších zájmech. Umělé jazyky, finanční nezávislost, někdy hodně specifická témata. Rád si ovšem povídám i o obyčejných občanských záležitostech. Zjistil jsem, že mě více naplňuje dopisování než živá setkání. Proto mi vyhovuje, že mám hodně přátel v zahraničí. Vyhýbám se ale tématům, která jsou mi vzdálená. Politika, náboženství, sport nebo technika a auta. Pokud druhý nezačne sám, neptám se ani na jeho školu nebo práci. Když jsem v cizině, nebylo mi to příjemné, jak se mě takřka neznámí lidé ptali na rodinný stav nebo výši příjmu. Je to jejich kulturním zvykem, nemysleli to špatně, ale mě to nebylo příjemné. V poslední době jsem si také začal hodně povídat s umělou inteligencí. Té svěřím i osobní problémy, které bych kamarádům neříkal. To napsal Michal Sedlák na web Noční linky. No Michale, děkuju, že jste to teda zmínil tak otevřeně. Umělá inteligence může být užitečný nástroj pro přemýšlení, psaní, ale nenahrazuje ty skutečné lidské vztahy, které mají hloubku a vzájemnost, tak raději zavolejte třeba nám někdy do Noční linky, nemusíte jenom psát. Zdravím paní Ludmilku z Brna, která na vás naváže. Co na to říkáte, paní Ludmilko, když se někdo cítí tak osamoceně?
1: No to jsem teda překvapená, že zrovna pan Michal se cítí takhle osamoceně, no, když má tolik přátel.
0: Tak, co to chce? Možná to chce se víc rozhlednout kolem sebe a dát nějakým třeba vztahům šanci, anebo, jak říkám, ozvat se klidně do Noční linky. Tak jak se vystavíte k tématu? Povídejte.
1: Já vám budu vykládat o mojí babičce, která se dožila 84 roků. A ona byla vdaná, žila v protektorátě, jako ve Znojmě, a měla za muže, a on byl Němec. Měli spolu 3 děti a ona mě vždycky vykládala, a proč jako bydlela potom s náma u nás tady v Brně. Ona byla nemocná, ona, protože on byl Němec a byl financ. A já nevím, proč ona říkala, že ho zavřeli, že si jako tam byly hranice někde a chodili tam pašeráci nebo něco. A jestli on někoho udál, tak oni ho zavřeli a byl zavřené v Olomouci a tam odsud utekl a potom utekl do Rakouska a žil v Rakousku. A oni na to přišli, ona mě vykladala. A oni na to přišli a chtěli, aby ta babička šla na odsud s těma dětskama, s mou mamkou. A ještě měla 2 bratři mamka. No ale ona říkala, že je Češka a tak tady zůstala. A vykládala mě, jak sloužila. Vždycky, když jsme tam jeli, ona tam měla potom rodinu, to by se jmenovalo Žaletice, a ona tam měla rodinu a vždycky jsme ji tam vezli a ona říkala, tady jsem u těch sloužila, tady jsem u těch sloužila. A vykládala mi, jak za války byly nálety a ona třeba šla z té služby, to byla jiná vesnice, a 3 kilometry šla pěšky a jak se musela schovávat ve struze. Tak to mě strašně zajímalo. A ona se teda nevdala a potom teda se odstěhovala za dama a dožila si teda 84 roků. A potom, když se otevřely hranice, tak my jsme prvně jeli do Rakouska a hledali jsme tu rodinu, kde on jako utekl tam a tam žil, ale on se dožil, já jsem 52. ročník a on asi jak utíkal z toho Olomouce, tak se nachladil a tak dostal zápal plic a tak on se dožil, jako když jsem měla rok, myslím, ale nikdy mě neviděl. A tak jsme potom hledali La Andetaille, jsme hledali hrob A potom teda ta mamka našla nějakou sestřenicu a ta nás tam teda zavedla. Takže to jsem já prožívala. A potom teda jsem ještě jeden případ. Já jsem měla tatínka, který se dožil 87. Byl 26. ročník a ten nám zase vykládal, i když byla válka a jak přišli Rusy a oni museli chodit, to byl ujezd u Brna, a oni chodili zákopy kopat. Jako mladí kluci, tak to taky vykládal. Potom byl montér zahraniční a jezdil do ciziny. A dvakrát byl v Brazílii, jednou byl 3 měsíce a jednou byl 5 roku. A tam nám vykládá třeba, co zažil. Byl přímo v Rio de Janeiro a říkal, a byl tam zrovna, když tam byly ty karnevaly. A říkal, že teda by tam nechtěl žít vůbec, protože tam jsou tak životní rozdíly. On říkal, že ti černoši, že to je, že oni by mohli dělat, ale oni nechcou. Oni radši budou tancovat pod mostem a stávat pod mostem a v těch papírových domech, co oni si postaví. A nikdy dělat nebudu. Jako někteří. A on dělal ve fabrice, kteří vlastnili Itálii. A ti Itálie říkali, a to bylo zrovna, když byli ti Rusi, přišli v 68. a on, to bylo v 70. roku, 72. A tak tam byl. A že nás tam pozve celou rodinu a že aby jsme tam zůstali. A on říká, že by tam nebyla nic za nic, protože oni, Copacabana, zažil jako tu pláž, teď ten velký stadion Maracana, tam byl. Tak to jsem já úplně políkala.
0: To věřím. Ludmilko, no jak jste povídala o té své babičce, tak příběhy z doby protektorátu v sobě nesou vždycky složité lidské osudy, tak to ve mě třeba zajímalo úplně detailně. A vůbec, já myslím, že vy jste taky dobrá vypravěčka. Dneska se to podle mě hemší samými dobrými vypravěči.
1: To vám teda řeknu, že já jsem taková výpravěčka, že maminku jsem měla 8 roků v domově důchodců, protože jsem se nemohla o ní starat sama, protože já mám postižení páteř, takže brala jsem si ji vždycky Vánoce a to, ale dokud ještě ona měla ten rozum trošku v pořádku. A já jsem tam 2x týdně za něho chodila a chodila jsem i v sobotu v neděli. A můžu vám říct, že my jsme seděli třeba v té místnosti, kde se tam scházeli ti lidi a oni si k nám chodili sedat. A pořád mě zdravili a chtěli kontakt. Tak na mě se tam navázalo ale 6 lidí a že mamka mě říká, vypusleš se, já nevím, teda jestli chodíš za mnou nebo jestli chodíš za těma lidima. Já říkám, mami, je to blbě odhánět a ono tam přijde sedla si tam a já říkám, co chcete? Chcete kafe? Mám vám koupit kafe? A ono, že jo. A takhle já jsem tam prožívala 8 roků s ňou. A potom jsem si ji teda nemohla brát, protože ona byla dementní a když jsem si ji vzala, tak ona nevěděla, kde je a pořád mě říkala v noci. Já jsem se vůbec nevyspala. Já chci jít dom, já tady nebudu. A chodila mě po bytě. Takže pak už mě ty sestřičky říkali, neberte si ju, protože ona potom z toho voláš. No ano. A tak ti lidi tak dobře. Se na mě navázali.
0: Ludmilko, děkujeme. Teď je čas se rozloučit, ale já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala. Děkujeme za každé slovo a za vaše milé sdílení a vzpomínky na všechny, o kterých jste hovořila.
1: Jo, ještě prosím vás, bych já chtěla pozdravit pana Olina, protože ten pan Olin, toho já strašně ráda poslouchám taky.
0: To je dobře. Poslouchejte dál. Teď jo? Písničku od Michala Tučného. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noc věnujeme slovům, vzpomínkám a příběhům. Zajímá nás, s kým jste si nejraději povídali a kdo vás dokázal nejvíce zaujmout. Teď zpívá Michal Tučný.

0: aktuální čas 27 minut po půlnoci. Když někdo umí vyprávět, čas utíká mnohem rychleji. Kdo ve vašem životě dokázal zaujmout každým příběhem? Na to se vás ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Připomenu přesné téma, o čem si nejraději povídáte a s kým a kdo byl nejlepším vypravěčem. To je téma i pro paní, mi to vypadlo, Marie, zdravíme vás moc. Odkud voláte?
1: Ze Sokolovska.
0: Přejeme krásnou noc. A co máte na srdci, co máte?
1: No, vyprávění, kdo nejvíc vyprávěl, už jako malá holka. Dneska už jsem taky stará bába, ale jako malá holka jsme chodívali s maminkou na draní peří, to se tak chodívalo, když se dralo peří v rodinách, tak vždycky se sešli u jednoho, pak příště u druhých, takže tam se vyprávělo. A nejraději jsem chodila k jedním starý, tak když jsme říkali babička Pokorná, ona tehda už byla stará přes 80 let, já byla malá holčička, já jsem možná ještě ani nechodila do školy a strašně ráda jsem poslouchala její vyprávění a tak jsem chodila i k ní, i když se nedrala, protože ona vždycky vyprávěla, jak se žilo, když ona byla mladá, jaká byla móda, že se nosili jenom dlouhý sukně, že chodili do řeky koupat jenom v sukních, že se nemohli slíkat. Že když si poprvé vzali jako dlouhé kalhoty místo sukně, tak byli kamenovaní. A takový ty příběhy, jak se seznámila se svým tehdy ještě nastávajícím mužem, on byl pekař a ona ho v noci šmírovala oknem do sklepení, kde měli pekárnu. Takový krásný příběhy vyprávěla a to jsem tak ráda poslouchala. A dále, pak tam byly u nás dvě staré dámy, které byly kdysi, vyprávěly společnicí hraběnce zámec, nebo hraběnka to byla, nebo zámecká paní na Kynžvartě. A oni jeli společnici, tak taky vyprávěli o tom, jak se žilo, co prožívali, jak jezdili i na lov a takový ty příběhy. A měli plné skříně knížek. Já jsem si tam, to už jsem byla starší, to už bylo možná 8-10 let, tak jsem si tam ty knížky od nich poučila. No tenkrát jsem neviděla, že to je samá modrá a červená knihovna. Ale byly v tom pěkný příběhy. A vyprávěli, jak se žilo. To bylo jak v pohádce to vyprávění. Já jsem ani nepotřebovala v té době mít moc kamarádek, protože mi stačilo to vyprávění, z toho jsem žila. To už dneska není, že by si někdo takhle vzpomínal a vyprávěl.
0: Víte, co je úžasné? Vy říkáte, že jste z toho žila, ale vy z toho vlastně stále žijete.
1: Možná, že jo, ale i to mělo nějakou chybu, to třeba to čtení té červené knihovny, že jsem si opravdu myslela, že život je takový, jak v těch románech.
0: Růžový.
1: Není, jsem to spálila.
0: No, tak myslím, že to známe všichni. To je krásné. Já teď přemýšlím, jak bych to přirovnala, k čemu bych to přirovnala, jak se dřív dralo to peří. Jako v dnešní době, kdy se taky lidé schází na tu stejnou aktivitu
1: v celém Česku,
0: ale nic mě nenapadá.
1: Protože to se muselo mluvit pomalu a potichoučku, aby se moc nefoukalo, aby to nelítalo peří. Takže to byla taková zvláštní atmosféra u toho draní.
0: Ano.
1: Ano, jste tam?
0: Ano, posloucháme, reagujeme. No, ano, to bylo setkání sousedů, rodin, kde se nejenom pracovalo, ale hlavně právě povídalo, sdíleli se životní zkušenosti a ta doba byla na toto naprosto výjimečná. A chodili jste, prosím, vždycky k někomu, nebo se chodívalo k vám? Kde se dralo to peří?
1: Někdy u nás, někdy u sousedů, někdy u té paní. Jak kdo měl nastřádaný peří, protože se oškubalíte husy, nechalo se to peří vysušit, že jo, A potom, když už ho bylo dost, aby se z toho potom mohlo udělat nějaká ta, jak říkali, duchna nebo ty polštáře, to byly tenkrát ty polštáře velikánský, tak pak se dralo, aby se to dralo najednou. Ono se to dralo třeba v té rodině několik dní, než se to udralo, podle toho, kolik nás tam taky bylo. Protože aby se tam z jedné husy dralo, to se nevyplatilo už jenom potom toho prachu, co všude bylo. Takže třeba za 3-4 roky se dralo zase u té stejné paní. Jo, mezi tím se to střídalo po vsi, kde kdo jak potřeboval.
0: Víte, co napadlo mě? Třeba zabíjačka, to se stále ještě dělá ano, i u nás běžně, ano. Takže možná, že to je jedna z takových těch věcí, která zůstala, kdy se ti lidé sejdou a pracují a u toho povídají. Tak děkujeme i vám za milé povídání. Přejeme krásnou noc.
1: Zdravím všechny, mějte se hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou rozhovory, na které zapomeneme, potom jsou takové, které nás provázejí celým životem. O těch druhých si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Do celého Česka vysíláme ze Zlína, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Někdy je největším darem člověk, který si na nás udělá čas a naslouchá nám. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat. Dnešní téma zní, o čem a s kým si nejraději povídáte, kdo byl vaším nejlepším vypravěčem v životě. Pan Robert z Olomouce je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobré večer. U mě to bylo asi takhle, nejradši jsem měl manželku, protože ona byla moc prima, už 3 roky není. Víc mě bavilo, když jsme spolu hráli Člobrda, to bylo moc prima. Protože byla sranda. No a pak jsem měl, pardon. Vy jste se chtěla něco zeptat.
0: V pořádku, povídejte zatím vy.
1: Jo, no a pak... Toho si moc vážím, tak byl děda, protože my jsme spolu spravovali auták, jako brácha tam byla i já. On jezdil na technickou, děda teda už není od 98. roku. A mě vždycky bavilo, když jsme spravovali to auto, tak jsem mu podával na řadě. On řekl, teď mě podej šroubovák, teď pilník, jo. Teď 19. klíče, to byla golasada, tak jsem se musel podívat, kde je 19. hoře, ne?
0: No, dobře, tak. Takže to byly takové pracovní rozhovory, ano, proč ne?
1: Přesně tak, no.
0: Je teď někdo, koho velmi rád posloucháte, na koho si vždycky najdete čas a nahrazuje vám třeba ty, kteří už odešli?
1: Tak mám kamarádku z hospody, po který má paní, evidentně si rozumím, dělá hostinskou. Jmenovat ho nebudu, protože nevím, jestli by s tím souhlasila, to asi ne, no a to je jedno. Jako moc prima holka. No a jinak potom, až budeme mimo éter, tak vám tam nechám pro paní Ludmilu svoje číslo a teďka to nejde, protože to je zneužitelné.
0: No. Dobře. Řekněte, jak vypadal večer u vás doma, když jste byl dítětem? Bylo to tak, jak jste... poslouchal předešlé posluchače, že se neustále vyprávělo u nějakých společných aktivit nebo při nějaké práci, když teda nemluvíme zrovna o té opravě auta. Bylo to tak?
1: No, to bylo různý, ale na koho moc rád vzpomínu, tak je babička z Bratrušova a ona vždycky nám četla pohádky z bráchu a to bylo moc prima, jo, nebo když ona tam měla i před domem takovou zahrádku a tam byla cibule, česnek a podobně. Takže to bylo moc prima a pamatuju si takový, ještě tam byly takový ty starý kamna, než myslíš, že to pamatuje, to se topilo dřevem.
0: Myslíte normálně kachlové kamna?
1: Ne kachlové kamna, kovovy byly, ale topilo se v tím dřevem. Mm-hmm.
0: No, no, jasně, kamna.
1: To bylo moc prima, že tam byla i taková troba. A když se šlo do lesa, tak se nazbírali třeba jahody, maliny, jo, ani borůvky a podobně. A pak se udělali koláče, no to bylo vynikající. To bych snědla i s tím talířem, jak to bylo dobrý.
0: Aha.
1: No. A nebo se udělal třeba na houby, tak se udělal houbové guláš, smaženice a podobně, to taky nebylo špatný.
0: Dobře. Roberte, a vy sám jste ten, kdo často baví společnost nebo bavil společnost, kdo často začíná různá témata. Myslíte, že jste dobrým vypravěčem?
1: Jak když spíš se učím teďka pozorně naslouchat holce, protože to je umění a zjistil jsem, že třeba ta kamarádka si váží toho, že umím naslouchat, protože někteří chlapi jsou takový, že když vidí o šikovný děvče, tak se na něj lepí, aniž by se ptali, jestli můžu. A já se vždycky zeptám, děvče, můžu tě pohladit, když řekne, ne, teď nemám čas, nebo já nevím, co počítám, nebo něco, to respektuju.
0: Fajn. Roberte, děkujeme za to, že jste se na nás udělal čas, že nás posloucháte i že se aktivně zapojujete. Teď si dáme písničku od Pavla Bobka a teda zrovna se jmenuje tematicky Drž se zpátky, chlapče můj. Tak jo, mějte se dobře,
1: dobře, ale mi se dám to číslo, jo, prosím. Vol.
0: Ano, tak klidně vydržte mimo éter, můžeme si dopovídat. Já tady zopakuju teď telefon a také téma. O čem si nejraději povídáte a s kým? Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? No a teď to číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké povídání vám dnes nejvíc chybí? Kdybyste si mohli na hodinu popovídat s někým, kdo už není mezi námi, kdo by to byl? I o tom můžete vyprávět v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která nese téma, o čem si nejraději povídáte a s kým, nebo povídali. Kdo byl nejlepším vypravěčem? Vítám pana Aleše ze Znojma, je to tak?
1: Buenas noches.
0: To jsme si na vás, milí posluchači, připravili. My jsme teď probírali mimo éter, jak je nejlepší pozdravit. Krásnou noc, dobré ráno nebo krásný večer. Tak mě pan Aleš poučil, že ve Španělsku na to mají vlastní výraz. To znamená, že se takhle, když se hodně setmí, tak můžete říct. Zkuste to ještě zopakovat?
1: Oni právě mají ve Španělsku, že když se ráno zbudí, tak do oběda se říká buenas tardes, po obědě už je to buenas dies a večer, když se setmí, tak se zdraví buenas noches. A mně právě je takový divný, tady říkáš jako dobrý večer, protože už není večer a já jsem zvyklý od malička, když řekl dobrou noc, tak jsem dal mamince pusu a šel jsem spát, no. A tak já teďka, ne, že bych neměl Kubu dát pusu, to ne. Ale jakože mě blbý, jako říct dobrou noc, jo, to je divný.
0: Tak buenas noches, děkujeme teda za poučku. A já myslím, že vy asi budete rád vyprávět, rád povídat. I vy sám, ale budete povídat o tom, kdo byl pro vás tím dobrým vypravěčem.
1: A můj dobrý vypravěčem, abych pravo řekl, já jsem možná trošku takový sobecký, že já si

0: myslím, že já mám penzion a mám vinný sklep a já rád povídám sám a já rád mluvím pro hosty, mluvím o víně, mluvím, jak to vzniklo, jakou to má chuť, jakou to má vůni a co by měli a co by neměli. A to je úplně to pro mě úplně to nejlepší a mě to baví a mě to chutná a dělá mi to dobře. Je pravda, že trošku někdy si vymýšlím, aby ti lidi byli spokojení.
1: Ale já myslím, že to dělá každý vypravěč. Já jsem kdysi dělala rozhovor s Miroslavem Donutilem a ten říkal, že je taková poučka, že všechny příhody, které se stanou jeho kamarádům, tak on si musí dát do formy já a vypráví.
0: Jo, je to přesně tak. A já bych ještě chtěl, já vím, že teďka budu něčem jiným, ale já obdivuji vás, všechny, co tam jste, že vy opravdu zvládáte ty téma. Někdy jsou ty téma strašně těžký a vy dokážete se s těma lidma vyrovnat, dokážete s nima mluvit, dokážete se s nima vcítit do nich. Jo, to se úplně se jich divím, jo, že takhle to zvládáte. Ale já tam nechci mluvit jako takhle vážně. Ale tak já mám třeba lidi ve sklepě a teďka se s tím bavím a teďka dělám různý soutěže a vymýšlím si a je to baví a někdy si tím dělám trošku legraci a oni to žerou. No takhle to já mám rád, no to je marný. A jsem už trošku starší člověk, no asi cítíte ve vlastně, že jsem starší člověk.
1: Tak vy hlavně, jestli teda máte ten sklípek, tak vám se to hezky vypráví právě po tom vínečku. Že?
0: Jo, jasně, jo, samozřejmě. A někteří lidi mě žerou, jsou samozřejmě lidé, kteří jsou moc namyšlení a myslí se, že jsou nejchytřejší, ale potom zjistí, že každý víno je jiné, každá chuť je jiná a dá se o tom opravdu mluvit hodně dlouho, no. Jsou sladká, suchá vína. Možná teďka mluvím trošku, tak já se přiznám, já poprvé takhle mluvím do rozhlasu, mám trošku trému, tak se obouvám.
1: Tak já myslím, že zatím je to premiéra úspěšná. No a vy teda vyprávíte o té samotné práci ve vinohradu, příběhy, které se vážou třeba k jednotlivým ročníkům a podobně, jo? Rozumím tomu dobře?
0: Jo, samozřejmě. Je to zajímavé, že u nás je to víno takový, že každý ročník má jinou chuť. Někdy je takové počasí, někdy onaké, někdy je větší teplo, někdy je vlhko, někdy je sucho a to víno je pokaždý jinačí. Takže u nás je takový pestřejší. Já jsem třeba, já rád cestuji po světě, přiznávám se, nechci machromat, ale párkrát jsem byl ve světě a byl jsem v nějakých vinařstvích a zeptal jsem se, a letošní víno je takové a před dvouma rokama bylo jaké? A oni mě vůbec nechápali, protože říkali, my tady máme každý rok úplně to stejný. Každý rok, jestli to bylo v Kalifornii, nebo teďka jsem byl v Novém Zélandu, oni říkají, my máme každý rok úplně stejné, ale u nás to neplatí. U nás se rozdělili víno, ten rok byl jinačí, ten rok byl víc cukru, tam bylo víc kyselinek, takže si zase myslím, že u nás je ta pestrost těch vín zase mnohem lepší. A teďka jsme přešli úplně na jiný téma. Vy jste se asi chtěla bavit o vyprávěčích a přitom my se zabavíme o víně. Takže trošku jsem vás zlomil na svoje milované téma. To vadí?
1: No, je to totiž i moje oblíbené téma, takže wow. Nebylo potřeba mě tolik lámat.
0: To je škoda, že tady nemůžu říct, kde jsem, jaký penzion, že bychom se přivítali a že bych vás nabídl svoje vína, že bych vás pozval k sobě. To je škoda, protože to by byla nekalá reklama.
1: Máte pravdu. Nicméně teda, Aleši, náš čas se chýlí ke konci, tak zkuste říct stručně, prosím, kdo byl pro vás nejlepším vypravěčem vašeho života.
0: Mojím nejlepším vypravěčem byla moje máma. To byla moje máma, když jsme večer, jsme si lehli na zem, když se začalo stmívat, lehli jsme si na zem, jeden brácha si sedl na stůl, druhý ležel třeba na gauči, já jsem seděl u kamnech na zemi, a moje mamka vždycky vykládala, jak to bylo ve válce, jak to bylo, jak obchodovali, jak prodávala, jak dostávala různý takový ty body, aby si kupovali jídlo, mlíko, maso. A to nám vykládala, já nevím, snad každý druhý den. A vždycky, mami, prosím tě, povídej nám, jak to bylo ve válce. A aby se ušetřila elektřina, tak jsme v tom šeru leželi, jak jsem říkal, někdo na stole, někdo na zemi, někdo u kamen. Ve tmě, aby se ušetřilo. To v dnešní době lidi nechápou, Já už jsem starší pán totiž. A my jsme poslouchali moji mámu, jak vykládala, jak to bylo ve válce.
1: Ale vy teda, Aleši, zníte mlaději asi, než kolik vám je. Protože jestli vám byla maminka schopna vyprávět tyto zážitky, čili už také musela být starší, když prožívala, předpokládám, alespoň ty poslední válečná léta, tak to jsou příběhy opravdu cené, opravdu důležité.
0: No a,
1: no, a víte co, kdyby teda to šlo, tak já bych klidně přijela k vám do Vinohradu a kdyby to šlo, tak vy jste mohl přijet zase do Zlína a můžu pozvat taky všechny ostatní posluchače na příběhy našich sousedů. Post Bellum pořádá tady v pondělí, teda pod mou taktovkou tady závěrečnou prezentaci, kde budou děti právě příběhy, o kterých vy mluvíte z dob například válečných vyprávět, takže proto v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně víc najdete na internetu. No, hezky se nám to poslouchalo, ještě bychom poslouchali dál, ale dívám se na čas a už nám ho moc nezbývá. Aleši, budeme muset končit, budeme uzavírat úplně celou noční linku.
0: Takže já už teďka můžu říct dobrou noc a dej se, už je mi hodně přes 60, jako v pohodě.
1: Vidíte, tak to bych neřekla. Opatrujte se, krásnou noc.
0: A teďka konečně můžu říct dobrou noc.
1: No, krásné sny. A já jsem se zrovna naučila to o buenos noches, no, tak fajn.
0: Buenos noches, señora, buenos noches.
1: To byl pan Aleš, který volal ze Znojemska a na mě tedy je, abychom se rozloučili. Děkujeme za vaše telefonáty a příběhy o obyčejném lidském povídání, vzpomínání, o setkáních, která mají v životě svoje místo. Přejeme klidnou noc, hezké sny a povídejte se dál. Je to důležité. Nenechte tyhle obyčejné rozhovory mizet z vašich dní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Loučí se Jarka Barbuříková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
2: Tak mě tady máš.
1: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
2: Co je dneska v televizi?
1: No, veselohra.
2: Veselohra?
1: Ty jsi chtěl něco jiného?
2: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
1: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
2: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
1: Nebuď tak nafrněnej.
2: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
1: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
2: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to.
1: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
2: No počkej. Teď to včera ještě šlo.
1: No včera, teď to nejde.
2: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
1: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Hele, poslouchej. Hele, taky to.

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Dejčí to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klíkem a drobil si je do kafe.
3: A likér jsem mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem na mě.
4: Co chceš dělat, droha?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do věd.
3: Ach, ty muž.
4: Děkuji, mi srdce krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Duch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. No, piču mu Bůh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty můj.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
6: Že neplný plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten, a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

přičepu. Už tam pro ně pádí zpět, až to přečte, kde je klíček, automat otevře hned.

vlítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkne, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, ha!

0: se chystaj chrlit vodu pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlk celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kdy ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opal, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval. Tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. Já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, tak fajn. Pa, bobule, pa. No a je to.
4: Maďono má, kraj tiše sní.
6: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
4: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá, to, jak se srdci zdá.
6: No, co už je.

0: jsem nejak houslezí.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní.
1: Ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej.
3: Počkej.
2: Ježišmarja, sukně.
3: Sundáme to, děcko, sundáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu.
4: Co koukáš?
2: Teplou vodu.
5: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
6: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli, ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, tak a to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to, už to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
7: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí od ponek divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tajný a ta, a on mě podá a já ten, no to, ta, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo všatně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne, v téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. Mě mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom je vyštit souvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, to je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá. Je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku. Jo, jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu
4: Má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele, táto, jsi rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, jsi ráno. Jsi ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Jsi ráno, dělej, co chceš. S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přeloutě.
7: Ty, táto, není to on? Přelouť. Přelouť. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouť.
4: Ty ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Ty ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to... Ne, já nechci, aby umřel, ne.
5: Tak se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
6: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiné situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
8: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli a neb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude, a nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, no Vašto ještě, to byly režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané, to bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Že tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůd, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta. A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
5: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit.
4: Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný?
6: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblim.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka

0: který měl v té době zakázanou činnost, například proto byl tajemník svazu spisovatelů, že a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu, tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady je, že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 roky ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život, no.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi. A já osobně třeba i s

0: Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval. No tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
1: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
2: Ty máš klukovou košili na sobě.
1: No tak proč mi ji dáváš?
2: Já ti ji nedávám.
1: Ježiši Kriste,
2: ty jsi si ji vzal.
1: Zdracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělají problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej.
2: Já čekám, podělám. Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
1: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
2: To jsou nejlepší forky teď, když je 4:15. Ježiši. Na to já mám tak.
1: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
2: Sedni si. Teď máme klid. Kariku, klid. Je pár hodin.
1: Podívej se,
2: na se
1: prášek.
2: Prášek?
1: No
2: jo, to
1: na
2: ti
1: co
2: udělá.
1: To je?
2: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Když to vyrábějí.
3: Ale pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
2: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
1: No, co?
2: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
1: Tak dost, jo?
2: No.
1: Klid, tak do publikace a jde se, no, rozumíš? Tak. Já tady veblu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, no. Já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Ne. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
2: ano.
1: Ne?
2: Ano.
1: Podívej se. Pojď sebou.
2: Já jsem.
1: Tady? Je skoro.
2: Jo.
1: No, osmý, rozumíš?
2: Ne, počkej.
1: Tak ať to stihneme aspoň. Od přestávky.
2: Tady, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
1: No, jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
2: Já nevím, no, ty jdou napřed.
1: No, aha, taky se mi zdá.
2: No, jdou
1: já
2: napřed.
1: Nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
2: Hele.
1: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
2: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
1: jo?
2: Legrýbac máš?
1: Jo, mám.
2: Tohle peníze máš?
1: No samozřejmě.
2: Lístky máš?
1: No lístky, ty máš přece ty.
2: Jak to já?
1: Jistě.
2: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
1: No to bych je...
2: Do ruky?
1: No to bych je v té ruce musel mít.
2: Tak si jistý ruky někam jinam.
1: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě skvarotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
2: To nepotřebuju dělat.
1: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje?
2: Jsem, no, nebo je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
1: Půl osmi a pět minut.
2: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
1: Jo,
2: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
1: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
2: Proč?
1: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
4: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka.
0: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase, v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
4: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

se me ne zdá, že chtěl bych jinam jít.